promeň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, začínají folková pohlazení a dnes to vezmeme jako takový malý kvíz. Vyzkoušíme, jaké máte znalosti a rozpoznávací schopnosti, co se našeho žánru týče. Vždycky pustím nějakou písničku, během které se můžete domnívat, dohadovat a hádat. A na konci řeknu, kdo pak nám ji hrál. Nikam nepište, nikam nevolejte, můžete vyhrát pouze dobrý pocit. A samozřejmě nepodvádějte s umělou inteligencí. Jdeme na to. Poznáte, kdo hraje tuhle píseň?

Poznali jste? Písnička Kamkoliv, možná ji znáte v bluegrassovější úpravě od skupiny Madalen, ale autorem je Honza Adamec se svou ženou Blankou, tedy hanácká kapela AM Úlet v této folkrockovější úpravě. Výborná kapela. Pokud jste poznali, gratuluji. Zkusíme ještě něco těžšího.

To bych smekl klobouk, pokud byste tohle poznali. Kapela, která už mnoho let neexistuje a která působila v okolí Poličky a Litomyšle. Říkali si na pár chvil, písnička se jmenovala Nádherných pět. Nenechali bohužel po sobě ani album, jen pár demosnímků. A myslím, že už je to opravdu tak více než 20 let, co nehrají. Škoda. Pojďme dál v našem miniaturním kvízu. Pokud poznáte následujícího interpreta, tak jste opravdu znalci. Kdyby vás zajímalo, proč vás tak trápím, tak proto, abych vám ukázal, jak je folková scéna pestrá, bezbřehá a neviditelná, ale hezká.

Ne, to není devítka, i když to nese stopy devítky, protože tahle kapela s devítkou hodně kamarádila. Brněnské pocity. Písnička se jmenovala Stokrát víc. Tak pojďme dále. Vymeteme kouty naší fonotéky a to myslím opravdu zapomenuté kouty. Poznáte následující písničku?

severočeští bluegrassáci možná zaržáli, protože tahle kapela nedávno obnovila svou činnost a možná jste i rozpoznali v dívčím hlase frontmanku skupiny Ladybirds Alenku Scherstein-Vítovou. Tahle kapela se ale jmenuje Bluegrass Bazar. Písničku, kterou jsem vybral, jsme si u nás ještě nikdy nehráli, jmenuje se Poselství věku. A pokračujeme v našich hádankách o folkové scéně. Tentokrát to bude dvojice písniček.

Věřím, že tohle pro znalce našeho žánru byl trošku lehčí oříšek. Obě písničky měly stejného protagonistu, autora Honza Řepka. Úžasný tichý písničkář, stále působící. Velice moudrý člověk, který dělá fajnovou muziku už od dob, kdy spolu hrávali v duu Nestíháme s Petrem Ovsenákem. Ostatně to byla ta druhá písnička Jdu. První se jmenovala Až se vdáš. Tak pojďme dále. Už chce to něco živelnějšího, že jo? Znáte tuhle?

Bluegrass, ovšem s typickými jihočeskými prvky a fenomenálním zpěvem. To bylo vždycky typické pro skupinu Sem tam. Prý už bohužel také neexistuje, i když část kapely, především vokální část kapely, přešla do spolupráce s Vojtou Zíchou v kapele Druhá míza a po odchodu Vojty Zíchy mezi Nebeské muzikanty si říkají Třetí míza, pokud se nepletu. Vřele doporučuji, najděte si je. To myslím, že bylo docela snadné. Dáme si teď něco opravdu, opravdu těžkého.

Co poznali jste? No, Čechomoří přístup, naprosto typický samozřejmě, ale pokud říkáte Čechomor, tak to není úplně přesné, protože nahrávka pochází z doby, kdy si Čechomor říkával Českomoravská hudební společnost a byli v tom trošku jiní muzikanti. Ale uznávám, byl to trochu blafák. Tak si to vynahradíme něčím ještě těžším.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: Vazbou končí nahrávka, kterou jste patrně nemohli znát, protože asi nikdy ani nevyšla veřejně ven. Navíc pochází z roku 1981, tak to už byste museli být velicí znalci, pokud byste tohle pamatovali, a pamětníci samozřejmě. Byla to severočeská skupina Tulačky. Samozřejmě přes znělku ještě zazněla jedna taková rozverná píseň, a mnohem mladší, a v ní jste mohli rozpoznat dnes už neexistující rodinnou kapelu, která si říkala Švédova trojka. Tak pojďme dále, pokračujeme v dnešním kvízu folkových osobností, známých i neznámých. Tohle myslím, že je známý písničkář, toho byste mohli poznat, protože nikdo jiný nemá takovou barvu hlasu.
1: Ještě je tolik písní, co jsem nikdy nehrál, a tolik akordů, co vůbec neumím. Tisíce hezkých prvních slok a já v nich bloudím jako cvok a často nevím, kudy dál. A mezi básníky mě taky nikdo nezval, dávno si nemyslím, že všemu rozumím. Člověk by neměl zůstat sám, dneska už těžko spočítám, kolikrát brečel jsem a kolikrát se smál. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej, třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

Jsem tulák prostoru a všech časových pásem, na mléčné dráze červený trpaslík. Po cestě z noci do rána potkávám Aldebarana a do tmy volám, chvilku stůj. Možná, že jednou jedna řekne, jenom tvá jsem, abych jí hýčkal a ze všech trablů slík té holce hodné úžasu zapletu růže do vlasu a řeknu, lásko moje, navždy budu tvůj. Zavolej, prosím tě, zavolej, zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej, zavolej třeba pro radost člověčí lásky, přece není nikdy dost, proto mi zavolej.

prostě zavolej. Zavolej, že ti smutno je a proč ti duše spadla do hnoje, tak zavolej, klidně mi zavolej. Zavolej třeba pro radost, člověčí lásky přece není nikdy dost. Proto mi zavolej.

0: Tak tohle myslím, že bylo snadné poznat. Petr Rýmský, majitel úžasného, nezaměnitelného, hlubokého hlasu, velice moudrý pán a hlavně fenomenální kytarista. Mohu doporučit jeho lekce, které stále pořádá a disponuje poměrně svérázným přístupem právě k rozpoznávání harmonií. Pojďme dále. Jakou další hádanku mám pro vás nachystanou? Poznáte tohle?
1: V měsíčním svitu se utápím, roli svou dohrál jsem na jevišti dní. I hrad z písku má svůj příkop a chrám s rukou

jako když obrátíš v orloji řád naopak. Ještě pár tepů a pak nám překročím post.

Poznali jste? Pokud ano, tak jste znalci. I když tahle kapela se nedávno probudila k životu, dává o sobě hodně vědět. Brněnské svítání, ale tohle byla historická nahrávka písničky Zběh. Následují dvě písně a možná dám malou nápovědu, že se teď podíváme do Plzeňského kraje.

Tady sama se hodně napověděl tím plzeňským regionem. Obě písničky mají stejného autora a v prvním případě v písně Triola to byl zároveň interpret Michal Vilí Sedláček. Skvělý písničkář, úžasný muzikant, vystupující se svou ženou a teď i v rozšířené sestavě. Nedávno jsem viděl jejich vystoupení a byl jsem nadšenej. A jinak je to velmi šikovný, rizikový dřevorubec. Z jeho husarských kousků se tají dech, když ho vidím líst někde po stromech, jak jsem měl nedávno možnost osobně. Druhá písnička byla také od Michala Vilí Sedláčka, tedy z autorského pera, ale v podání dua, které si říkalo My tři. Nezaměňovat s pražskou kapelou My tři a Vy. Ani nevím, jestli manželé Soukupovi ještě hrají. Strašně dlouho jsem je neviděla, moc rád bych je potkal. Tak, jdeme dále. Ještě pár záhadných písní stihneme. Poznáte následujícího interpreta?

0: Došli nakonec vydání dnešních hádanek v rámci pořadu Folková pohlazení. Stihneme ještě jednu. Pokud budete vědět, tak jste borci, pokud nebudete vědět, tak vám to třeba bude chvilku hlodat hlavou. A pokud vás to bude hodně trápit, tak budete hledat a třeba i najdete něco, co neznáte. Můžeme se s tím rozloučit? Naslyšenou za týden se bude těšit Vítěz Roníček. Opatrujte se a mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Taky jste se těšili jako my dva, my, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
3: Zdravím posluchače.
2: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
3: samozřejmě
2: uvedli?
3: Samozřejmě, jako vždy.
2: Povídej.
3: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před Tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byli. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stále zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu Zima je za dveřmi. Ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh, a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen a přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zvesela s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali. Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás ved pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky, ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jí hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou, já myslím, že co je dobré, to zůstane. A já mám rád, že je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý a je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 011 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat. Podhlu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu. Vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka, a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvíze s novýma. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: halo.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli ví pan Pousek, co to je?
3: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dílavice, Slípáci, zdraví u vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naschledanou.
3: Naslyšenou, mějte se pěkně. No tak
6: naschle.
3: Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala Očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarech matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevyjedou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se. Naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl Madlenka, jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupení v semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., to já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforismech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně, nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slavka, znala mě, ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, hleděla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle. Ten mozek mi nějak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no teď tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, protože mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba prázdné políčko v dotazníku nebo tak, děláš to taky s takovou bublinkou kličkou a takovou jako secesní kličku, nebo děláš prostě rovnou čáru? Moje babička vždycky proškrtávala, že udělala takovou tu tečku jak notu, ano, pak udělala takový oblouček jak esko, jela šikmo přes to a tam to zase zakroutila na druhou stranu. No prostě no, to bylo výtvarný dílo.
6: To slovo dotazník já nemám rád, protože já jsem, když jsme přilítali do Ameriky, tak do New Yorku tenkrát, tak všichni čekali Greenhorn, že ho vyčítal na mě, protože mu mi dali dotazník a já měl napsat do toho dotazníku všechny věci, jako že yes, takhle nějakou už fajfku a já jsem si to zpět, udělal jsem to na druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel. A já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný. Já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
3: Ano.
6: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
3: Vidíte, koho tady máme před sebou. Kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
6: A kdo se přiznává, víte?
3: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou, dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jaksi zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstková, její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ju pustit, ale víš, jak Lojzí, no teprů jsme roh s pojem a už jdeš do lázní, a co já jsem doma, a kde si, co si, no a nakonec ju pustím. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všetkých stránkách. Který si deň odpovědňa jde okolo výkladu a koho nevidí naproti. Lojza, její chlap, hned se objali, ptulali, Lojzíčku, kde se tady bereš? Ale Františko, co ti budu cigánit? Bylo mě smutno po tobě, to jsem dojel za tebou sa trochu potěšit, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku. Tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebylo čem diví, týden spolem nebyli, já bych nebyl lepší. Když byli teprú rok svojí, ale v tom najlepším sa nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte? Stál u nich policajt. Lujza začal cosi koktat jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lujza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívejte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, vtedy se mu to v hlavě jak se rozležalo. Praví si, hrdech, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte, jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás se tu chytu poprvní, ale tu robu pod váma už potřetí, abyste...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
2: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršule Kluková. A to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak, a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl ráj.
1: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z Patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
2: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně angažovaný, neangažovaný, starý klasiky a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci mi dali do auta.
1: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho.
2: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklát v noci v mlze.
1: Ale já z té chemie si taky toho moc nepamatuju a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
2: Jo.
1: No, to je moje chemie celá.
2: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano. V dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
1: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 01 04, humor mezera A či B a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
0: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju a bouřlivý potles za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900, si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosila bych Vlaďku Kozderkovo, děkuji.
3: Já děkuji také, naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím, tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objevili v Budějovicích, stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační. Moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že sem patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Další, prosím.
7: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
6: Ale jdete. Kam jdete?
7: No, že jste říkala.
6: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím. Protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
7: Děkuji vám.
6: Tak co vás trápí?
7: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
6: S manželem?
7: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
6: Ano. To chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
7: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
6: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
7: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
6: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
7: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali a vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
6: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
7: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
6: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
7: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
6: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
7: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu vlastní.
6: Ale prosím vás, vždyť se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
7: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stirskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, no to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelej se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladíčka Zuzana Stierská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelej se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelí se mraky?
3: Ne, tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí. Tetelí se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako...
3: Tak to ne. To
1: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
3: Byla to hezká písnička, ano. No, jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze slovy.
1: A kdy ti to napadá, prosím tě? V leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout? Kdy tě napadlo?
3: No teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám nic, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on říkal, to by si měl mít. To je Krampol vždycky říkal, Šimka držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle a nebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda. Když rád...

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Laďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselej, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den. Kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vlastního hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr?
6: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 meprobamáty, dostaví se plážo a od techtlí...

0: Šéfo, dovolte, prosím, pěkně. Já náhodou své pacientky prohlížím důsledně. Halabala.
1: Humoriáda.
2: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel. Já těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš na konec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
0: Letošní pouť ve světle bude mít méně atrakcí. Sněmovna by se měla znovu zabývat zavedením elektronické evidence tržeb. Tenistka Linda Nosková končí na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové podlehla ve 3 setech. Dnešní počasí bude slunečné a s letními teplotami. Později se zatáhne a zaprší. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Míň atrakcí nabídne letošní svatováclavská pouť ve světle nad Sázavou. Její provozovatelé počet kolotočů museli snížit kvůli omezení v zámeckém parku. Tam mohou být jenom lehké atrakce, aby neničily kořeny stromů. Těžší musí být na jiném menším místě přes řeku, pokračuje provozovatel světelské pouti František Lagron.
2: V parku jich bude tak jenom do 10 nebo do 12. Tam se nám taky vejde jen 20, takže tady bude prostě o takových 25 atrakcí bude tady míň. Musíme dodržet všechny podmínky ochrany pásma.
0: Poslanci by se dnes měli znovu zabývat zavedením EET. Vládní zákon jim s výhradami vrátil Senát. Od elektronické evidence chce osvobodit bezhotovostní platby nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. Senátoři navrhli taky zrušit limit pro osvobození od daně u zaměstnaneckých zdravotních benefitů. Ministrně financí Alena Schillerová z hnutí ANO senátní verzi zákona o EET odmítá.
3: Se z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, někdo, kdokoliv se to může pustit. Nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
0: Irán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azraq na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. S odkazem na íránské revoluční gardy to uvedla agentura Tasnim. Jordánsko podle agentury Reuters útoky potvrdilo. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. Jordánské protivzdušné obraně se prý podařilo zneškodnit 18 z 20 vypálených íránských střel. Zbylé 2 střely pak údajně dopadly na odlehlá neobytná místa. Sport. Tenistka Linda Nosková si semifinále na US Open nezahraje. Wimbledonská šampionka prohrála v New Yorku na centrálním dvorci Artura Ashe 1-2 na sety se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Vyrovnané utkání rozhodl až super tiebreak 3. sady, kde Češka prohrála 7-10. I proto byla Nosková po utkání hodně smutná.
4: Tím, že to bylo tak blízko, tak to samozřejmě bolí ještě víc, než kdybych dostala 2-6, takže bolet to ještě chvíli bude. Já věřím, že bych se dokázala dostat i v dalším kole někam, takže tyhle prohry samozřejmě bolí, ale taky si hodně vážím těch výher předtím, hlavně, že jsem se už od prvního kola trošičku trápla a každým vlastně skoro gamem, dá se říct, že jsem se trošku cítila lépe na kurtu.
0: Do semifinále dámské 4 hry naopak postupuje nasazený pár číslo 1, Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová. Počasí. V Jihlavě je 12 stupňů, v Počátkách a Vatíně 17. Ráno a dopoledne bude polojasné s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se vyskytnou bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné dopravní nehody na Vysočině. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 5:04, je tady středa 9. září. V kalendáři tady máme 2 devítky, 9.9., tak ať vám přinesou štěstí. Danielám blahopřejeme k dnešnímu svátku, herci Filipu Raimontovi přejeme všechno nejlepší k 49. narozeninám. Je to taky 115 let ode dne, kdy byla v Anglii zavedena první pravidelná letecká pošta na světě. Co dalšího se váže k 9. září, to nám Petr Jungmann řekne už za 8 minut.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robin.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatoly Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60 má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.

0: Pátá hodina 17. minuta je středa 9. září.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude polojasné s malou možností přeháněk, během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se objeví bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Středečním hostem dobrého dopoledne bude vedoucí Alzheimer poradny Vysočina, paní magistra Marcela Rýpalová. Povídat si budeme o Alzheimerově chorobě, která zasáhne nejenom člověka, který onemocní, ale postupně mění život celé jeho rodiny. Poslechněte si rozhovor už po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem.

0: To byl Václav Neckář a písnička Má něco s jedním pánem v 5 hodin a 20 minut.
1: Alex a host.
0: Čím profesora Aleše Stuchlíka fascinuje obor neurovědy? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Prozradí například i to, co ho přivedlo ke studiu mozku. Tak si to nenechte ujít.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat, něco nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Jsme rádi, že ve středu 9. září posloucháte právě nás, Český rozhlas Vysočina. Po zprávách tady bude skupina Elán Netrpezlivý, stejně jako tady Tomáš Kovalátor.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Rekonstrukci Humpolecké střední zemědělské školy a domova mládeže připravuje kraj Vysočina. V současnosti hledá dodavatele, který stavební práce zajistí. Náklady na rekonstrukci přesáhnou 200 milionů korun. Trvat by měla 18 měsíců. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy v úterý padly na třech čtvrtinách stanic v Česku. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích. V Brodu nad Dý a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. Organizace Člověk v tísni dnes večer rozdá ceny Grácia Steby. Určené jsou pro mladé lidi za mimořádný přínos společnosti. Mezi finalisty je například středoškolská studentka Julie, která se po vlastním traumatickém zážitku z dětství snaží pomáhat dětem vězněných rodičů. Šanci na vítězství má i projekt žáků Chlumecké základní školy, kteří navrhli a vybudovali naučnou stezku Chlumem o historii města. V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Krátce před polednem král naposledy opustí svůj palác. Přesně ve 12 hodin vyrazí proces směrem ke katedrále, kde začne pohřební mše. Potom bude Haraldova rakev uložená při soukromém obřadu do královské hrobky. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1. V prvním kole nejprestižnější klubové soutěže vyhrál i Manchester City na hřišti Porta 2-0. Dortmund slaví vítězství nad Villarrealem 3-2. Brugy prohráli s Aston Villou 2-3 a klub AEK Athény porazil rakouský LASK 1-0. A přidáme ještě počasí, ve Žďáře nad Sázavou je aktuálně 17 stupňů, v Telči 19. Ráno a dopoledne bude polojasné s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se vyskytnou i bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Dálnice D1 je aktuálně plynulá, bez nehod jsou i ostatní silnice v kraji. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Blíží se další ročník folkové Lipnice. Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byl včera Rostislav Šíma. Ten se rozpovídal o historii festivalu, o jeho atmosféře i o tom, co nabídne ten letošní ročník. Tak proč stojí za to vyrazit do Lipnice? Odpoví na to už za chvíli ve středečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Je 5.33, sliboval jsem skupinu Ela

0: Už po třech letech se organizátorům Folkové Lipnice podařilo něco výjimečného. Vytvořit mezigenerační publikum, kde se potkávají babičky s vnoučaty a společně si užívají festival v naprosté harmonii. Co zatím stojí? Jak se taková atmosféra buduje? To v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina prozradila hlavní organizátor Rostislav Štíma a produkční Aneta Jarošová.
1: No, to je přesně to, my jsme nemuseli dělat nic.
2: To samo.
1: Jo, tak je to tím, že přesně tam přijedou prostě návštěvníci z těch 80. let a za tu dobu už uplynulo řadu let a už mají prostě děti a vnoučata, takže se prostě stane, že tam vyrazejí všichni, no.
2: Já si myslím, že se to prolíná právě tím, že navazujeme na nějakou historii, tak jako přirozeně, a ta alternativní folková dramaturgie vlastně na osloví mladší generaci, studenty a ty vnoučata a vlastně i ty rodiny a ten prostor jako nabízí právě to, že tam všichni se můžou tak hezky volně pobíhat a pohybovat, že i ty rodiny tam mají ten prostor s těma dětma.
3: Mně se moc líbilo, když jsme se tady povídali během písniček a já říkám, no a tak nechtěli byste se vrátit do těch 80. let, kdy tam bylo těch 5000 návštěvníků. Jak jste se na mě oba dva podívali takovým pohledem, no to se zbláznila. To vlastně není váš cíl. Vy chcete tenhle malý, milý festival o nějakých 500 lidech a s tím jste spokojeni.
2: Ano, ano. Proto máme limitované množství lístků.
1: Jo, takže rozhodně bych se ani nechtěl vracet teda do těch 80. let. Jako.
2: No, to taky ne, no, politicky.
3: No to ne, to vůbec.
1: No, ale jako, myslím, jako vůbec jako i pořadatelské řešit schvalování, jestli tenhle písničkář může vystoupit s těmahle písněma a podobně.
3: Nebylo to jednoduché.
1: Rozhodně ne, jako v žádném případě, nejenom nějakým počtem návštěvníků.
2: Ani tím počtem, no.
1: Ale tohleto, jako ne, rozhodně ne.
3: Takže 500 lidí. Strop, můžeme si ještě koupit lístky na Folkovou Lipnici, nebo už je vyprodáno?
2: No pár jich tam ještě je, takže určitě neváhejte, jestli chcete dorazit, tak bych to udělala hned.
0: Alzheimerova choroba nezasáhne jenom člověka, který onemocní. Postupně mění život celé rodiny. A pečující často řeší nejenom samotnou péči, ale také příspěvky, sociální služby, bezpečí doma, nebo to, jak s nemocným správně komunikovat. Kde hledat pomoc a co všechno může rodinám nabídnout Alzheimer poradna Vysočina. To dnes po 11. hodině na Českém rozhlasu Vysočina prozradí její vedoucí paní magistra Marcela Rýpalová. Teď máme 5 hodin a 42 minut.

0: To byl Rod Stewart, minutu po 6:15 na Českém rozhlasu Vysočina. Zvládne bublifouk udělat hranatou bublinu? Tak nad tím se za chvíli zamyslí Makovičky.
1: Počasí.
0: Je středa, je 9. září, ráno a dopoledne bude na Vysočině polojasno s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se objeví bouřky. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pátá hodina, 50. minuta, přejeme pohodové ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Makovičky už mají v ruce bublifuk.
1: Makovičky. Co je to bublifuk?
2: Když do toho foukneš, tak z toho udělá bublinu.
3: Ty bubliny si s něma může zhlát a plaskat je. Můžou být velké, když se rozpojí a spojí.
4: Budeš míň foukat a tím se ti bude zvětšovat.
5: Namočíme tu tyčku do náplně a pak vyfoukneme z toho bublinu.
6: V tom klínku s mídlem a vodou do jako kdyby toho oka prostě to nabereš a foukneš do toho, co nejvíc umíš, ale ne silně, ale jen jemně a ty třeba uděláš takhle velkou bublinu nebo dvě slepení k sobě, to už se mi povedlo.
7: Bublifik je dobrý k tomu, abys mohl dělat různý tvary bublin.
1: Může být bublina hranatá?
7: Ne, protože to by se hned rozpojilo.
8: Jsou jenom kulaté, to bys musel být nějaký už hodně novej bublifuk, který se nevylábí. Makovičky.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Děti z Havlíčkobrodské základky trénují s basketbalistkami z Hradce Králové. Příští rok by mladí lékaři mohli získat víc peněz od státu na školící místa. Tenistka Nosková v semifinále US Open nebude. S běloruskou Sabalenkovou prohrála ve třech setech. Dnešní počasí bude slunečné a s letními teplotami. Později se zatáhne a zaprší. Dobré ráno vám u zpráv přeje Tomáš Kolátor. Žáci Havlíčkobrodské základní školy v Sadech trénují s profesionálními basketbalistkami. Charitativního basketbalového kempu se účastní hráčky z Hradce Králové. Absolvovali už charitativní utkání s týmem z Brandýsa nad Labem. Z něhož jde výtěžek Brodské nemocnici. Vedle toho hrají Hradecké Lvice právě s dětmi. Pokračuje ředitelka základní školy v Sadech Milena Honcová.
2: Smíšený zápas družstev, kdy se naše děti promíchají s těmito profesionály a zkusí, jak jim to vlastně půjde, takže to bude takový zápas, který by je měl pobavit a zároveň jim ukázat i tu vysokou úroveň.
1: Dotace na tzv. Rezidenční místa pro mladé lékaře by příští rok mohla vzrůst ze současných 50 na 70 tisíc korun měsíčně. Ministerstvo zdravotnictví s tím počítá v návrhu státního rozpočtu. Dotace je určená pro absolventy, kteří se školí u zkušenějších kolegů a má pomoct s nedostatkem lékařů v některých oborech. Zkrátit čekací doby na vyšetření by v budoucnu mohly i elektronické žádanky, říká za ministerstvo Renata Povolna.
3: Od elektronických žádanek si slibujeme především lepší přehled o tom, kam jsou pacienti odesíláni a jaká je tím pádem reálná dostupnost jednotlivých vyšetření. Systém by měl pomoci omezit situace, kdy je například jeden pacient současně objednán na stejné vyšetření na několika pracovištích.
1: E-žádanky mají být povinné od poloviny příštího roku. Ukrajina poprvé veřejně představila jeden z vlastních ekvivalentů americké protiraketové baterie Patriot. Systém Coral ukázala na veletrhu obranné techniky v polském městě Kielce. Demonstrovala tam odpálení rakety z mobilního zařízení, umístěného na podvozku českého vozu Tatra.
4: Skoro pětimetrová raketa váží 450 kg, z toho 36 kg připadá na bojovou hlavici. Podle jejich konstruktérů se dá použít nejen k sestřelování bezpilotních letounů a balistických raket, ale i proti pozemním a plovoucím cílům. S jejím vývojem se přitom začalo už v roce 2016, tedy dlouho před ostrou ruskou invazí do sousední země. Ukrajinská agentura Unian informovala také o vyvinutí nového systému protivzdušné obrany, který je schopný ničit křídla té rakety Banderol. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského už také 67 firem pracuje na zbrani účinné proti novým ruským dronům s proudovým motorem. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska podlehla ve třech setech. Utkání se hrálo na centrálním kurtu Artura Eše a většinu času byl dvorec rozdělený na část ve stínu a na slunci. Pořadatelé se pak až v závěru třetí sady rozhodli zatáhnout střechu. Navíc s tím začali během rozehraného gemu. Podle Noskové šlo o velmi zvláštní rozhodnutí.
5: Já jsem se toho všimla až po tom míči, jak se to dohrálo, ale slyšela jsem vlastně zvuk, že se nahoře něco děje. Ale nikdo nás o tom neinformoval, což bylo nejdivnější a hlavně při takovém stavu to se úplně jako nedělá.
1: Do semifinále debla prošel nasazený pár číslo 1, Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou. Počasí. Třebíči mají 15 stupňů, v Hubenově 22. Ráno a dopoledne bude polojasné s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se vyskytnou bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiči na Vysočině teď jezdí bez nehod, plynulá je i dálnice D1.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přejeme vám pohodové ráno, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina s rádiem vašeho kraje. Za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září každé ráno radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak doufám, že to nebude váš příklad. No, poslouchejte nás i za chvíli.

0: 3 minuty před 6:45 ve středu 9. září všem řidičkám a řidičům přejeme šťastnou cestu. Osvěžit se s námi pravidla silničního provozu můžete každé ráno. Děláme vše pro to, aby bylo za volantem bezpečno. Do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si připomeneme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohleduplnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra ráno si povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bez platné technické kontroly.

0: Světlou nad Sázavou teď směřícím pásmem prochází provozovatel pouti František Lagron. Musí si dobře promyslet, jak letos rozmístí atrakce, protože na ně bude mít méně místa. Proč, to řekneme za chvíli.
1: Počasí.
0: 6:19, jak jsme na tom s počasím, po ránu a dopoledne bude na Vysočině polojasno s malou možností přehánky, během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se objeví bouřky. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Středečním hostem Dobrého dopoledne bude vedoucí Alzheimer poradny Vysočina, paní magistra Marcela Rýpalová. Povídat si budeme o Alzheimerově chorobě, která zasáhne nejenom člověka, který onemocní, ale postupně mění život celé jeho rodiny. Poslechněte si rozhovor už po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Proměna Xindle X na Českém rozhlasu Vysočina v 6 hodin a 23 minut. Po 4 letech se znovu mění místo konání svatováclavské pouti ve Světlé nad Sázavou. V zámeckém parku, kde byla poslední roky, letos nemohou stát těžké atrakce. Proto se přesunou na druhý břeh řeky do lokality, které místní říkají Pěšinky. Jedna z největších poutí v kraji přitom historicky bývala na náměstí, kam se po jeho rekonstrukci nemohla vrátit.
1: Tady to bylo vždycky na náměstí nejlepší, no?
2: Jan Šafránek je světelský pamětník a také často zaznamenává události ve městě na video.
1: Jednou už to v Pěšinkách bylo. Mám to někde i natočený.
2: A pamatujete si, jestli tehdy přišli lidi, jestli to přijali, tu variantu, nebo ne?
1: Něco se zbývalo.
2: Se synem Pěšinkami prochází paní Eliška.
3: My to na jednu stranu uvítáme, protože se odlehčí parku. A na druhou stranu tady v podstatě hodně blízko bydlíme, takže je to hodně hluku, je to náročnější ten víkend pro nás i pro děti na spaní.
2: Nově vybrané lokalitě pro velké atrakce v Pěšinkách dominuje torzo zamýšleného plaveckého bazénu. Teď se tady seká tráva, práci sleduje i mluvčí radnice Blanka Sedláková.
4: To už je příprava v plném proudu, už tady jsou kolegové, kolegyně z technických a bytových služeb.
2: Tady na téhle louce bude co?
4: Ty nejtěžší atrakce, ty, které vlastně jsou momentálně zakázány v parku. Jednalo se tam o rozpor, o nějaké obavy, že ty velké akce, které se pořádají v parku, mají negativní vliv na dřeviny.
2: Druhé epicentrum svatováclavské pouti pak budou mít lidé na dohled, ale přes řeku, v zámeckém parku.
5: Jarmulko, pojď sem, manželku si pozvu na vás.
2: Provozovatel pouti František Lagron si v zámeckém parku pásmem rozměřuje prostor pro stánky a atrakce.
6: Bude tady bobová dráha, ruský kolo, atrakce lehký do 15 tun.
5: V parku jich bude taky jenom do 10 nebo do 12. Tam se nám taky vejde jen 20, takže tady bude prostě o takových 25 atrakcí bude tady míň.
2: Mezi oběma místy budou lidé přecházet po mostě přes řeku Sázavu. Přirozeně by je měly propojit stánky, které by lidi zároveň naváděly, aby měli stále pocit, že jsou na pouti. František Jirků, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Světelsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Jedenáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Přejeme vám dobrý den ve středu 9. září roku 2026. Daniela dnes slaví svátek, tak vám, dámy, přejeme krásný den, plný úsměvu. Teď už jsou tu zprávy.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Vrchní soud v Praze se dnes vrátí k případu největšího lesního požáru v historii Česka. Z jeho založení je obžalovaný bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten byl už dvakrát osvobozen pro nedostatek důkazů. Státní zástupce se ale proti poslednímu rozsudku odvolal. Oheň v Českém Švýcarsku před 4 lety zasáhl přes 1000 hektarů a hasiči s ním bojovali 3 týdny. Na Vysočině je nejméně jelenů v Česku, něco přes 670. Region se naopak řadí mezi kraje s nejvyššími počty zajíců, kachen divokých a srnčí zvěře. Bažantů je teď méně než polovina oproti stavu před 20 lety. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V Českomoravské vrchovině je v těchto dnech šance na dobrý houbařský úlovek nejmenší z celé republiky. Vyplývá to z mapy pravděpodobnosti růstu hub, kterou tento týden vydal Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti. Důvodem je dlouhodobé sucho. Špatná situace je pak i na jeho východ od Brna. V Paříži dnes začne dvoudenní mezinárodní summit o vesmíru. Řešit má například rostoucí využívání nízkých oběžných drah Země, průzkumu měsíce nebo budoucnost vesmírné ekonomiky. Summitu se zúčastní téměř 120 delegací z celého světa. Kromě nich se představí také řada vědců, astronautů a zástupců průmyslu. Bývalý fotbalový reprezentant Radek Bejbl je novým asistentem trenéra českého národního týmu Santiho Denii. Se Španělem v minulosti nastupoval jako hráč za Atletico Madrid. Jmenování někdejšího záložníka schválil výkonný výbor fotbalové asociace. Ten zároveň oznámil, že finále domácího poháru se stejně jako v minulé sezóně bude hrát na stadionu v Hradci Králové. A předpověď počasí ráno a dopoledne bude polojasné s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se vyskytnou bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Pokud jdete z Jaroměřic nad Rokytnou na Horní Újezd, tak opatrně, máme tam hlášenou nehodu auta.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Do Havlíčkobrodské základní školy přijeli profesionální basketbalistky. Teď trénují v tělocvičně s některými žáky a snaží se jim předat to, co umí. Tak se za nimi vypravíme už za chvíli v reportáži Tereze Pešoutové. Hodiny na Českém rozhlasu Vysočina ukazují 3 minuty po půl sedmé. Máme tu Helenu Vondráčkovou a písničku Neuč slunce hřát.
0: Dobré ráno s Robin.

0: Část žáků základní školy v Sadech v Havlíčkově Brodě tráví dny místo v lavicích v tělocvičně. Přijeli za nimi totiž basketbalistky z klubu Hradecké Lvice. Ty je na palubovce učí, co umí. Jako součást speciálního basketbalového kempu také odehráli charitativní zápas s dalšími profesionálkami z Brandýsa nad Labem. Dnes se opět vrátí k tréninkům s dětmi.
1: Nějací jsou tady, kteří vůbec třeba nehrajou, nikdy nehráli, ale prostě jsou sportovně nadaní a myslím si, že je to dobrý, protože se vyhne mučení a takhle.
2: David je jedním z žáků, kteří se 3týdenního basketbalového kempu s profesionálními sportovkyněmi účastní. Sportovní dny mají v základní škole v Sadech už tradici, on je na nich ale poprvé.
1: Nikdy jsem se neúčastnil, protože jsem nehrál žádný takový sporty, basket jako hraju někdy často a ale třeba minule myslím, že byl florbal, tak to jsem se neúčastnil. No.
2: A i když část žáků už alespoň základy basketbalu umí, nebo se mu dokonce dlouhodobě věnuje, Hradecké Lvice doufají, že je pro sport natchnou ještě víc.
3: Můžeme vlastně podporovat basket, obecně ukazovat i basket mladým dětem, sportovcům. A rozhodně se těšíme na to, až jim tady ukážeme nějaké naše dovednosti a hlavně bude sranda.
2: Vysvětluje Natálie Vlachová s tím, že na programu jsou kromě smíšených zápasů, kdy si zahrají s žáky společně i různé ukázkové tréninky. V Havlíčkově Brodě jsou sice hráčky poprvé, na podobné akce jsou ale podle prezidenta klubu Miroslava Volejníka zvyklé.
4: My jsme zvyklí chodit po školách, kde prakticky děláme soutěže s dětma, hráčky předvedou nějaký finesy v driblingu, střelba, takovéhle věci a potom si to zkoušejí děti.
2: Podle ředitelky základní školy v Sadech Mileny Honcové pořádají podobný kemp už 4. rokem. Zatím se jim vždy podařilo sehnat profesionální sportovce, i když ne vždy jde o basketbal.
5: Ty sporty se liší, ano, snažíme se, aby to bylo trošku pestré a hlavně, aby to i pokrylo vlastně zájmy těch našich dětí, kteří tyhle ty sporty už na nějaké vyloženě amatérské úrovni třeba hrají, tak mají tu možnost zkusit s profesionály.
2: Podobně už navštívili školu i florbalisté. Dnes jsou ještě na programu ukázkové tréninky a utkání smíšených družstev. Zítra navštíví basketbalistky Brodskou nemocnici. Té totiž půjde výtěžek z charitativního zápasu hráček ženské ligy. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je minuta po 7:45.
1: Počasí.
0: Máme tady středu 9. září roku 2026. Je s námi meteoroložka Andrea Kvapilová. Dobrý den vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Do jakého rána se na Vysočině probouzíme?
2: Tak na východě kraje spíš převažuje menší oblačnost, naopak na západě kraje máme oblačnost velkou, vyskytují se tam i přehánky, byla tam i bouřka a teploty máme taky docela různorodé, nejčastěji od 18 nebo 19 do 16 stupňů, ale tam, kde nám přestalo foukat, tak klesly až ke 14 stupňům.
0: Máme i v průběhu dne počítat s deštěm, jak to vidíte?
2: Bude nás přecházet studená zvlněná fronta, takže teďka ještě ráno od západu přechází zvětšená oblačnost, nějaká uhodinělá přehánka se může vyskytnout, dopoledne a zpočátku odpoledne by té oblačnosti mělo být trošku méně, oblačno až polojasno a potom hlavně teda později odpoledne se nám začne postupně od západu zatahovat a později odpoledne a večer na té frontě se nám vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně se můžou vyskytnout i bouřky, ty teploty očekáváme od 22 do 25 stupňů, ale na východě kraje, kdyby mohlo být déle slunečno, tak ty teploty mohou vystoupat až 28 stupňům. Vádnem k tomu bude vítr mírný, severozápadní až západní do 20 km za hodinu a na té frontě a v bouřkách nám přechodně zesílí i na čerství z nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Jak to vypadá s předpovědí na čtvrtek?
2: Tak noc ještě zahájíme velkou oblačností, hlavně v té východní části kraje se místy může vyskytovat doznívající srážky, ale během noci nám od západu ty srážky začnou pozvolna ubývat, částečně i oblačnost, takže ten den bude takový převážně oblačný, může tam být teda přechodně i polojasno, vypadá to, že hlavně by to mohlo být ráno a na večer a v noci nám potom ale od jihu začne zase znovu přibývat oblačnost, ty nejnižší teploty čeká máme od 12 do 9 stupňů, ty nejvyšší od 17 do 20 stupňů. Vád nám k tomu bude vítr ještě ze začátku noci čerstvý, západní až severozápadní do 30 km za hodinu a ještě nějaké nárazy tam mohou být. Postupně nám bude slábnout na mírný do 20 km za hodinu a potom během čtvrtečního večera ještě dále bude slábnout a začne se nám měnit na severovýchodní.
0: Říká v předpovědi počasí meteoroložka Andrea Kvapilová. Díky a naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Vládo, řekni fór.
1: No tak já vám řeknu jeden takovej ze života, jo. Tudle vás jsem se ptal faráře, jestli po smrti půjdu do nebe. A on mi říká, ty? Člověče, ty nepůjdeš do nebe ani na den otevřených dveří.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
5: Těžké atrakce nesmí ve světle nad Sázavou do Zámeckého parku. Poslanci by měli znovu hlasovat o koaličním návrhu stavebního zákona. Vetoval ho Senát. Tenistka Nosková prohrála ve čtvrtfinále US Open se světovou jedničkou Sabalenkovou 1-2 na sety. Dnešní počasí bude slunečné a s letními teplotami. Později se zatáhne a zaprší. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Po 4 letech mění svatováclavská pouť ve světle nad Sázavou místo konání. Největší atrakce letos budou u nedostavěného plaveckého bazénu v lokalitě Pěšinky. Podle mluvčí radnice Blanky Sedlákové je to kvůli ochraně zámeckého parku.
6: Jednalo se tam o nějaké obavy, že velké akce, které se pořádají v parku, mají negativní vliv na dřeviny, na hnízdení ptáků, na letní kolonie netopírů.
5: V Zámeckém parku letos zůstanou lehčí atrakce a prodejní stánky. Poslanci by se dnes měli znovu vrátit k projednávání koaličního návrhu stavebního zákona. Normu vetoval Senát. Podle kritiků návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Koalice si od změn naopak slibuje snazší a rychlejší povolování staveb. Novela zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení, vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Poslankyně koaličního hnutí SPD Marie Pošarová je přesvědčená, že sněmovna Senát přehlasuje a znovu prosadí původní koaliční verzi.
7: Tento vládní zákon, na jehož finální podobě se výrazně podíleli i poslanci hnutí SPD, zásadním způsobem zjednodušuje a zrychluje stavební řízení, což povede zejména k významnému zlevnění bytové výstavby a k potřebnému rozšíření nabídky cenově dostupného bydlení pro české občany.
5: Irán zaútočil balistickými střelami na americkou základnu ve městě Azraq na severu Jordánska. Útok byl odvetou za předchozí americké údery na íránské tankery. S odkazem na íránské revoluční gardy to uvedla agentura TASNIM. Jordánsko podle agentury Reuters útoky potvrdilo. Zatím nejsou hlášené žádné oběti ani škody. Jordánské protizdušné obraně se prý podařilo zneškodnit 18 z 20 vypálených íránských střel. Zbylé 2 střely pak údajně dopadly na odlehlé neobytná místa.
0: Sport.
5: Tenistka Linda Nosková dohrála v singlu na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla 7-10 v super tiebreaku rozhodující sady. V ní se Češka dostala už do vedení 4-2, ale pak po druhé v zápase ztratila podání. Nosková to označila za klíčový moment.
8: To, že jsem měla break nahoru a potom jsem měla úplně čistý game na svém servisu, to mi teda hodně nepomohlo. Kdybych si držela furt ten distance od ní, tak myslím, že by to bylo jiný, možná na tom konci, ale tak ona odreturnovala skvěle.
5: Světová jednička v deblu Kateřina Siniaková naopak postoupila do semifinále. Společně s domácí Taylor Townsendovou porazili španělsko-americký pár Bukšaová, Melicharová, Martinezová 2-0 na sety.
0: Počasí.
5: Elřimově a Dukovanech mají 17 stupňů, ve Velkém Meziříčí 15. Ráno a dopoledne bude polojasné s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se vyskytnou bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Při výjezdu z Jaroměřic nad Rokytnou na Vacenovice opatrně, máme tam hlášenou nehodu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Lepší zázemí, které snad přinese i lepší výsledky. Právě s tímto předsevzetím vstoupí dnes do nové sezóny Maxa Ligy třebíčtí hokejisté. Jak se hráči cítí na startu ročníku, ve kterém se po dvou letech vrací domů? To zjistíte z reportáže Františka Jirků po 7:15. Teď je 7:05, je středa, jsme v polovině pracovního týdne. Teď se vám všem daří.

0: 7 hodina, 10. minuta, to byl Pavel Bobek ve středu 9. září na Českém rozhlasu Vysočina. Je to 115 let ode dne, kdy byla v Anglii zavedena první pravidelná letecká pošta na světě. Co dalšího se 9. září přihodilo, to nám řekne Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Středa 9. září. Svátek mají Danieli. To je jméno z hebrejštiny a znamená Bůh je můj soudce. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poslední veřejná poprava na území tehdejšího Rakouska-Uherska se konala v Plzni před 155 lety v roce 1871. Za městem blízko dnešní střední strojnické školy byl oběšen vrah a vůdce lupičské bandy Jan Janeček. První pravidelná letecká pošta na světě začala létat před 115 lety. Od 9. září 1911 vozila letadla poštu mezi Hendnem na severovýchodním předměstí Londýna a asi 30 kilometrů vzdáleným sídlem britské královské rodiny ve Windsoru. Velký kormidelník, čínský vůdce Mao Tse-tung zemřel v Pekingu před 50 lety v roce 1976. Spolu se Stalinem a Hitlerem se zařadil k nejkrutějším diktátorům 20. století. V důsledku jeho socialismu zemřelo více než 70 milionů Číňanů. Přesto je dosud vyobrazen na všech čínských bankovkách. Martina Navrátilová skončila s aktivním tenisem před 20 lety. Triumfem mixu na tenisovém US Open a zároveň ziskem svého 59. Grand Slamového titulu završila svou bohatou kariéru. Zakládající člen skupiny Katapult, bubeník Anatolij Kohout, by dneska oslavil kulatou 80. Kulatou 60 má dneska populární americký herec Adam Sandler a já přeju krásný den.

0: Dnes začíná hokejová Maxaliga. Za třebíckými hokejisty se na Českém rozhlasu Vysočina za chvíli vypravíme.
1: Počasí.
0: Máme 2 minuty po 4:08, je středa, je 9. září na Vysočině. Dnes po ránu a dopoledne čekáme polojasno s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se mohou objevit bouřky. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Středečním hostem dobrého dopoledne bude vedoucí Alzheimer poradny Vysočina, paní magistra Marcela Rýpalová. Povídat si budeme o Alzheimerově chorobě, která zasáhne nejenom člověka, který onemocní, ale postupně mění život celé jeho rodiny. Poslechněte si rozhovor už po 11. hodině.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: Karel Emanuel Macan ztratil zrak, ale ne víru ani sílu. Šel dál za svým snem stát se hudebním skladatelem. A chtěl víc. Pomoci všem, kteří nesli stejný úděl. Podařilo se mu něco nevídaného. Vyvedl je z ghetta zoufalství a otevřel jim svět. Poslechněte si jeho příběh v sobotním dílu.
1: Stopy, fakta, tajemství.
3: Mlčenlivý muž s plnovou sem až ke kolenům se stal atrakcí města Chebu. Toulal se ulicemi a snil o zemi, ze které byl potupně vyhnán a kde ho lidé považovali za svého vládce. Bál se ho dokonce i císař. Skončil jako státní vězeň. Nedělní příběh nás zavede za Žorde Brankovičem.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Sport v regionu.
1: Právě dnes ve středu 9. září začíná první hokejová liga. Po dvou letech se vrátí i na zmodernizovaný zimní stadion v Třebíči. Horácká Slavia kromě nového zázemí i výrazně posílila. Do klubu se například vrátili její odchovanci, kteří v uplynulých letech hráli extraligu.
2: Ze šatny třebíckých hokejistů je před startem nové sezóny slyšet smích.
3: Jde to slyšet za těma dveřma, že už ta nálada k tomu směřuje. A tady byla vždycky dobrá nálada, takže tady se sešla dobrá parta.
2: Kapitán Martin Dočekal si pochvaluje, že do týmu dobře zapadly nové posily. Do Třebíče se vrátili odchovanci Lukáš Nahodil nebo Radim Ferda. Ze Vsetína přišel útočník Luboš Rob, z Prostějova pak obránce Aleš Poledna.
3: Nesli trošku tu konkurenci do toho týmu, takže teďka máme, bych řekl, že hodně dobrý 4 liney a nebudeme to tahat tady na jednu, dvě liney. A rozložíme to do více sil.
2: Zatím poslední oznámenou posilou je obránce Tomáš Bartejs z Komety Brno.
4: Hlavně asi ty zkušenosti a klid na holi, no, a nějaká technická vybavenost by měla být naše předností. Ta liga je samozřejmě plná mladých hráčů, takže to bude minimálně v první třetině vždycky strašně rychlý. A pak bychom měli přebírat to těženo.
2: Trenér David Havíř ale tuší, že i posilám z extraligy může adaptace na nižší soutěž trvat déle.
5: Ta maxaliga je lítavá, nepíská se tolik faulu, jo, a budou to mít na zatrážku těžký.
2: V uplynulé sezóně byla Třebíč 7. po základní části a v playoff vypadla ve čtvrtfinále 0-3 na zápasy s Kolínem.
5: Na papíru nebudu schovávat se za něco, máme ten tým silnější, než jsme odehráli poslední zápas playoff.
2: Letošní ročník odstartuje Třebíč domácím zápasem proti Táboru. František Jirků, Český rozhlas.
1: Zápas Třebíč Tábor začíná v 17:30 a samozřejmě, že dnes začíná maxaliga i pro jihlavskou Duklu. Jihlava versus Frýdek Místek, domácí zápas Jihlavy začíná taktéž v 17:30.
0: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: Rekonstrukci Humpolecké střední zemědělské školy a domova mládeže připravuje kraj Vysočina. V současnosti hledá dodavatele, který stavební práce zajistí. Náklady na rekonstrukci přesáhnou 200 milionů korun. Trvat by měla 18 měsíců. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy v úterý padly na 3/4 stanic v Česku. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na 3 stanicích. V Brodu nad Dýjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. Organizace Člověk v tísni dnes večer rozdá ceny Grácia Stiby. Určené jsou pro mladé lidi za mimořádný přínos společnosti. Mezi finalisty je například středoškolská studentka Julie, která se po vlastním traumatickém zážitku z dětství snaží pomáhat dětem vězněných rodičů. Šanci na vítězství má i projekt žáků Chlumecké základní školy, kteří navrhli a vybudovali naučnou stezku Chlumem o historii města. V Norsku dnes pohřbí krále Haralda V. Krátce před polednem král naposledy opustí svůj palác. Přesně ve 12 hodin vyrazí proces směrem ke katedrále, kde začne pohřební mše. Potom bude Haraldova rakev uložená při soukromém obřadu do královské hrobky. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů výhrou nad Interem Milan 2-1. V prvním kole nejprestižnější klubové soutěže vyhrál i Manchester City na hřišti Porta 2-0. Dortmund slaví vítězství nad Villarrealem 3-2. Brugy prohráli s Aston Villou 2-3. A klub AEK Atény porazil rakouský LASK 1-0. Ve Žďáře nad Sázavou je aktuálně 15 stupňů, Telč hlásí 19. Ráno a dopoledne bude polojasné s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přidá se déšť. Lokálně se vyskytnou bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: U Jaroměřic nad Rokytnou před Y-kou na Vacenovice a Štěpánovice se srazila dodávka s autobusem. Na místě zasahují záchranáři, dávejte tam pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Před několika dny by oslavila 80. Vzdáme hold mnohonásobné zlaté slavici v pražské Lucerně už 24. listopadu, kam přijdou zavzpomínat na Hanu Zagorovou Monika Absalonová, Marta Jandová, Tereza Mašková a mnoho dalších.

0: byl Valdemar Matuška v 7.39 ve středečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli slza, lhůta záruční, teď ale Martin Písařík se svojí rubrikou Co v učebnicích nebylo. Víte, proč nebolí stříhání nechtů?
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nechtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nechty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nechtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nechty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nechty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nechty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: To byl norský zpěvák Espen Lind, za chvíli Slza lhůta záruční nebo Michal David Perpetuum mobile. Taky tady budou makovičky. Dokáží děti vytvořit z bublin fuku hranatou kouli? Dozvíte se to.
1: Počasí.
0: Je minuta před 7:45, teď po ránu a dopoledne čekáme na Vysočním polojasno s malou možností přehánky, během dne se od západu zatáhne a přijde déšť, lokálně se objeví bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: To byla Slza v 7.48 v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Budou makovičky dělat bubliny.
1: Makovičky.
2: Co je to bublifuk?
3: Když do toho foukneš, tak z toho udělá bublinu.
4: Ty bubliny si s něma může zhlát a plaskat je. Můžou být velké, když se rozpojí a spojí.
5: Budeš míň foukat a tím se ti bude zvětšovat.
6: Namočíme tu tyčku do nátoně a pak vyfoukneme z toho bublinu.
7: V tom kelímku s mídlem a vodou do jako kdyby toho oka, prostě to nabereš a foukneš do toho, co nejvíc umíš, ale ne silně, ale jen jemně a ty třeba uděláš takhle velkou bublinu nebo dvě slepení k sobě, to už se mi povedlo.
8: Bublifik je dobrý k tomu, abys mohl dělat různý tvary bublin.
2: Může být bublina hranatá?
8: Ne, protože to by se hned rozpojilo.
9: Jsou jenom kulaté, to bys musel být nějaký už hodně novej bublifu, který se nevyvábí. Makovičky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: 8 hodin.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Děti z Havlíčkobrodské základky trénují s basketbalistkami z Hradce Králové. Dotace na školící místa pro mladé lékaře by v příštím roce mohla vzrůst na 70 tisíc korun měsíčně. Hraniční přechod mezi Moldavskem a Ukrajinou zasáhly ruské bezpilotní letouny. Dnešní počasí bude slunečné a s letními teplotami. Později se zatáhne a zaprší. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Žáci Havlíčkobrodské základní školy v Sadech trénují s profesionálními basketbalistkami. Charitativního basketbalového kempu se účastní hráčky z Hradce Králové. Ty absolvovaly už charitativní utkání s týmem z Brandýsa nad Labem, z něhož jde výtěžek Brodské nemocnici. Vedle toho hrají Hradecké Lvice právě s dětmi. Pokračuje ředitelka základní školy v Sadech Milena Honcová.
6: Smíšený zápas družstev, kdy se naše děti promíchají s těmito profesionály a zkusí, jak jim to vlastně půjde, takže to bude takový zápas, který by je měl pobavit a zároveň jim ukázat i tu vysokou úroveň.
4: Ministerstvo zdravotnictví plánuje pro příští rok navýšit dotaci na takzvaná rezidenční místa, tedy školící místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Dostat by mohli 70 tisíc korun měsíčně, o 20 tisíc víc než teď.
7: Peníze by mohli získat praktici, psychiatři a dětští neurologové, říká za ministerstvo Renata Povolná.
8: O konečném nastavení podpory se ještě jedná, s ohledem na potřeby jednotlivých oborů a krajů.
7: Dotace má pomoct s nedostatkem lékařů, který je ale v Česku i v jiných oborech. Třeba v diabetologii pokračuje diabetoložka Renata Arias z Písku.
9: Už jsem několikrát musela zastavit příjem nových pacientů a musím říct, že jsme už z toho unavení.
7: Lékaři totiž stárnou a ti mladí jdou radši do nemocnic, vysvětluje předseda Sdružení ambulantních specialistů Zorian Jojko.
10: Jsou obory, kde nadpoloviční většina lékařů jsou v důchodovém věku.
7: Až u pětiny ambulantních specialistů proto čekají pacienti na úvodní vyšetření až půl roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Ruské drony v noci zasáhly hraniční přechod mezi Ukrajinou a Moldavskem. Informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Na místě jsou podle ní mrtví i zranění. Útok způsobil taky požár. Bezpilotní letoun dopadl včera večer taky na pole na severu Moldavska. Země předtím opakovaně informovala o narušení vzdušného prostoru cizím dronem typu Shahid, který Rusko používá k útokům na Ukrajinu.
5: Sport.
4: Tenistka Linda Nosková vypadla ve čtvrtfinále dvouhry na US Open. V New Yorku podlehla světové jedničce Arině Sabalenkové 1-2 na sety. Rozhodující super tiebreak prohrála 7-10. A novým asistentem trenéra fotbalové reprezentace bude Radek Bejbl. Bývalý záložník madridského Atletika měl podíl i na nedávném příchodu španělského kouče Santiago Denii k české reprezentaci. Že bude i on členem realizačního týmu, se ale dohodlo až později. Po jednání výkonného výboru fotbalové asociace o tom mluvil svazový předseda David Trunda.
11: Myslím si, že při tom jmenování to sehrálo roli v rámci nějakého doporučení i potřebných informací, které byly potřeba, abychom to rozhodnutí udělali, ale nebyl tam ten primární záměr, že bude rovnou asistent, ale tak, jak se to vyvíjelo velmi rychle, tak vlastně se dohodli a bylo to velmi korektní, velmi rychlý. Radek projevil velký zájem a už je součástí každodenní rutiny a makají na plné obrátky.
5: Počasí.
4: Havlíčkově Brodě teď teploměr ukazuje 17 stupňů, v Košiticích a Hubenově 19. Ráno a dopoledne bude polojasné s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se vyskytnou i bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Dávejte pozor u Ypsilonky na Vacenovice a Štěpánovice nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou. Havaroval tam autobus a dodávka. Zpomalte pak i u Věchnova, u Bystřice nad Pernštejnem. Tam se kolem vozovky pohybují domácí zvířata.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: A kolem 8:45 přidáme ještě jednu dopravní informaci. Z Českého rozhlasu Vysočina se dozvíte, kdy skončí oprava 9-kilometrového dlouhého úseku hlavní silnice první třídy číslo 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhorovem. Taky se proběhneme, protože v Novém Městě na Moravě chystají běh pro hospic. Tak si promasírujte nohy, protože teď můžete klidně jenom projít. Kdy a kde? Vše řekneme už za chvíli.

0: Českého rozhlasu Vysočina zdravíme do domácího hospice Vysočina. Je s námi paní Lenka Šmardová. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co pak jste se nachystali na tuto sobotu?
1: Tuto sobotu nás čeká charitativní běh pro domácí hospic Vysočina. Je to už 8. ročník této tradiční akce, takže vás všechny moc zveme.
0: Kdy a kde je sraz?
1: Sraz je v 9 hodin ráno na koupališti v Novém Městě na Moravě.
0: Jak dlouhé tratě jste si nachystali?
1: Tratě si můžete vybrat buď 2-kilometrovou, anebo 5-kilometrovou.
0: Je potřeba se dopředu registrovat, nebo můžeme až na místě?
1: Registrace je možná buď dopředu, online na běhy pro hospice, a nebo se můžete registrovat i na místě, tam je ale registrační poplatek malinko vyšší.
0: Předpokládám, že součástí běhu pro domácí hospic Vysočina je i nějaký doprovodný program.
1: Největším špekem, co jsme si připravili, je ambasadorka Martina Sáblíková, která s námi poběží. A potom tam bude doprovodný program pro děti, budou tam výtvarné dílny, Novoměstský dům dětí a mládeže si připravil program pro malinké děti, takže dětskou dráhu, bude tam lukostřelba, Novoměstský trip tým si nachystal slackline, takže si můžeme vyzkoušet i svoji rovnováhu. A v 9.45 vystoupí žďárský cyklista Jiří Zvolský se svojí skupinou Dirt Bros. Takže tam budeme mít takovou cykloshow.
2: Jsme s vámi i na Novoměstsku. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: Máme 9:03, kdy bude hotová oprava hlavního tahu silnice první třídy číslo 38 mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem a jaké práce budou dál následovat? To nám teď řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na opravě hlavního tahu silnice 1/38 mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhrovem vstupujeme do finální fáze. Práce teď probíhají už jen na třech kratších úsecích, kde dopravu řídí semafory. Na části téměř dokončené silnice, po které denně projede zhruba 9000 aut, zbývá aktuálně položit poslední vrstvu asfaltu. Rekonstrukci 9-kilometrového úseku dokončíme v polovině září. Hned potom zahájíme opravu velké křižovatky v Havlíčkově Brodě ve směru na Skuhrov.
0: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Počasí.
0: Teď po ránu a dopoledne bude na Vysočině polojasno s malou možností přehánky, během dne se od západu zatáhne a přijde déšť, lokálně se objeví bouřky, teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů Celsia. Policie dokáže díky dronům monitorovat dopravní přestupky i ze vzdálenosti stovek metrů. Policista dron řídí přes ovladač a navádí hlídku v autě přímo za řidičem, který porušil silniční pravidla. Reportáž z jedné takové kontroly nabídneme za chvíli.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Skauti ze Světlé nad Sázavou se rozhodli pečovat o skautské památníky na Vysočině. Několik jich s nimi navštívíme při 35. ročníku Orlovské šlápoty. Ta se letos navíc koná v den narozenin zakladatele českého junáka Antonína Benjamína Svojsíka.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8.24, jsme rádi, že ladíte Český rozhlas Vysočina. Dopravní policisté stále častěji odhalují přestupky díky dronům. Nejenom, že jim moderní technika umožní sledovat provoz nenápadně zpovzdálí, ale pořídí i videozáznam jako důkaz. Na Jižní Moravě policie v poslední době dron použila při kontrole zákazu předjíždění kamionů nebo na křižovatce u Olbramovic na Znojemsku, kde řidiči často ignorují značku stop.
1: Policista Tomáš Opálka nechává z polní cesty poblíž sledované křižovatky u Olbramovic vzlétnout do vzduchu černý dron. Ten pak na obloze prakticky zaparkuje nad křižovatkou a policista sleduje na displeji ovladače dronu dopravní situaci. Dokud...
2: Bílá dodávka.
3: Znojmo jedna, já dron, bílá dodávka, jo?
4: Znojmo jedna, rozumí, zastavuju bílou dodávku.
1: Hlídka, která dostává od policistky Zuzany Knop echo, zastavuje o desítky metrů dál řidiče, pana Jaroslava.
5: Vím, jaký jsi mi dal přestupek. My totiž pospíchají, nám praskla voda v baráku a letí jedem do Pohrlic nakupovat, takže jsou takém švunku, víte? Není to omluva, ale já to vím. Ona mě to manželka pověděla, měl zastavit.
1: Hlídek v neoznačených policejních autech tady číhá několik, prozrazuje policejní mluvčí Petr Vala.
6: V případě, pokud by tam ten přestupce jel, nerespektoval to svislé dopravní značení, kolega stále je ve vzduchu a máme k dispozici další dvě vozidla policistů, kteří případně toho přestupce zastaví a zkontrolují a ten přestupek následně vyřeší.
1: Dron a video, které natočí, slouží policii jako důkaz u různých přestupků.
6: Pokud se bavíme o službě dopravní policie, v tomto případě se jedná zejména právě o ty křižovatky, kde řidiči nerespektují svislé dopravní značení, potažmo předjíždí místě, kde je to zakázáno, a to buď to vodorovným dopravním značením nebo svislým dopravním značením, a to je buď standardní silnice, nebo také silnice, jako jsou dálnice, to znamená předjíždění právě nákladních vozidel místě, kde je to zakázáno.
1: Policistu Tomáš Opálku limituje při práci s dronem hlavně počasí.
7: Nejlepší počasí pro lítání s dronem je prostě úplně čistý, bez větří, bez mraku, bez deště. Samozřejmě ten dron zvládne i jako těžší podmínky, zvládne lehčí déšť, ale nedoporučuje se to, nebo měl by se potom vyčistit, vysušit, aby prostě fungoval dál.
1: Díky videu se řidiči většinou ani nesnaží tvrdit, že přestupek nespáchali. Ale Hesová, Český rozhlas.

0: Malka. Krásna zdravá svačina.
1: Přejeme vám krásné středeční ráno, máme 9. září. Tomáš Kolátor nachystal krátké zprávy. Po nich Leona Machálková zaspívá písničku Svět je plnej bláznů.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: Vrchní soud v Praze se dnes vrátí k případu největšího lesního požáru v historii Česka. Z jeho založení je obžalovaný bývalý dobrovolný strážce Jiří Lobotka. Ten byl už dvakrát osvobozen pro nedostatek důkazů. Státní zástupce se ale proti poslednímu rozsudku odvolal. Oheň v Českém Švýcarsku před 4 lety zasáhl přes 1000 hektarů a hasiči s ním bojovali 3 týdny. Na Vysočině je nejméně jelenů v Česku, něco přes 670. Region se naopak řadí mezi kraje s nejvyššími počty zajíců, kachen divokých a srnčí zvěře. Bažantů je teď méně než polovina oproti stavu před 20 lety. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V Českomoravské vrchovině je v těchto dnech šance na dobrý houbařský úlovek nejmenší z celé republiky. Vyplývá to z mapy pravděpodobnosti růstu hub, kterou tento týden vydal Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s odborníky z České mykologické společnosti. Důvodem je dlouhodobé sucho. Špatná situace je pak i na jihovýchod od Brna. V Paříži dnes začne dvoudenní mezinárodní summit o vesmíru. Řešit má například rostoucí využívání nízkých oběžných drah Země, průzkumu měsíce nebo budoucnost vesmírné ekonomiky. Summitu se zúčastní téměř 120 delegací z celého světa. Kromě nich se představí také řada vědců, astronautů a zástupců průmyslu. Fotbalová Sparta ukončila po nepovedeném vstupu do sezóny spolupráci se 2 členy realizačního týmu. Z Letné odchází vedoucí fyzické přípravy Ian Cole a trenér pro standardní situace Jack Wilson. A předpověď počasí, ráno a dopoledne bude polojasné s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se vyskytnou i bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: V Jihlavě v Havlíčkově ulici u viaduktu se mezi kruhovými objezdy stala nehoda 2 vozidel. Na místě jsou záchranné složky a neprojedete tam jedním pruhem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Fanoušci hokeje na Vysočině jsou natěšení, dnes totiž začíná nová sezóna Maxaligy. Jak je připravený tým jihlavské Dukly, na to se budeme ptát jednatele Bedřicha Ščerbana už za malou chvíli. Je 8.33.

0: 8 hodin 39 minut.
1: Sport v regionu.
0: Zástupci hokejové Vysočiny se vrací na led první české hokejové ligy. Dnes je odstartuje zápas jihlavské Dukly, která v horácké aréně bude hostit Frýdek Místek. Zápas začne dnes o 17:30. Jednatel jihlavského týmu Bedřich Ščerpan je s námi na Českém rozhlasu Vysočina. Přeji vám hezké ráno.
2: Hezké ráno vám i vašim posluchačům.
0: Prozraďte, jaká je atmosféra v týmu před úvodním Buly.
2: No, tak vždycky před začátkem sezony tam trošku napětí, na druhou stranu se už všichni na tu sezonu moc těšíme, protože každý radši hraje zápasy, než trénuje.
0: Vítěz Maxa Ligy má nově před baráží více prostoru, posledně to byly 3 dny, teď jich je 11. Srovnávají se podle vás tím podmínky s nejslabším extraligovým klubem?
2: Je to určitý posun, je to výhoda, ale chtěl bych varovat před tím, jak se zužuje ten pohled na tu baráž, že všichni mluví pouze o vlastně tom časovém rozmezí. Ta baráž je v podstatě nespravedlivá z celého globálu, protože ten klub působí v nějaký soutěži, na základě toho má nějaký rozpočet, skládá do kupy kádr, schání hráče a hraje pak vlastně celý rok tu soutěž. Takže já bych to nezužoval jenom na to časový rozmezí, ale je to něco k dobru v rámci té mozaiky.
0: Ale není to zkrátka všechno.
2: Není to všechno.
0: Více se taky nakumulovaly zápasy. Na ledě budete některé víkendy hrát 2 dny po sobě, v sobotu i v neděli. Bude to pro tým náročnější?
2: Bude to náročnější a je to vlastně zase důsledek toho, aby ten tým měl ten časový odstup do té baráže. Takže v podstatě my ty hráče přetížíme v jednom období, aby jsme jim řekli, tak teď máte o pár dní navíc na odpočinek a jdete do baráže. Jo. Tak to je jenom s tím znova na to poukazuju, že v podstatě to není všechno a byť je to něco kladného, tak to nelze takhle zužovat a neřeší to v podstatě tu velkou nespravedlnost té baráže.
0: Minulý týden jste řekl, že lidé koupili více než polovinu permanentek. Stále evidujete velký zájem, nebo už ta hlavní vlna, dá se říci, utichla?
2: Vzhledem k tomu, že dneska se začíná, tak ty hlavní prodeje už odezněly, nicméně v rámci těch kusových nebo desítek kusů se to prodává dál. Takže platí to, co jsem říkal, že vlastně polovička kapacity areny bude vlastně pod permanentníma stupenkama.
0: Máte doladěnou soupisku, máte pro úvodní kolo k dispozici všechny hráče?
2: Máme všechny hráče k dispozici, máme i určitý přetlak v týmu, ale to je dobře z toho dlouhodobého hlediska, protože tak, jak jste o tom mluvil, ta soutěž bude náročná, bude tam nakumulovat hodně zápasů, takže se dá počítat s tím, že přijdou i nějaké zranění a nemoci, takže aby jsme tohle všechno přečkali, tak potřebujeme mít širší kádr.
0: Říká jednatel jihlavské Dukly pan Bedřich Ščerpan. Děkuju za rozhovor a ať se vám daří v nové sezóně. Naslyšenou.
2: Děkuju moc a hezký den.
1: Sport v regionu na Českém rozhlasu Vysočina.

0: Je minuta po 8:45.
1: Počasí.
0: Nejenom středeční, ale i čtvrteční, potažmo páteční předpověď si pro nás nachystal meteorolog Mojmír Martan. Dobrý den vám přeji.
2: Pěkné ráno.
0: Tak začneme tou dnešní předpovědí. Jak bude na Vysočině?
2: Tak dneska bude většinou oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkou slabou, ale v průběhu odpoledne se od západu postupně zatáhne a v tom pozdějším odpolední a večer se na studené frontě vyskytne na celém území déšť, přeháňky, lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na východě kraje to může být až k 28 stupňům. Foukat bude mírný severozápadní až západní vítr. Na frontě a v bouřkách přechodně zeslí na čerství s nárazy kolem 55 km v hodině.
0: Jak vypadá předpověď na zítřek?
2: Tak zítra by mělo být převažující oblačno, přechodně i polojasno. Večer a v noci na pátek od jihu očekáváme přibývání oblačnosti. Ranní teploty 12 až 9, ty nejvyšší denní, protože budeme už v chladném vzduchu, tak jen 17 až 20 stupňů. K tomu mírný severozápadní nebo západní vítr bude k večeru slábnout a měnit se na severovýchodní.
0: A pojďme z pohledu počasí uzavřít pracovní týden, jak vypadá pátek.
2: Pátek bude oblačný až zatažený, od jihu se pravděpodobně na části území rozprší, větší pravděpodobnost je na východě kraje, teploty 11 až 7 ráno, 17 až 21 stupňů v odpoledních hodinách a foukat bude slabý vítr severních směrů.
0: Říká 3 minuty po 8:45 meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Ale Alzheimerova choroba nezasáhne jenom člověka, který onemocní. Postupně mění život celé rodiny. Pečující často řeší nejenom samotnou péči, ale i příspěvky, sociální služby, bezpečí doma, nebo to, jak s nemocným správně komunikovat. Kde hledat pomoc a co všechno může rodinám nabídnout Alzheimer poradna Vysočina, to se dozvíte dnes po 11. hodině od její vedoucí paní magistry Marcely Rýpalové, se kterou si bude povídat Hela Dvořáková. Loučí se Robin Šalamón, přeju hezkou středu a budu tu opět zítra ráno v 5.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: jestli po smrti půjdu do nebe. A on mi říká, ty? Člověče, ty nepůjdeš do nebe ani na den otevřených dveří.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Zákon o státních zaměstnancích míří k prezidentovi. Poslanci přehlasovali senátorské veto. Letošní pouť ve světle bude mít míň atrakcí. Tenistka Linda Nosková končí na US Open ve čtvrtfinále. Světové jedničce Sabalenkové podlehla ve třech setech. Dnešní počasí bude slunečné a s letními teplotami. Později se zatáhne a zaprší. Zprávy a Tomáš Kolátor, dobrý den. Poslanci znovu schválili návrh zákona o státních zaměstnancích. Usnadnit by měl zaměstnávání a propouštění úředníků. Od listopadu nahradí současný zákon o státní službě. Koaliční většinou tak sněmovna přehlasovala veto senátu, který měl k nové legislativě výhrady.
2: Návrh kritizovala taky opozice. Podle ní zákon umožní snadněji propouštět nepohodlné úředníky a destabilizuje státní správu. Pokračuje poslankyně Pirátů Kateřina Stojanová.
3: Jediné, co přináší, je právě oslabení pojistek nezávislé státní správy, které do této doby zajišťoval zákon o státní službě.
2: Výtky koaliční poslanci odmítají. Podle předkladatele návrhu Radka Vondráčka z ANO má zákon pouze zpružnit státní správu.
4: My státní správu opravdu nepolitizujeme, chceme ji odpolitizovat od neefektivity.
2: Koaliční většinou sněmovna prosadila taky omezení pravomoci prezidenta pověřovat vedoucí stálých misí. Podle opozice a senátu jsou zásahy do kompetencí prezidenta protiústavní a chtějí se na ně stěžovat u ústavního soudu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Míň atrakcí nabídne letošní svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou. Její provozovatelé jejich počet museli snížit kvůli omezení v zámeckém parku. Tam mohou být jenom lehké atrakce, aby neničily kořeny stromů. Těžší musí být na jiném, menším místě přes řeku, pokračuje provozovatel světelské pouti František Lagron.
5: V parku jich bude tak jenom do 10 nebo do 12. Tam se nám taky vejde jen 20, takže tady bude prostě o takových 25 atrakcí bude tady míň. Musíme dodržet všechny podmínky ochrany pásma.
1: Ukrajina poprvé veřejně představila jeden z vlastních ekvivalentů americké protiraketové baterie Patriot. Systém Coral ukázala na veletrhu obranné techniky v polském městě Kielce. Demonstrovala tam odpálení rakety z mobilního zařízení, umístěného na podvozku českého vozu Tatra.
6: Skoro pětimetrová raketa váží 450 kg, z toho 36 kg připadá na bojovou hlavici. Podle jejich konstruktérů se dá použít nejen k sestřelování bezpilotních letounů a balistických raket, ale i proti pozemním a plovoucím cílům. S jejím vývojem se přitom začalo už v roce 2016, tedy dlouho před ostrou ruskou invazí do sousední země. Ukrajinská agentura Unian informovala také o vyvinutí nového systému protivzdušné obrany, který je schopný ničit křídlaté rakety Banderol. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského už také 67 firem pracuje na zbrani účinné proti novým ruským dronům s proudovým motorem. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková si semifinále na US Open nezahraje. Wimbledonská šampionka prohrála v New Yorku na centrálním dvorci Artura Ashe 1-2 na sety se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou. Vyrovnané utkání rozhodl až super tiebreak třetí sady, kde Češka prohrála 7-10. I proto byla Nosková po utkání hodně smutná.
7: Tím, že to bylo tak blízko, tak to samozřejmě bolí ještě víc, než kdybych dostala 2-6, takže bylo, co to ještě chvíli bude. Já věřím, že bych se dokázala dostat i v dalším kole někam, takže tyhle prohry samozřejmě bolí, ale taky si hodně vážím těch výher předtím, hlavně, že jsem se už od prvního kola trošičku trápla a každým vlastně skoro gamem dá se říct, že jsem se trošku cítila lépe na kurtu.
1: Do semifinále dámské čtyřhry naopak postupuje nasazený pár číslo 1, Kateřina Siniaková a Američanka Taylor Townsendová.
0: Počasí.
1: V Jihlavě a Přibyslavi teď mají 16 stupňů, v Dukovanech 19. Dopoledne bude polojasné s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se vyskytnou bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Brtnicí a Rychlovem na silnici leží sražená srna. Jeďte proto úsekem pomalu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásný den, pohodové středeční dopoledne, to vám 5 minut po 9. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. Půlka pracovního týdne je téměř za námi, chtělo by to dát si opět něco dobrého. Krásnou oranžovou barvu mají všechny dobroty uvařené nebo upečené z dýně. A už za chvíli vám povíme recept na dýňové mafiny.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Povídat se nám teď bude Dáša Kubíková. V kalendáři sice podzim ještě není oficiálně, ani sichravo nenastalo, teploty máme pořád kolem 20, ale to nic nemění na tom, že podzim tu brzy bude. Poznáme to mimo jiné i podle nabídky různých dýní v obchodech. A tak tu máme recept na sladké dýňové mafiny.
2: Nevím jak u vás, ale nám už v kuchyni na stole září několikátá sytě oranžová dýně a už se pomalu začínáme pouštět do polévek a další dýňových dobrot. Od naší posluchačky paní Leony z Nového Města na Moravě, která za námi přišla na živé vysílání, máme úžasný recept na dýňové mafiny. K jejich výrobě potřebujeme dýňové pyré a to umí velmi dobře její dcera Sabina, která nám takto poradila. Troubu rozehřejeme na 185 stupňů, dýni nakrájíme na čtvrtky a ty položíme na plech s pečícím papírem s lupkou nahoru. Když můžeme dýni snadno propíchnout vidličkou, je hotová. Po vychladnutí vydlabeme dužinu a v mixéru ji rozmixujeme do hladka. Dále ji pak můžeme okořenit s kořicí, hřebíčkem, cukrem, svařit na sirup nebo upéct mafiny.
3: Když vám zbyde to pyré, tak z něj upečete mafiny. Vyndáte si z tohoto koření a přidáte si hladkou mouku, trochu mlíka, vajíčko a už to máte okořeněný a dáte to do mafinovej košíčku a máte mafiny a nic nevyhodíte.
2: A mě ještě od paní Leony zajímá, jaká dýně je na mafiny nejlepší.
3: My jsme teda měli tentokrát takovou šedou dýni a ta byla teda nejvíc luxusní, co jsme kdy dýně měli. Dá se to z Hokkaida, ale dá se to i z toho goliáše. Dělali jsme to tady z těch třech dýní.
2: Mafiny mají krásnou barvu z jakékoliv dýně a sladké jsou, jak mají být. Tak je zkuste a nechte si chutnat.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Taky se vám stalo, že jste hledali lékaře, specialistů, ale marně bez úspěchu? Tak v tom nejspíš nejste sami, protože problém s nedostatkem ambulantních specialistů je v některých oborech už v podstatě po celé České republice. Tomuto tématu se budeme věnovat podrobněji v reportáži za chvíli. Do té doby nabízím činasky nebo taky Modern Talking. Hezké dopoledne.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Skupina Čenasky, slyším tvoje kroky. V 9 hodin 20 minut vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Alergologie, oční lékařství nebo dětská psychiatrie. To jsou jen některé z oborů, ve kterých v Česku chybí lékaři. Nedostatek ambulantních specialistů přitom není jen v okrajových oblastech. Podle dat Ústavu zdravotních informací a statistiky se situace zhoršuje i ve velkých městech, včetně Prahy. A problém se nejspíš bude dál jen prohlubovat. V některých oborech totiž bude potřeba ještě víc lékařů, než jich chybí dnes. Mezi ně kvůli častější cukrovce patří třeba i diabetologie.
1: Příliv těch pacientů je víceméně nepřetržitý. A tím, jak je to chronický onemocnění a vzniká to vlastně jako čím dál tím v nižším věku, tak ty pacienti už vám zůstávají na pořád.
2: Říká diabetoložka Jitka Zemanová, která má ordinaci v Plzni.
1: Já jsem třeba 64. ročník, asi jako docela nehodlám ještě jít do důchodu, ale už jsem utáhná, no. Prostě těch lidí je hrozně moc.
2: Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že mezi lety 2018 a 2024 v Česku celkově ubylo 56 diabetologických ordinací. Aktivních lékařů bylo v oboru podle posledních údajů ke konci předloňského roku asi 900.
3: A 30% je v důchodovém věku a mimo jiné se to promítá do toho, že stále větší množství diabetiků je v péči praktických lékařů pro dospělé. Ten nárůst je skoro o 30% za posledních nějakých asi 7 let.
2: Vysvětluje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Stárnoucí lékaře nemá kdo nahradit. Hodně absolventů totiž jde radši do nemocnic, než aby si zakládali vlastní ordinaci. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka se bojí administrativy.
4: Trošičku účetnictví, komunikaci s pojišťovnami, vědět, jaká je podstata smluvního vztahu, na co si dát pozor, jak vypadá výkaznictví a podobně. Ono to ve svém důsledku není až tak úplně komplikované. Všichni současní soukromí lékaři to nakonec zvládli a zvládli by to jistě i ti mladí. Ale potíž je v tom, že na začátku to vypadá jako obrovská hora práce, před kterou když stojíte, tak se ji samozřejmě obáváte.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce pro příští rok navýšit dotace na takzvaná rezidenční místa, tedy školicí místa pro mladé lékaře u zkušenějších kolegů. Pokračuje Renata Povolná z tiskového oddělení rezortu.
5: V upraveném návrhu rozpočtu se aktuálně počítá se základní měsíční dotací 70 000 korun na jednoho rezidenta.
2: Předtím dotace byla 50 000 korun. Můžou ji ale získat jen někteří lékaři, a to praktici a psychiatři pro děti i dospělé a dětští neurologové. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V dobrém dopoledni pokračujeme dál. Třeba už za chvíli se od nás dozvíte o vzniku Bible i jejich autorech. Tomu se totiž budeme věnovat v dalším dílu pořadu Bejvávalo. Richard Miller nebo skupina ABBA už jsou připraveni. Letí právě teď k vám.

0: do zámku nepasuje viac môj.
1: Nebude to ľahké a Richard Miller o 9:30. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina a teď se zaměříme na knihu knih, která ovlivnila řadu generací.
2: Bejvávalo.
3: O vzniku Bible a jejich autorech. Knihu knih, jak bývá Bible často nazývána, v našem pořadu o časech minulých často zmiňujeme. Ovlivnila bezpočet generací. Ale co o ní současná většinová populace vlastně ví? Troufám si říct, že toho mnoho není. Zajímavé je už to, že Bible byla napsána v období zhruba 16 století. Vznikala tedy během více než 60 generací. Knihy Starého zákona byly sepsány asi od 13. do 12. století před Kristem. Velká většina spisů Nového zákona byla vytvořena v době mezi lety 50 a 67 po Kristu. Autorství je připisováno více než 40 lidem, kteří zastupovali různé společenské vrstvy. Byli to králové, ale i rolníci, filozofové, i rybáři, básníci, státníci, učenci, pastýři, ale i jiní. Zvláštním způsobem vynikají čtyři evangelia, protože jsou hlavním svědectvím o životě a učení Ježíše Krista. Slovo evangelium z řeckého euangelion znamená dobrá zvěst, poselství. Evangelium je tedy vlastně boží poselství o naší spáse, kterou nám přinesl Ježíš Kristus svým životem a výkupnou smrtí na kříži. Toto poselství hlásali apoštolové z Kristova pověření nejprve ústně a později oni sami nebo jejich spolupracovníci z vnuknutí Ducha Svatého zanechali i písemně jako základ víry a pravidel žití. No a zítra o tom, co to bejvala kačenárna.
2: Bejvávalo.
1: Za pár minut další zajímavé téma v pořadu Minuta pro zdraví. Zdali se máme bát konopí? Odpovídám přímo paní doktorka Irina Zimenová.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: pro zdraví.
1: Co bychom měli vědět o konopí, aby odpadl pocit něčeho zakázaného?
2: Že konopí, i když je známo hlavně jako droga, kterou užívají lidé pro zlepšení nálady, má také léčebné využití. Jako návyková látka nemůže být jednoduše distribuované, ale konečně je dostupné při přesně určených potížích a diagnózách v lékárnách na předpis. Není to tak jednoduché, předepsat to mohou jen specializovaní lékaři, například neurologové na roztroušenou sklerózu, reumatologové, onkologové. A také to chce připravit s vhodným poměrem CBD a THC. THC má spíše účinky na psychiku, CBD spíše na bolest, ale vzájemně se doplňují a při potížích pomáhají společně.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Méně než 5% rozlohy Jordánska má vhodnou půdu pro zemědělství. Profesor na jedné z místních univerzit postavil skleník v polopoušti, ve kterém vyzkoušel různé způsoby pěstování zeleniny ve vodě. O jeho experimentu uslyšíte už za pár minut.
4: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Úžasná a stále usměvavá Marie Rotrová v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina v 9 hodin 52 minut. Pěstovat zeleninu ve vodě uprostřed pouště může znít jako velmi zvláštní nápad. Takzvané hydroponické systémy, ale ve skutečnosti spotřebují méně vody než běžné zavlažování polí. Na Hašimitské univerzitě v jordánském městě Zarqa v tom vidí velkou příležitost, jak rozšířit zemědělství i mimo úrodné údolí Jordánu. Postavili si proto experimentální skleník přímo v poušti.
1: Je tu zdroj vody a motor, který vodu vyčerpá nahoru. A když padá dolů, tak i ventilátory ženou do prostoru.
2: Místní profesor Fakhr Al-Khur mě dovedl teď ke stěně z kartonu a vysvětluje mi, jak
3: zelená vlna
2: dokáže v tom skleníku vytvářet chladnější, příjemnější mikroklima, ale

0: platformy, které mají díry, do nich se zasadí ta rostlina.
1: Rostliny tady musí být neustále ve vodě, aby z ní mohly brát živiny. Hnojiva přidáváme do nádrží a pak rostliny zavlažujeme.
0: Tohle je taková konstrukce ve tvaru střechy a na ní jsou nad sebou položené trubky. V těch trubkách jsou díry a právě v těch dírách můžou být rostliny.
1: Jsou v květináči s vulkanickou horninou odsud z východu Jordánska od města Azrak. A používáme ji jako substrát, podobně jako tady v pytlích slouží jako substrát kokosová drť.
0: A opět i do nich se pouští voda. Voda tady celkově hraje důležitou roli. Our water is
1: very high in salinity. I podzemní voda v Jordánsku má vysoký obsah soli, zvlášť když v zimě málo prší. A hlavním cílem našeho experimentu bylo taky zjistit, jaké jsou správné koncentrace hnojiv v kombinaci s určitou salinitou vody.
0: Vybudovat experimentální skleník v polopoušti a otestovat v něm různé hydroponické systémy stálo v přepočtu 1,5 milionu korun. Postavit si doma například jen onu střechu s trubkami vyjde ale výrazně levněji. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
2: Už tuto sobotu 12. září se v Přibyslavi uskuteční 35. ročník mlékárenského dne. Čeká vás přehlídka toho nejlepšího z mlékárenské produkce z Vysočiny i dalších koutů České republiky. Dorazí více než 20 vystavovatelů od velkých mlékáren až po malé farmáře. A samozřejmě nebude chybět ani oblíbená soutěž mléčných výrobků, které hodnotí přední odborníci z oblasti potravinářství, ale do které se navíc budete moci zapojit i vy, návštěvníci. A v závěrečném slosování v úterý 14. hodiny možná i vy vyhrajete velkou spoustu mléčných produktů. Abych ale nepředbíhala, další zajímavostí je taky ta skutečnost, že si tam budete moci koupit spoustu mléčných produktů za zvýhodněnou cenu. Tak sobota je jasná, vyrážíme do Přibyslavy na 35. ročník mlékárenského dne. O slovo už se teď v dopoledním vysílání hlásí Survivor a Eye of Tiger. Tak pohodové dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina, to vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Humpoleckou střední školu čeká rekonstrukce. V Kladně skončil zásah hasičů u schořelého supermarketu. Vzájemné údery mezi americkými a íránskými silami v Hormuzském průlivu opět zdražují ropu. Dnes se postupně zatáhne a pak zaprší. Zprávy začínají, přináší vám je Tomáš Kolátor. Rekonstrukci Humpolecké střední zemědělské školy a domova mládeže připravuje kraj Vysočina. V současnosti hledá dodavatele, který stavební práce zajistí. Náklady na rekonstrukci přesáhnou 200 milionů korun. Trvat by měla 18 měsíců. Pokračuje hejtman kraje Vysočina Martin Kukla z hnutí ANO.
3: My chceme řešit úsporu energií, to znamená rekonstrukce objektu mládeže a školy, zateplení obálek budovy, výměna oken, vzduchotechnika, fotovoltaika, venkovní stínění a další stavební úpravy.
1: Hasiči ukončili zásah u schořelého supermarketu v Kladně. Místo převzal majitel, informoval o tom mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Požár způsobený zkratem se hasičům podařilo zlikvidovat včera večer. Zásah tam už ukončili i jednotky, které pomáhaly se speciální technikou rozebrat schořelou budovu. Plameny podle odhadu způsobily škodu ve výši 120 milionů korun. Na místě nikdo nebyl zraněný. Ceny ropy Brent se kvůli obavám z dalšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu opět blíží ke 100 dolarům za barel. Americké síly udeřily na íránské tankery. Írán tvrdí, že v odvetě zaútočil na dvě americké lodě, 8 ropných tankerů a dalších 10 plavidel, která Teherán označil za nelegální. Íránské rakety opět mířily i na Jordánsko.
4: Jordánská armáda sestřelila 18 z 20 íránských balistických raket. Zbylé dvě měly dopadnout na odlehlá místa. Íránské revoluční gardy tvrdí, že cílili na americké síly na jordánské základně Al-Azraq na východě země. Americká armáda předtím oznámila, že včera zničila 4 íránské ropné tankery v Ománském zálivu a jeden poblíž ostrova Chark. Má jít o odvetu za předchozí íránské útoky na americkou válečnou loď, při kterých nebyl podle armády nikdo zraněný. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková si semifinále dvouhry na US Open nezahraje. Světové jedničce Sabalenkové totiž v New Yorku podlehla 1-2 na sety a vypadla ve čtvrtfinále. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů vítězstvím nad Interem Milan 2-1. Zápas komentuje ofenzivní záložník madridského klubu Jude Bellingham.
5: Really good team, champions of Italy for a reason and...
6: Ukázali, že mistry Itálie nejsou jen tak, ale jejich šance jsme přežili a sami jsme byli v první půli dvakrát efektivní, i když těch gólů mohlo být mnohem víc. Právě v Lize mistrů takové zápasy přijdou, kdy musíte odolávat tlaku a my jsme to zvládli.
1: V dalších zápasech Manchester City vyhrál v Portu 2-0, Dortmund porazil Villarreal 3-2 a slaví také AEK Athény po výhře nad Lincem 1-0. Brugy prohráli s Aston Villou 2-3 a stejným výsledkem skončilo také utkání Lille s Betisem Sevilla.
2: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou a Novém Rychnově mají 19 stupňů, v Černovicích 18. Dopoledne bude polojasné s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se vyskytnou i bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: U Jackova nedaleko Moravských Budějovic havaroval traktor a na místě jsou záchranné složky. Čerstvou nehodu se zraněním máme pak hlášenou mezi Novým Městem na Moravě a Radňovicemi. Porouchané vozidlo je také na dálnici D1 na kilometru 139 ve směru na Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pokračuje dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. A jestli pak víte, kde českoslovenští skauti tehdy pod vedením Antonína Benjamína Svojsíka rozbili svůj první tábor, poslechněte si dnešní příběh z Vysočiny, rádi vám to povíme.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: V sobotu 5. září slavili čeští skauti 150. výročí narození zakladatele českého junáctví Antonína Benjamína Svojsíka. Ten právě u nás na Vysočině, konkrétně na Orlovech u Kejžlice na Pelhřimovsku, absolvoval s chlapci první skautský tábor. O vzpomínky na všechna tato místa se starají old skauti ze Světlé nad Sázavou.
2: Světelští skauti se rozhodli pečovat o skautské památníky na celé Vysočině. Vy je i hledáte, vy se o ně staráte, vy je opravujete.
3: I ve Světlí máme památníček, kam se teď právě přesunujeme. A když jsem k němu přišel, tak jsem zjistil, že je v žalostném stavu.
2: Říká skautský náčelník old scoutu na Vysočině Josef Byl Kopecký. Jsme za zámeckým parkem.
3: Je to památníček na bratra Svojsíka, který měl jeden z prvních výletů, když se dostali v roce 1912 na svůj první tábor se svými 13 hochy. Sem právě k nám do Světle nad Sázavou.
2: Kolik těch památníků je tady na Vysočině?
3: Zatím jich máme opraveno 13 a není to jenom o opravách, protože my scháníme i legendu, proč tam ten památník je, odkdy tam stojí, kdo ho dělal. A díky právě tomuto světelskému památníku se stala úžasná věc, protože jedna z našich sester skautek tady objevila i historii vlastní rodiny.
2: Teď jsme u tvé pomocnice byla.
4: Ivčo, pojď sem.
2: Ivana Kopecká, jak opravujete ty památníky?
5: Umejt, zkontrolovat stav podle toho, co je potřeba, jestli opravit písmo.
3: Kdo o něčem víte, ozvěte se, protože nechceme dělat památníky jenom v kraji Vysočina.
2: Od Svojsíkova památníku jsme se přesunuli do Lipnice nad Sázavou na starý hřbitov.
3: Kde se budeme podívat na památníček bratra Stránskýho Dolfíčka a na hřbitově se chováme jak tiše. Děkuji.
2: Jsme u pomníčku Dolfíčka Stránského z Vorlovské hájovny. Kdo to byl?
3: Švagr bratra Svojsíka a spolu překládali slavnou knihu Scouting for Boys, kterou si Svojsík přivez ze svých cest, upravovali to spolu na naše český poměry pro naše chlapce. Vidíte zase opět zrenovovaný písmo, vyčištěnou fotku, ta teda dala práce, protože to bylo celý tím buxusem zarostlý.
2: Teď asi 35 old scoutů míří na Orlovy. Jdeme lesní cestou k památníku Jiřího Volkra.
3: Sestry, bratři, kamarádi, chtěl bych vás přivítat na nejznámějším místě pro československý scouting ve své době.
2: Byle přišli jsme na místo, kterému se také říká kolébka českého scoutingu.
3: Ano. Pod památníkem Jiřího Volkra se nachází původní tábořiště, kde byl první tábor se Svojsíkem a s bratrem Stránským s Dolfíčkem.
2: Proč je tady památník Jiřího Volkra se skautskou lilí?
3: V roce 1916 tady náš básník a skaut Jiří Volkr skutečně tábořil.
2: Volkr není jediné jméno, které tady vidíme hned vedle Petr Musil.
3: To je člověk, který tragicky zahynul, byl to skaut, sloužil v Jihlavě. Jako ještě by tady místo bylo, snažíme se tohle místo i zvelebit.
2: A další jméno Grizzly. Je nad tím obrázek už hodně omšelý.
3: To je přezdívka, kterou měl Jiří Volkr. Na tom obrázku je Jiří Volkr.
2: To je Jiří Volkr.
3: Ano.
2: A asi nejnovější jméno tady na stromě Zdeněk Fikar, střediskový vůdce junáka ve Světlé nad Sázavou. Právě ve Zdeňku Fikarovi máme propojení s tvou pomocnicí.
3: Ano, Zdeněk Fikar byl skutečně dědou Ivany Kopecký, která se mnou spolupracuje na obnovách památníčku.
2: Přešli jsme k tábořišti,
3: kde Svojsík skutečně posedával. Když se podíváme po okolních stromech, tak tady uvidíme placky účastníků prvního skautského tábora.
2: Od Volkrova památníku na Orlovech Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Fotografie skautských památníků najdete už teď na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Přesně 95 let, nebo přesně před 95 lety, abych byla přesnější, založili loutkáři v Humpolci vlastní soubor a k tomuto výročí uspořádali také výstavu, na kterou se jel podívat náš regionální stopař Adéla Zachová, se kterou se už za pár minut spojíme a dozvíme se, co všechno je na výstavě k vidění. Teď Helenka Vondráčková, skladba Hej ty tam, hezké dopoledne s námi, jsme Český rozhlas Vysočina.
6: Zas přešla doba zkoušek a prázdnin je tu čas ze studánky doušek.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Loutková scéna v Humpolci slaví 95 let od svého založení. Tohle jubileum oslavila výstavou v muzeu doktora Aleše Hrdličky. Co všechno tam je k vidění, jel zjistit náš regionální stopař Adéla Zachová, která už je na místě. Přejeme krásné dopoledne a zdravíme do Humpolce.
2: Dobré dopoledne. Já už jsem si všechny vystavené exponáty prohlédla a kromě loutek tu jsou také scény k různým pohádkám, takže například jsem tu viděla Sněhurku a sedm trpaslíků, vodníka, draka, čerty, červenou karkulku, to je úplně nová loutka, to je teprve rok a nechybí samozřejmě ani kašpárek. No a celkem je tu 66 dřevěných loutek a některým je dokonce více než 100 let.
1: 95 let, to je opravdu hodně dlouhá doba. Jak se vůbec to divadlo během tolika let proměňovalo?
2: Humpolecký loutkový soubor vznikl už v roce 1931 při tělocvičné jednotě Sokol, ale ta loutkářská tradice tady v Humpolci sahá mnohem dál, a to až do roku 1906, takže letos slaví 120. výročí. A divadlo tedy přežilo i nelehká období naší země, a to hlavně díky členům souboru, kteří během druhé světové války ukryli loutky a vybavení různě po domácnostech a potom po válce tak mohli divadlo znovu obnovit. Dnes má soubor přibližně kolem 40 členů a připravují kolem 16 pohádek ročně, přičemž 15 se většinou reprízuje a jedna je úplně nová. A veškeré dekorace i některé loutky si vyrábí sami. A také ještě v roce 2014 obnovili festival Humpolecká marioneta, který navazuje na loutkářské přehlídky ze 60. let.
1: Vidět všechny ty loutky pohromadě musí být určitě krásný zážitek. V tom případě se ptám na celkem podstatnou otázku, kdy se na výstavu můžeme přijít podívat i my.
2: Ta výstava v muzeu doktora Aleše Hrdličky bude k vidění až do 27. září, a to vždycky od úterý do pátku od 9 do 16 hodin a potom o víkendu od 10 do 16.
1: Do Humpolce jsme zavítali s regionálním stopařem Adélou Zachovou. Děkujeme moc za krásnou pozvánku a naslyšenou. Hezký den.
2: Děkuju, hezké dopoledne.
1: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina pokračujeme dál už za chvíli.
0: Regionální stopař.
1: Povídat si totiž tentokrát budeme v dalším díle Babských rad na téma lednička, ale ona ta lednička není zdaleka ideálním místem pro všechny druhy zeleniny. Proč ne? To dám samozřejmě osvětlí Jarka Vykoupilová za pár minut. Ještě předtím nabízím třeba Pavla Bobka, Cher, anebo Jirku Korna. Trocha romantiky při středě vůbec neuškodí. Chci tě mít, právě teď letí k vám. Přejeme hezké dopoledne s námi.

0: Pátek, 11:04. To, že lednička zdaleka prý není ideálním místem pro všechny druhy zeleniny, o tom nás přesvědčí v dalším dílu Babských rad Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Některým druhům zeleniny se daří lépe v lednici, jiné to naopak neprospívá. Když už v chladničce zeleninu uchováváte, použijte speciální přihrádku k tomu určenou. A co do lednice nepatří? Brambory a batáty jsou poměrně citlivé na nízké teploty. Zesládnou, bramborový škrob se mění na cukry a naopak při vyšších teplotách změknou a klíčí. Ideálním místem na skladování brambor je tmavý a dobře větraný sklep s teplotou do 8 stupňů Celsia. Pobyt v lednici nesvědčí ani rajčatům, která při nízkých teplotách moučnatí a přichází o svoji chuť i vůni. Podobné je to i s paprikami. A co dýně, cukety a lilky? Ani tyto zeleninové kousky nedávejte do lednice. Vyhovuje jim tmavé, dobře větrané a studené místo, kde vám vydrží i 3 měsíce. Česnek a cibule mají v lednici tendenci zgumovatět a navíc by od nich mohly načichnout ostatní potraviny. Obě zeleniny v chladničce také rády klíčí.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Lepší zázemí, které snad přinese i lepší výsledky, s tím vstoupí dnes do nové sezóny Maxaligy třebíčský hokej. Jak se hráči cítí na startu ročníku, ve kterém se po 2 letech vrací domů, to řekneme v reportáži za chvíli. Teď si pojďme dát skupinu Krištof a inzerát.

0: Mapy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Karel Emanuel Macan ztratil zrak, ale ne víru ani sílu. Šel dál za svým snem stát se hudebním skladatelem. A chtěl víc. Pomoci všem, kteří nesli stejný úděl. Podařilo se mu něco nevídaného. Vyvedl je z ghetta zoufalství a otevřel jim svět. Poslechněte si jeho příběh v sobotním dílu.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Mlčenlivý muž s plnovou sem až ke kolenům se stal atrakcí města Chebu. Toulal se ulicemi a snil o zemi, ze které byl potupně vyhnán a kde ho lidé považovali za svého vládce. Bál se ho dokonce i císař. Skončil jako státní vězeň. Nedělní příběh nás zavede za Jorde Brankovičem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: regionu na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Už dnes začíná první hokejová liga. Po dvou letech se vrátí i na zmodernizovaný zimní stadion v Třebíči Horácká Slávia. Kromě nového zázemí také výrazně posílila. Do klubu se například vrátili její odchovanci, kteří v uplynulých letech hráli extraligu.
2: Ze šatny třebíckých hokejistů je před startem nové sezóny slyšet smích.
3: Jde to slyšet za těma dveřma, že už ta nálada k tomu směřuje. A tady byla vždycky dobrá nálada, takže tady se sešla dobrá parta.
2: Kapitán Martin Dočekal si pochvaluje, že do týmu dobře zapadly nové posily. Do Třebíče se vrátili odchovanci Lukáš Nahodil nebo Radim Ferda. Ze Vsetína přišel útočník Luboš Rob, z Prostějova pak obránce Aleš Poledna.
3: Nesli trošku tu konkurenci do toho týmu, takže teďka máme, bych řekl, že hodně dobrý čtyři lajny a nebudeme to tahat tady na jednu, dvě lajny. A rozložíme to do více sil.
2: Zatím poslední oznámenou posilou je obránce Tomáš Bartejs z Komety Brno.
4: Hlavně asi ty zkušenosti a klid na holi, no, a nějaká technická vybavenost by měla být naší předností. Ta liga je samozřejmě plná mladých hráčů, takže to bude minimálně v první třetině vždycky strašně rychlý. A pak bychom měli přebírat to těženo.
2: Trenér David Havíř ale tuší, že i posilám z extraligy může adaptace na nižší soutěž trvat déle.
5: Ta maxaliga je lítavá, nepíská se tolik faulů, jo, a budou to mít na začátku těžký.
2: V uplynulé sezóně byla Třebíč sedmá po základní části a v playoff vypadla ve čtvrtfinále 0-3 na zápasy s Kolínem.
5: Na papíru nebudu schovávat se za něco, máme ten tým silnější, než jsme odehráli poslední zápas playoff.
2: Letošní ročník odstartuje Třebíč domácím zápasem proti Táboru. František Jirků, Český rozhlas.
1: Já k tomu ještě doplním, že v rámci prvního utkání sezóny, jak už zaznělo, přivítá Horácká Slavia Třebíč dneska v 17 hodin 30 minut, a to ve zbrusu nové KHNP aréně tým HC Tábor v 17 hodin 30 minut, znovu připomínám. No a v 17.30 taky v rámci prvního utkání sezóny přivítá Dukla Jihlava v Horácké multifunkční aréně tým HC Frýdek Místek, taktéž v 17.30. Tak doufám, že informace jsou kompletní.
0: Sport v regionu.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

0: Malka. Skrásna zdravá svačina.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Závada na nákladním vlaku zastavila dvě tratě. Vlaky nabírají víc než hodinová zpoždění. Těžké atrakce nesmění ve Světlé nad Sázavou do Zámeckého parku. Začíná Maxaliga. Třebíč přivítá tábor, Dukla se utká s Lídkem Místkem. Postupně se dnes zatáhne a zaprší. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Porucha nákladního vlaku v Horní Cerekvě na Pelhřimovsku zastavila provoz na dvou tratích. Informuje o tom web Českých drah. Vlaky nejezdí z Horní Cerekvě na Batelov a také na Dobrou vodu u Pelhřimova. Spoje nabírají i více než hodinová zpoždění. Týká se to například rychlíku z Českých Budějovic do Jihlavy. Pro cestující mezi Pelhřimovem a Batelovem je připravená náhradní autobusová doprava. Po čtyřech letech mění svatováclavská pouť ve Světlé nad Sázavou místo konání. Největší atrakce budou letos u nedostavěného plaveckého bazénu v lokalitě Pěšinky. Podle mluvčí radnice Blanky Sedlákové je to kvůli ochraně zámeckého parku.
3: Jednalo se tam o nějaké obavy, že velké akce, které se pořádají v parku, mají negativní vliv na dřeviny, na hnízdení ptáků, na letní kolonie netopírů.
1: V Zámeckém parku letos zůstanou lehčí atrakce a prodejní stánky. Pražský vrchní soud zprostil viny Jiřího Lobotku. Muž čelil obžalobě ze založení požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety. Vypukl u Hřenska, vystřídalo se u něj asi 6 000 hasičů a likvidovali ho asi skoro měsíc. Podle soudce Petra Smrže se nepodařilo prokázat, že bývalý dobrovolný ochránce parku za založením opravdu stál. Potvrdil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu v Ústí nad Labem, který Lobotku viny zprostil už dvakrát. Verdikt je pravomocný, je možné proti němu ale podat dovolání k nejvyššímu soudu. Republikánská strana dnes večer v texaském Dallasu zahajuje vůbec první sjezd, který svolala v polovině prezidentského funkčního období a ne až před dalšími volbami hlavy státu. Prezident Trump na něj vystoupí dvě noci po sobě. Stranu chce namotivovat před listopadovými volbami do kongresu, kde mají republikáni jen těsnou většinu.
4: Donald Trump dnes večer pronese úvodní projev a ve čtvrtek se vrátí, aby sjezd uzavřel. Mezi řečníky budou viceprezident J.D. Vance, ministr financí Scott Bessent i texaský senátní kandidát Ken Paxton. Chybět má ale šéf republikánské většiny v senátu John Thune, který má s Donaldem Trumpem v poslední době opakované spory. Podle průzkumu deníku Politico navíc skoro polovina pozvaných kandidátů dorazit neplánuje. Zamíří podle svých slov raději k voličům. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
1: První ligový zápas dnes uvidí zmodernizovaný zimní stadion v Třebíči. Horácká Slavia se na něj vrací po dvou letech, které odehrála v moravsko-budějovickém azylu. Na startu nového ročníku Maxaligy se od 17.30 poměří s Táborem, kterému loni ukončila sezónu v předkole play-off. Vyhlídky před dnešním duelem shrnul třebíčský kouč David Havíř.
5: Víme, co nás čeká, určitě bruslivý tým, který omladil na všech postech a budeme se snažit na to připravit. Na papíru nebudu schovávat se za něco, máme ten tým silnější, než jsme odehráli poslední zápas playoff.
1: Hokejisté Jihlavy odstartují nový ročník také od 17:30 domácím duelem s Frýdkem Místkem.
2: Počasí.
1: Pelhřimově je aktuálně 20 stupňů, Moravské Budějovice hlásí 23. Dopoledne bude polojasné s malou možností přehánky. Během dne se od západu zatáhne a přijde déšť, lokálně se vyskytnou bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na kilometru 139 dálnice D1 ve směru na Brno stojí porouchané nákladní auto. Počítejte s tím.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Má Máme 4 minuty po 11. hodině, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. A dnes v dopoledním rozhovoru otevřeme zajímavé téma. Mozek. Máme ho každý den sebou, ale staráme se o něj jako o naše tělo. Co mu prospívá, co mu naopak škodí a kdy už není zapomínání jen běžnou součástí stárnutí. O tom všem si dnes budeme povídat s Marcelou Rýpalovou, trenérkou paměti prvního stupně a hlavně vedoucí Alzheimer poradny Vysočina. Krásné dopoledne přeji.
7: Krásné dopoledne vám všem.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes Marcela Rýpalová, trenérka paměti prvního stupně a vedoucí Alzheimer poradny Vysočina. Já myslím, že jste přišla včas. Já přestávám mluvit, pletou se mi slova. Ideální to kombinace pozvat si Marcelu Rýpalovou, ale hned na úvod, možná začneme trochu netradičně, ale co podle vás děláme každý den svému mozku, aniž bychom si to vlastně uvědomovali, že mu škodíme, že mu ubližujeme?
2: Nepoužíváme ho.
1: Vážně ho nepoužíváme?
2: Nepoužíváme ho. Spolíháme se na mobil. Kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete. Vlastně bezmyšlenkovitě sjíždíme novinky, zprávy. Potom taky se málo hýbeme, málo pijeme. Tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost. A já už nebudu spolupracovat. Co si myslíš?
1: Končím. No, je pravda, že na tom telefonu trávíme hodně času. Navíc tam máme všechny navigace, kontakty, mapy, všechno možné. Tak. Nic si nemusíme pamatovat. Znamená to, že ten mozek, nechci říkat zabijíme, ale že ho rozmazlujeme, anebo že si opravdu takhle škodíme?
2: Škodíme, moc si škodíme. Spíš ho tak jako, on tak jako chrupe. Proč by se snažil? Přesně tak, všecko si najdeme, všecko dohledáme, vlastně si nemusíme nic pamatovat. Tak proč on by se snažil? A co se nerozvíjí, upadá. To je prostě přírodní zákon, tak to je.
1: Pak se dostáváme do toho stavu, kdy občas začneme jako lehce zapomínat a pak přichází ta věta, kterou podle mě používáme všichni. No jo, stárnu. Kdy je ale tahle věta už nebezpečná?
2: V každém věku, protože stárneme v podstatě od narození, ale vlastně to být starý nemusí znamenat zapomínat. Je hrozně důležitý, tak jako si čistíme zuby, pečovat i o svoji paměť, o svůj mozek a prostě dát mu všecko, co potřebuje a hlavně prostě být aktivní. Vemte si, co malí děti, všecko je zajímá, všecko chtějí vědět, všecko chtějí prozkoumat. A co my řekneme, to už je pro ty mladí, to nás nezajímá, to je špatně.
1: Jak se tedy takzvaně nakopnout zpátky, abychom ten mozek zase dostali do té kondice, ať už je nám 30, 40, 50, 60 let?
2: No prostě ten mobil trošku jakoby upozadit, někdy nejlépe vypnout a pěstovat svoje zájmy, záliby, koníčky, setkávat se s přáteli a to v jakémkoliv věku. My možná, co jsme ještě v takovém produktivním věku, tak strašně moc času trávíme v práci a věcma možná, které nejsou až tak důležitý a třeba nezavoláme tý kámošce zas až tak často, aby jsme se potkali, aby jsme se sešli, ale uděláme z toho jenom takovou tu rychlou zprávičku nebo jí lajknem ten příspěvek a tím to máme jako vyřešení. Je to špatně. Je potřeba najít si ten čas a jít si popovídat a dozvědět se a zajímat se vlastně o ty ostatní. A v tom pozdějším věku samozřejmě můžeme využívat i různý třeba komunitní centrum v sociálním centru kraje Vysočina, dojít si na hezkou přednášku, pak si jít zacvičit do fitka, pak si dát masáž a ten den opravdu prožít aktivně, ne sezením u televize. To je určitě špatně.
1: A může nám třeba pomoci i to, když každý den, dejme tomu, vyluštíme křížovku, když na nákup budeme po každé chodit jinou cestou.
2: No, ty křížovky se moc nedoporučuji, protože křížovky, kdo luští, tak ví, že vlastně křížovkářský slovník v hlavě je to mechanická paměť. Ten nákup, to už je kreativní, tam už musíme naplánovat, co chcem vařit, co k tomu potřebujeme a hlavně se nenechat zlákat těma akcema, aby jsme nedonesli to, co vůbec nepotřebujeme a vlastně jsme původně ani nechtěli. A samozřejmě jít jinou cestou, sledovat, co se kolem nás děje, a přistupovat tak třeba i k ostatním lidem s vstřícností a laskavostí.
1: Říká dnešní host dobrého dopoledne Marcela Rýpalová.

0: host Heli Dvořákové.
1: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne. Dnes si budeme povídat o naší paměti a otevřeme také otázku Alzheimerovy choroby. Já jsem moc ráda, že hostem našeho vysílání je trenérka paměti prvního stupně a také vedoucí Alzheimer poradny Vysočiny, Marcela Rýpalová. Když už máme pocit, Marcelko, že ta naše hlava neslouží tak, jak by měla a pořád ještě jsme v té fázi, že si to možná začneme uvědomovat, kde je ten správný čas skontaktovat Alzheimer poradnu Vysočina, co všechno vůbec nabízí.
2: V ten moment je super skontaktovat Alzheimer poradnu, protože je důležité si uvědomit, že všechno, co v našem mozku vlastně zmizí, tak nejsme schopni obnovit. Že? My nemáme léky na demenci a je potřeba prostě přijít včas, protože pak už jako nemáme moc jako toho prostoru. A my v poradně umíme otestovat paměť, ale umíme i vlastně probrat všechno to, co, o čem jsme mluvili, že vlastně tomu mozku může škodit. Takže i řekněme takový pasivní přístup k životu, málo pohybu, ale velkou roli hraje i třeba špatné nastavení medikace, některé léky nám jdou proti sobě. Takže myslím, že je fajn přijít a probrat všechny ty příčiny a všechny to nemusí být hnedka demence a už vůbec ne Alzheimer.
1: Často se stane, že člověk odejde do důchodu, najednou začne pomalečku ztrácet ty sociální kontakty, vymizí mu všechny ty povinnosti a důvody, možná mnohdy i proč ráno vstávat. Jak se zase zpátky nakopnout a je třeba dobré začít se věnovat nějakým dalším aktivitám, navštěvovat různé senior kluby a já nevím, co všechno dneska jasně ještě existuje.
2: Tady u nás toho existuje strašně moc. Já bych ale řekla, že je potřeba připravit se už předem. Nečekat, jakože až budu v důchodu, tak pak. Je hrozně důležitý rozhlídnout se kolem a vlastně každý má nějakého koníčka, tak aspoň si nachystat, jak se mu bude věnovat. Máme tady Point Plus v Palackého ulice, kde holky dělají úžasné programy. Máme samozřejmě v sociálním centru kraje Vysočina komunitní centrum Plus, který taky zase má širokou nabídku a nejen to, že tady po Jihlavě a vůbec vlastně v každé vesnici, v každém městysu je nějaký spolek, řekněme zahrádkáři, svaz žen, rozhlídnout se kolem a říct si, tohle by mě bavilo, tohle zkusím, tady se zapojím a tohle třeba úplně není ono, tak si prostě jenom půjdu do knihovny, půjčím si hezkou knížku, ale i v té knihovně prostě si zase nějak ten mozek budu tříbit a nějakou aktivitu si najdu, protože už jen to, že se vydám na nějakou cestu, je pro ten mozek skvělý. Nejhorší je prostě zůstat doma a nevěnovat se ničemu nebo jenom prostě pasivně sledovat televizi.
1: Může se ale taky stát, že ten svůj problém nepodchytím včas. Vlastně mám stále pocit, že to není problém. Pak ale přichází na řadu moje rodina, která si začne čím dál víc uvědomovat, že to moje zdraví už není tak dobré, jak bylo, i co se týče té paměti. Může třeba i rodina se obrátit právě na vaši poradnu a zjišťovat, jak dál postupovat vlastně s tím svým rodinným příslušníkem.
2: Může kdokoliv, protože ono třeba rodiny dneska jsou v podstatě po celém světě taková ta sounáležitost se trošičku vytrácí, ale že dost často chodí třeba i přátelé, kamarádi, známí s tím, že prostě moje kámoška byla vždycky taková aktivní a teď se chová prostě takhle, chová se jinak. Můžete poradit, můžete pomoct, to všechno prostě umíme a dokážeme vlastně poradit a pomoct.
1: Dokážete třeba poradit i všeobecně společnosti, veřejnosti, jak komunikovat s osobami s demencí? Tuhle otázku otevřeme už za pár minut, protože je určitě důležitá. Směřuju k novému projektu, který máte. You got it!

0: O bláznech zpíval Michal Penk. Možná si často o tom, že jsou blázni, nebo si to můžeme myslet o lidech, kteří mají kognitivní deficit. My se o tom konec konců teď budeme povídat i s Marcelou Rýpalovou, trenérkou paměti prvního stupně a taky vedoucí Alzheimer poradny Vysočina. Opravdu to tak je, že vlastně se dostáváme mnohdy do situace, kdy tyhle lidi, kteří mají tu zmiňovanou, nebo ten zmiňovaný kognitivní deficit, vnímáme možná jako takové bláznivé, že neví, že jsou mimo sebe. A proč to tak vůbec máme?
1: No, protože se chovají vlastně nestandardně. A pro nás všecko, co je nestandardní, tak vlastně zbuzuje nějaký pocit ohrožení, nebezpečí a máme tendenci tak jako škatulkovat a říct, no, takže ona je nějaká divná, je prštěná nebo je opilá a vlastně měli bychom těm lidem věnovat mnohem víc pozornosti.
0: No a vy mnohem víc pozornosti věnujete, protože vy jste ten podmět před nějakým rokem dostali a vy jste ho velice zajímavě uchopili. Jakým projektu se vlastně teď věnujete?
1: Ano, ano, my jsme se zapojili do projektu Dementia Friendly Community, což je vlastně taková teď už celorepubliková aktivita vlastně společnosti Dementia Institut. A my jsme se přidali, protože se nám líbila ta myšlenka, protože Alzheimer poradna Vysočina je vlastně unikátní projekt tady na Vysočině. A my tím, že jsme se k tomu přidali takový dvě slovíčka Centrum paměti, tak jsme vlastně z tohohle unikátního projektu udělali něco, co je srozumitelné vlastně pro obyvatele celé České republiky, protože teď v každém okresním městě vzniká Centrum paměti. A je to vlastně obdoba takový naší Alzheimer poradny, protože tam si všichni, kdo mají problémy, mohou přijít nechat otestovat paměť, mohou se přijít poradit a nejen to, oni mají ještě takový trošku přesah a je to o tom, že se snažíme vybudovat společnost, která je vlastně přátelská k lidem s tímhletím kognitivním deficitem, respektive třeba s počínající demencí.
0: Co to bude znamenat v praxi, nebo co to znamená v praxi?
1: No, je to takový velký přání, protože všichni už dneska asi umíme nabídnout pomoc vozíčkáři nebo člověku, který špatně vidí, ale málo kdo z nás umí pomoct člověku, který se úplně správně neorientuje. Řekněme paní, která bezradně stojí u samoobslužní pokladny a neví si s tím rady. Nebo typicky třeba lidi, kteří jedou vlakem a najednou nemohou najít svoje místo. A my třeba teďka jsme začali tady v místní knihovně, z čehož mám velikou radost a zdravím místní velice milé knihovnice v městské knihovně Jihlava, které už jsou proškolené a které si už nalepily takovou vlastně poměnku na svoje dveře, svoje logo, který vlastně dává najevo, že tady je vlastně ten prostor přátelský a chápající a tady se o vás dobře postarají a dokážou vám poradit, i když třeba nejste zrovna fit kognitivně.
0: Je tohleto třeba dobré do toho se zapojit i v souvislosti s pomáhajícími různými profesemi, ať už jsme kadeřníci, pedikéři, můžeme také vás oslovit?
1: Určitě. Určitě právě k tomuhleto směřuje, aby prostě když třeba pečujete o maminku a potřebujete jí vzít ke kadeřníkovi, tak si prostě otevřete mapku, kde najdete vlastně kadeřnici, která je proškolená a nebude se tvářit na maminku divně a bude mít, řekněme, pojem o tom, jak se třeba chovají lidi, kteří jsou takhle těžce nemocní nebo jim ta nemoc začíná a budou laskaví, vstřícní a trpěliví. Přesně to, co člověk vlastně s kognitivním deficitem potřebuje.
0: To znamená, přibývá těhle lidí s kognitivním deficitem a do budoucna, jaká je ta vize? Bude jich čím dál víc? Právě i díky tomu, že používáme ty zmiňované mobilní telefony.
1: No, nevím, jestli jenom díky tomu, že používáme mobilní telefony, ale rozhodně, že populace nám stárne. A nejen to, do poradny přicházejí stále mladší lidé, protože jde taky o problémy zdravotní, úrazy, intoxikace. A tak, jak už jsme o tom mluvili na začátku, když se k tomu mozku prostě nechováme úplně vlídně, tak on se začne projevit tím, že úplně nefunguje a potom to teda řešíme v té poradně, takže ten nárůst těch lidí je určitě obrovský a je potřeba, abychom jim dokázali pomoct v jejich přirozeném prostředí vlastně tak, aby mohli co nejdýl žít po svém, ve svém a hlavně mezi námi, tak jak jsou zvyklí.
0: Říká dnešní host dobrého dopoledne Marcela Rýpalová.
2: Host Heli Dvořákové.

0: Tohle byly Beach Boys na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Hostem našeho vysílání je trenérka paměti prvního stupně a taky ve vedoucí Alzheimer poradny Vysočina Marcela Rýpalová. Pro mě to je dneska velký oříšek, takhle poradna. Ale chci se zeptat, může každý nebo může každé naše zapomínání souviset s Alzheimerovou nemocí?
1: Určitě ne. Většina vlastně našeho zapomínání nesouvisí vůbec nějak s Alzheimerem. Teď i poslední výzkumy ukazují, že vlastně Alzheimerova choroba není až tak rozšířená, jak by to ze začátku vypadalo, protože máme, nebo respektive lékaři mají vlastně přesnější diagnostický nástroje. Takže je opravdu hrozně důležitý se o sebe starat se o svoje srdce, protože standardně to, co je vhodné pro srdce, je vhodné i pro mozek. A chodit na pravidelné preventivní prohlídky, dávat si vlastně pozor na štítnou žlázu a na spoustu dalších věcí. Ale taky třeba na náladu, protože standardně pokud, řekněme, trpíme nějakou nenáladou nebo řekněme přímo depresí, tak pokud mě nic vlastně nebaví, nezajímá, tak si taky nic nepamatuju, protože tomu prostě nevěnuju tu pozornost.
0: Teď se všichni určitě hluboce zamysleli nad svojí náladou a říkají si, měl bych s tím něco udělat. Ale to je vlastně dobře, protože můžeme i my nějakým způsobem pomáhat, nabízet pomoc nebo se trošku rekvalifikovat v tomhle ohledu, abychom dokázali třeba lidem s demencí pomáhat.
1: Bylo by skvělé, kdybychom se všichni dokázali rekvalifikovat, protože dnešní společnost je trošku taková individualizovaná a někdy nám dělá jakoby potíž nabídnout pomoc. Nebo se jenom prostě zeptat, nechcete, nepotřebujete, mohla bych se třeba s vámi kousek projít, můžu nějak pomoct, máme obavy z odmítnutí a je to škoda, protože vlastně nám chybí taková ta laskavost a vlídnost, která právě je vlastně součástí našeho projektu v tom, abychom se zajímali vlastně o svoje sousedy, o svoje známí a věnovali jim pozornost, protože to všichni potřebujeme.
0: Proč máme tu obavu? Proč máme tu obavu zeptat se, jestli můžeme někomu pomoci?
1: Bojíme se odmítnutí, že nikdo nechce vlastně být odmítnutý a je lepší zavřít se do té své bublinky a koukat do mobilu, tam nám vlastně žádný nebezpečí nehrozí, protože tam jsme vlastně anonymní, ale vystoupit potom už někde jakoby sám za sebe, to už chce trošku odvahy.
0: V tomhle ohledu potřebují třeba občas pomoc i ti rodinní příslušníci, kteří se starají o tyhle osoby.
1: Určitě. Rodinní příslušníci hodně často bývají osamělí a právě hodně jakoby se zavírají nebo jsou zavřeni vlastně s tím nemocným. Někdy je to trošku stud, protože přece moje maminka, která bývala vysokoškolská profesorka a teď prostě neví. Sami se s tím těžce vyrovnáváme právě tím, že je tam silná emoční vazba. Takže nemoc blízkého je prostě vždycky pro tu rodinu nesmírně bolavá, nesmírně těžká. A právě zase pro nás, jako pro okolí, by mohlo být snazší jim tu pomoc nabídnout, než čekat, až vlastně oni nás osloví, protože když si to představíte, tak je to opravdu velmi těžké onemocnění a hlavně dlouhodobé. Tahle nemoc není prostě na pár měsíců, ale je to spíš na roky nebo desítky let.
0: Alzheimerova choroba, to je téma, kterému se dnes v dopoledním rozhovoru věnujeme.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes Marcela Rýpalová, trenérka paměti prvního stupně a taky vedoucí Alzheimer poradny Vysočina. Tahle poradna sídlí v sociálním centru kraje Vysočina. My jsme tady před pár minutami hovořili o tom, že každý z nás může pomoci, každý z nás se může rekvalifikovat, ale říkám si, jestli je pořád dostatek lidí, kteří mají ten dar a tu možnost se téhle profesi věnovat profesionálně a opravdu to dělat s tím nadšením a s tou láskou. Protože když člověk dělá se vším tímhle, tak pak jsou ty výsledky a užívají si to i ti samotní klienti.
2: Přesně tak to je, ale těch lidí je pořád nedostatek. Takže kdyby někdo cítil tuhle ten dar, že má a že by rád pomáhal a měl by třeba zrovna volnou pracovní kapacitu, tak určitě rádi mezi sebou přivítáme nové kolegy, protože takhle vzácných lidí není nikdy dost.
1: Takže aktuálně hledáte v sociálním centru ano. Kraje Vysočina. Je ještě nějaká profese, která je důležitá a možná by někdo si řekl, jej doma ne, zrovna tohle?
2: No, nejdůležitější je určitě kuchař.
1: Kuchař.
2: A my teď aktuálně hledáme pro vlastně domov Ježdírci, hledáme šikovního kuchaře nebo kuchařku, takže pokud by někdo zase chtěl zpříjemnit uživatelům domova jejich čas, který tráví v domově nějakým dobrým jídlem a cítil se na to, že by mohl dobře vařit pro naše uživatele a taky pro naše zaměstnance samozřejmě, tak určitě ať se ozve a určitě s ním rádi navážeme spolupráci.
1: To je krásné, jak jsme zároveň nabídli i tam možná pracovní místa. Možná se teď najde velká spousta nových sociálních pracovníků, kteří to budou chtít dělat s tou láskou v té profesionalitě tak, jak se má. Ale v samotném závěru možná pojďme ještě připomenout, kde mohou naši posluchači najít více informací týkajících se právě Alzheimer poradny.
2: No určitě máme Facebook, máme webovky a mohou přijít i do Palackého, do Pointu Plus, kde vlastně v tom provozu máme od pondělka do čtvrtka, se tam střídají dvě kolegyně, které jim vždycky podají perfektní informace a pak samozřejmě zavolat přímo mě do poradny, protože vlastně se nebavíme jenom vlastně o Jihlavě a o sociálním centru kraje Vysočina, ale já vlastně vyjíždím po celé Vysočině jednak do poradenských míst, jednak i do domácností, tak jak vlastně kdo potřebuje a snažíme se víc vstříc hlavně pečujícím vlastně s časovými problémy, že? Protože vždycky to nejde sejít se dopoledne, takže vlastně se můžeme setkat i v odpoledních hodinách, tak jak pečující potřebují. A z druhé strany zase, pokud má někdo problémy s pamětí, nechce být třeba viděn přímo v sociálním centru v poradně, tak se můžeme potkat, nevím, v Třebíči, ve Světlí nad Sázavou, ve Žďáře. Určitě bych na něco zapomněla, takže nebudu vyjmenovávat všechny pobočky. Takže úplně ideálně ozvat se a domluvíme se.
1: Takže i tady platí, že na to nemusíme být sami, že se nemusíme stydět. Říct se o pomoc.
2: No, stoprocentně.
1: Já jsem moc ráda, že dnes naším hostem byla Marcela Rýpalová, trenérka paměti prvního stupně a taky vedoucí Alzheimer poradny Vysočina, která nám přiblížila, jak postupně a nenápadně i na nás občas přichází ty výpadky paměti a kdy je potřeba už to začít opravdu řešit. Vlastně čím dřív, tím líp. Ano. Moc díky za vaši návštěvu a naslyšenou.
2: Těším se na vás poradně, mějte se krásně, naslyšenou.

Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Markovo evangelium po 700 letech opustilo Česko, církev ho zapůjčila na výstavu v Itálii. Na Vysočině roste populace jelenů, stejně jich nejméně ze všech krajů. Fotbalový Real Madrid vstoupil do Ligy mistrů výhrou nad Interem Milán. Dnes se postupně zatáhne a začne pršet.

0: 10.55. Na řadě jsou zprávy. Dobré poledne přeje Lukáš Ptáček. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka opustil po 700 letech Česko. Pražské arcibiskupství ho zapůjčilo do italské Aquileje. Dokument, který přivezl do Prahy Karel IV., bude součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku.
1: Fragment převážela církev za mimořádných bezpečnostních pravidel. Čas odjezdu ani přesnou trasu nezdělila. Dokument je pojištěný na desítky milionů eur, říká jedna z kurátorek výstavy Martina Dlabajová.
2: Všechny ty fragmenty se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla.
1: Originál je psaný na jemný pergamen, který podle archivářky Pražského hradu Lenky Klukové při přepravě vyžaduje správnou teplotu i vlhkost.
3: Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
1: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Na Vysočině je nejméně jelenů v Česku. Náš kraj se naopak řadí mezi regiony s nejvyššími počty zajíců, kachen divokých a srnčí zvěře. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu ohledně poslední sezony.
4: K poslednímu březnu letošního roku evidovali myslivci na Vysočině přes 670 jelenů. To jsou zhruba jen 2% z celého Česka. A to i přesto, že jelenů v regionu dlouhodobě přibývá, stejně jako dančí, mufloní a černé zvěře. Počty srnců, zajíců a kachen divokých se výrazně nemění. Bažantů je teď méně než polovina oproti stavu před 20 lety. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Ukrajinský útok na ruský Novorosijsk na pobřeží Černého moře má 4 oběti, dalších 29 lidí je zraněných. Informoval o tom guvernér Krasnodarského kraje. Podle něj trosky bezpilotních letounů zasáhly domy, kostel a mateřskou školu. Ukrajinská armáda uvedla, že útočila na vojenská plavidla. Kolik lodí zasáhla, ale neupřesnila. Moskva v noci zaútočila na jihozápad Ukrajiny. Při útoku zemřeli 3 lidé, 2 z nich u hraničního přechodu s Moldavskem. Informovala o tom ukrajinská pohraniční stráž. Cílem ruských úderů byl také Kyjev. Podle tamních záchranářů tam nejsou žádní zranění, na několika místech ale začalo hořet. Sport. Fotbalisté Realu Madrid vstoupili do hlavní fáze Ligy mistrů vítězstvím nad Interem Milán 2-1. Zápas komentuje ofenzivní záložník madridského klubu Jude Bellingham.
5: Really good team, champions of Italy for a reason and...
6: Ukázali, že mistry Itálie nejsou jen tak, ale jejich šance jsme přežili a sami jsme byli v první půli dvakrát efektivní, i když těch gólů mohlo být mnohem víc. Právě v Lize mistrů takové zápasy přijdou, kdy musíte odolávat tlaku a my jsme to zvládli.
0: V dalších zápasech Manchester City vyhrál v Portu 2-0, Dortmund porazil Villarreal 3-2 a slaví také AEK Atény po výhře nad Lincem 1-0. Brugy prohrály s Aston Villou 2-3 a stejný výsledek skončil také utkání Lille s Betisem Sevilla. Počasí. Humpolci a Horní Cerekvy teď mají 22 stupňů, v Novém Rychnově 20. Během odpoledne se od západu zatáhne a přijde déšť. Lokálně se vyskytnou bouřky. Teploty dosáhnou na 23 až 26 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Brno dejte pozor před sjezdem na Jihlavu. Mezi kilometry 109 a 110 tam silničáři blokují odstavný pruh kvůli údržbě zeleně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás všechny zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky jak jinak než na vaše přání, takže volejte na číslo 22 155 49 99. Máte to napsaný? Jo, budete volat, dobře. SMS-kové číslo je jiné, pozor na to, 90 011 04 a nejdřív musíte napsat slovo píseň, udělat mezeru a potom vaši zprávu. A jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz, tak pojďte rozdávat radost.
1: Písničky pro Vysočinu.

0: Hele, já ti něco řeknu, jo, moje žena, ona je jako mlha.
1: Jako takhle houčka?
0: No to zas ne, ale když se ráno zvedne a zmizí, je krásný den.
2: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
3: A v téhle chvíli na telefonu už čeká Pavla ze Žďáru. Tak Pavlo, co to bude za písničku?
4: No, myslím, soudím.
3: Miloš Dodo doležal.
4: Doležal a motorně se omerčila. Gaj něco.
5: Jo.
3: Dobrá, tak já ji posílám.
4: Dobrý, ahoj.
3: Čau.

0: Je pondělí ráno a šéf se ptá, hele, proč máš červený oči? Ty schlastal nebo co? Ne, ne, stýskalo se mi tak po práci, že jsem brečel.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
0: A mám tady další přání, které napsal Tomáš Klofáč. Dobrý den, dneska slaví své narozeniny Ivana Přibylová z Pacova. Přejeme jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a vybrali jsme její oblíbenou Věru Špinarovou a písničku Kouzlo bílejch čar. To přeje a posílá celá rodina.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Skauti ze Světlé nad Sázavou se rozhodli pečovat o skautské památníky na Vysočině. Několik jich s nimi navštívíme při 35. ročníku Orlovské šlápoty. Ta se letos navíc koná v den narozenin zakladatele českého junáka Antonína Benjamína Svojsíka.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a teď tady píše Petr: Jardo, zahraj písničku Jiřínské léto a přijeď na Rybí hody v Jiříně. Tak Rybí hody v Jiříně jsou už tuhle sobotu od 13 hodin. No a já hrát nebudu, protože tam hraje kapela duo Alex a Blanka. No a co tam všechno seženete, třeba smaženýho kapra, pstruha na grilu, jiřínský pop, korn, uzený obstruha nebo uzenýho kapra, rybí polívku, no a další speciality, včetně vepřového, takže určitě to bude parádní záležitost. No a když mě Jiříňáci pozvou, tak já třeba přijedu příští rok zahrát. No takže jo, tuhle sobotu ve 13 hodin bude to velký, určitě se stavte. No a tady je to jiřínské léto.

0: takhle chlápek sedí v hospodě a vždycky, když pije pivo, tak u toho zavírá oči. Ostatní se ho ptají, proč to dělá. No víte, já jsem slíbil manželce, že už se na alkohol ani nepodívám.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání, a tady mám další. Písničku mi dnes vybrala moje maminka Jaroslava a bude to písnička od Michala Davida a kroky Františka Janečka Poupata. Jak mě znáte, já bych si tuhle písničku nevybrala, ale dnes udělá mamince radost. A jakož i doufám ostatním posluchačům a taky Danielám k svátku, píše Sylvie z Prahy. Tak jo, Poupata.

0: nechápu, proč ty chlapi si to neumí zapamatovat. Sluší ti to? Ano. Nezdá se ti, že jsem přibrala? Ne. Měla bych si ty boty koupit? Ano. Jsem krásnější já nebo kuchařová? Ty. Vždyť to do háje není jaderná fyzika.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Mám tady další přání, chtěl bych zahrát písničku Poetika Amiraj Karavana. Písnička bude pro všechny posluchače, s pozdravem Jan. Je to tady.

A tak putujeme světem, život je jak hlavolam, na který jsme krátký. Všichni spolu, přesto jsme tu každý sám. Smysl mizí mezi řádky.

0: Když mi manžel navrhnul zkusit sadomaso, souhlasila jsem. Ne, že by se mi to líbilo, ale už dlouho si koledoval přes hubu.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a teď tady píše Jirka, jestli tady mám písničku One od skupiny U2, samozřejmě, já posílám.

0: kopce jede Honza na kole. Dole stojí policajt a už z dálky křičí: stůj, stůj, nemáš světla. Honza křičí: uhni, uhni, nemám ani brzdy.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už tady mám další přání. Dobrý den, moc prosím o zahrání písničky od Věry Špinarové Jednoho dne se vrátíš pro spolužáka Zdeňka Kotvalda z Okřížek, který dnes 9.9. slaví narozeniny. Zdeňku k tvým narozeninám ti přejeme hodně moc pevné zdraví a štěstí, spoustu lásky, pohody, žádné nehody, spokojenost, radost, klid a ať tvůj život ti ještě přináší mnoho krásných okamžiků se svými nejbližšími, ti přejí spolužáci 9. z Okřížek, ročník 48-49. A vám děkuji za zahrání. Tak přestože Věrka Špinarová před chvilkou zpívala, tak já udělám výjimku a dám to tam. A tak všechno nejlepší.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: No a v této chvíli na telefonu už čeká Marie z Červené Řečice. Krásný den!
3: Krásný den a já jsem vybrala písničku Na vrcholky hor od Martiny, od Martinové paní, a ještě dala bych to do nebíčka mýmu bráchovi Jaroslavu Peterkovi z Petrovic u Humpolce, zahynul na motorce, a jo, je to přes 50 let a to byl tak hodný kluk a byl zedníkem a strašně šikovnej, moc na něj vzpomínáme, Jarouši, moc na tebe vzpomínáme. Tak tu písničku, jestli byste mi zahráli jemu.
2: Určitě, posíláme do nebíčka.
3: Moc děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou.

0: Vezme blondýnku jako uklizečku a hned jí uloží práci. Hleďte, umíte tady podlahu ve výtahu, ano?
1: Ano, ano. A prosím vás, pane vedoucí, v tomhle patře a nebo ve všech?
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Na vaše přání, já už tady mám další. Jardo, pošli prosím tě písničku Zatancuj si so mnou od Adama Ďurici a pošli to prosím Slávkovi Truplovi, on jí má totiž hrozně rád. No tak jo, to musím poslat.
4: Zatancuj si so mnou, děvča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Baví se Češka, Němka a Američanka o tom, jak naučili své muže domácím pracím. Němka říká, to já jsem přestala vařit, jo, a týden jsem nic neviděla a po týdnu si manžel navazal chleba, jo, pak si udělal vajíčka a polivku a naučil se pomalu vařit. Američanka říká, to já jsem přestala uklizet. 14 dní jsem nic neviděla, pak si manžel vyžehlil košili, umyl si to nádobí, vytřel podlahu a naučil se prát. Teď doma uklízí. A Češka říká, to já jsem přestala doma dělat úplně všechno, no. Prát, vařit, uklízet. No měsícem neviděla, no a teď už pomaly začínám vidět na jedno oko.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: No a poslední přání posílá Petra Pavlíková. Dobrý den, mohu poprosit zahrát písničku od skupiny Golden Kids a písničku Přítel Queen všem úžasným lidem na Vysočinu. Děkuji moc, Péťa. Já se s vámi loučím, mějte se, smějte se. No a zase zítra po 12. s vámi Jarda Hypochondr Koktavý. Tak čau.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco

0: vyhraj. O svačině to rozkočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Třináct hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Petice v Jihlavě, Hruškových dvorech nesouhlasí se zákazem vjezdu. Lotyšsko chce zastavit export ruského obilí přes své území. Začíná hokejová Maxaliga. Očekáváme zataženo déšť a teploty do 28 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Obyvatelé Hruškových dvorů v Jihlavě žádají odstranění zákazu vjezdu v Havlíčkově ulici. Na protest proti novému dopravnímu režimu podepisují petici. Podle autorů jim nově zavedená jednosměrka za přejezdem u hlavního nádraží komplikuje každodenní dopravu do místní části. Pro cestu do Hruškových dvorů totiž musí využívat Polenskou ulici. Podle města je nový provoz v testovacím režimu, vysvětluje tiskový mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Je to v podstatě na zkoušku po dobu jednoho roku, kdy si chceme ověřit, jestli to opatření bude a jak.

0: jakým způsobem bude fungovat. Takže zatím opravdu nelze říct, že takhle to tam zůstane, tak toto bude. Chceme to nejprve v podstatě pozorovat tu dopravu, jakým způsobem si zvykne.
1: Lotyšsko začne kontrolovat původ obilí exportovaného přes jeho přístavy. Země totiž v posledních týdnech čelí prudkému nárůstu poptávky po tranzitu ruského obilí přes Baltské moře. Důvodem je nestabilní bezpečnostní situace v Černém a Azovském moři. Obilí ale může pocházet z okupované části Ukrajiny.
2: Lotyšsko získalo důkazy, že Rusko míchá své obilí s obilím získaným na okupovaných územích Ukrajiny. Oznámil to lotyšský premiér Andris Kulbergs. Lotyšská potravinová a veterinární služba proto dostala povolení odebírat vzorky ze zásilek obilí z Ruska. Přísnější bude také kontrola dokumentů o původu plodin. Lotyšsko chce ale exportu ruského a běloruského obilí přes své přístavy zabránit úplně, a to ekonomickým tlakem. Jak řekl premiér Kulbergs, vládní koalice proto chce zavést 30% cla na ruské a běloruské obilí, což má znevýhodnit trasu přes Lotyšsko. Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Sport. Cestu za obhajobou titulu v Maxalize zahájí dnes hokejisté Dukly Jihlava. Do nové sezony vstoupí v 17:30 domácím zápasem proti Frýdku Místku. Pokud by Jihlava ligu opět vyhrála a postoupila do baráže, bude mít letos minimálně 10 dní volna před soubojem o extraligu. Delší odpočinek je možný díky tomu, že v základní části se o některých víkendech bude hrát v sobotu i v neděli, upozorňuje jednatel klubu Bedřich Čerban.
3: V podstatě my ty hráče přetížíme v jednom období, aby jsme jim řekli, tak teď máte o pár dní navíc na odpočinek a jdete do baráže. A byť je to něco kladného, tak to nelze takhle zužovat a neřeší to v podstatě tu velkou nespravedlnost baráže.
1: Novou sezónu dnes zahájí i hokejisté Třebíče. Od 17:30 doma hrají s Táborem.
4: Počasí.
1: V průběhu odpoledne čekáme od západu postupně zataženo a zejména později odpoledne a večer déšť nebo přehánky, na východě kraje ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 25 stupňů, na východě regionu až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 směrem na Brno dejte pozor u Velké Býteše. Na kilometru 162 je odstavené poruchané auto.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás a děkuju za pozvání.
4: Alex a host.

0: neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám jí říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dal a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy. Že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je to takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, který by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovali, ale v něčem ta paměť milosrdná je, tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní a takhle se pracuje třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo? Nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože žil, on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlej. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s vlastně s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a nikdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba.
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlcení a k tomu se možná dotkneme toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený. Tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logicky, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že, a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že,
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že jo, dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě a postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně živostrašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme, a to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleový opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí. Jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk. Jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo, že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byly většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že jo.
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu, a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuju paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuju moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry, a je to fantastický. A člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi to už je, to, já myslím, že tak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím každý to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako té propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Profesor Aleš Ostuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo? Aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, tak ji třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinové sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat. Jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterými mi není dobře. Že jo? Takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo? Hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika. To je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učí pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem. Ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Ostuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: TLČ koupila za víc než milion pozemek pro nové turistické parkoviště. Zemědělský fond dál vyplácí dotace Agrofertu. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Očekáváme zataženo, déšť a teploty do 28 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Turisté v Telči budou mít další parkoviště, kde mohou odstavit svá auta. Radnice ho chce postavit Hradecké ulici. Vzniknout by mělo až 100 míst. Odkoupí kvůli tomu za víc než milion korun pozemek od tamní farnosti. Pokračuje vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Vladimír Švec.
2: Je to parkoviště, který bude v podobném duchu, jako se teďka buduje parkoviště i na bývalým zimáku. To znamená, že ta plocha, ta pojezdová, tak bude z kamenných odseků a ty vlastně parkovací stání, tak bude z retenční dlažby.
0: Státní zemědělský intervenční fond dál vyplácí Agrofertu dotace a posuzuje další jeho žádosti. A to přesto, že Evropská komise proplácení části zemědělských dotací za asi 77 milionů korun pozastavila. Serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní nemůže výplatu podpor svévolně pozastavovat. Teď k tomu připravuje interní analýzu. Podle komise je premiér Andrej Babiš z hnutí ANO pořád v potenciálním střetu zájmů a vložení holdingu do svěřenského fondu situaci dostatečně neřeší. Agrofert

0: trvá na tom, že na dotace má nárok. Premiér Babiš řekl, že ho postoj komise nezajímá. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a munici má zaplatit v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Slovensko si už dříve ze Spojených států objednalo 14 těchto letounů a většinu z nich už obdrželo. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030.
1: Slovenské ministerstvo obrany nákup zdůvodňuje změnou bezpečnostní situace v Evropě. Z 18 stroji má armáda zvládnout ochranu vzdušného prostoru a zároveň mít dostatek letounů pro výcvik a další úkoly. První americké stroje si Slovensko objednalo už v roce 2018. Mezitím armáda vyřadila své dosavadní MiG-29 a po ruské invazi je předala Ukrajině. Slovenské nebe proto dočasně chránili spojenci, včetně Česka. 10 F-16 už je dnes na Slovensku, zbývající 4 jsou kvůli výcviku personálu zatím ve Spojených státech. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalista Jablonce hostí od 17 hodin v dohrávce šance ligy Ostravský Baník. Hradec Králové přivítá od 19 hodin Plzeň. Kapitána Východočechu Vladimíra Daridu tak čeká duel proti klubu, ve kterém dříve úspěšně působil a ze kterého se dostal do reprezentace.
2: Pro mě zase specifický zápas a těším se na něj moc. Bude to asi další klíčový utkání, protože Plzeň je silný mužstvo. Asi v tabulce se nachází někde jinde, než by chtěli, ale ty zápasy zvládají teďka lépe a o to těžší to pro nás bude, ale věřím, že se na to dokážeme nachystat, aby jsme ten zápas zvládli.
0: Stanice Českého rozhlasu, Radiožurnál Sport, oba zápasy odvysílá živě. A fotbalisté Sparty budou hrát o postup do osmifinále Českého poháru. V 19 hodin nastoupí na hřišti Žižkova. O hodinu dřív odstartuje ještě duel třetího kola mezi Prostějovem a Olomoucí. Počasí. Černovice hlásí 23 stupňů, Telč a Libice nad Doubravou 25. V průběhu odpoledne čekáme od západu postupně zataženo a zejména později odpoledne a večer déšť nebo přehánky, na východě kraje ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty dosáhnou k 22 až 25 stupňům, na východě regionu až 28.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici 38 komplikuje provoz nehoda na trase Štoky Havlíčkův Brod. U odbočky na Svatý Kříž se srazil osobní auto s nákladním.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je tady středa 9. září roku 2026, krátce po 14. hodině a vy posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. A co takhle dát si smaženého kapra? Ano, už teď v září. Nakonec proč ne? My vás už po písničce pozveme na rybí hody.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina a dohrála nám skupina Jelen. Akce, která škodí lidem beze smyslu pro humor, tak to je oživený zámek v Náměšti nad Oslavou. Letos budou hrané scénky více než stovky amatérských herců při prohlídkách připomínat 250 let od vyhlášení nezávislosti Spojených států pod názvem Vítejte v USA. Prohlídky jsou sice každou půl hodinu, ale pro velký zájem je doporučená rezervace. Také Dáša Kubíková má pár tipů na víkend. Dáša, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Spousta akcí bude o víkendu venku, takže vás pozvu například na folkovou klasiku, kterou možná pamatujete ještě z 80. let, já tady určitě. Půjdeme do Lipnice nad Sázavou, kde se koná přehlídka Folková Lipnice. Začne už v pátek a potrvá celý víkend. Najdete ji v amfiteátru pod hradem, kde vystoupí spousta kapel a zpěváků. Mezi nimi i Iva Bitová nebo kapela Midi Lidi. Program je bohatý, zahrnuje i spojení s literaturou, workshopy, hraní pingpongu nebo večerní táboráky a ranní snídaně. Velmi živo bude v sobotu v Netíně na velké oslavě 10. výročí založení nadačního fondu Františka Podstatky Lichtensteina. V poutním areálu kostela na nebevzetí Panny Marie se začíná o 12:30 a v programu je netradiční vystoupení spojené, vlastně je to koncert Petra Bendeho a chrámového sboru Netín. Potom přichází na řadu odhalení pamětní desky zmíněného Františka Podstatky Lichtensteina a žehnání Javorové aleje. Hrát budou babylonští trubači, přijede Tomáš Ouředníček, závodník z Dakaru, vystoupí uživatelé denního stacionáře Rosa z Bystřice nad Pernštejnem a právě tomuto stacionáři poputuje výtěžek z dobrovolného vstupného.
0: Dáša, co třeba nějaké dobré jídlo, to se k babímu létu hodí.
1: Je to tak a zřejmě si to řekla i spousta organizátorů všech možných akcí, protože tento víkend tady máme mrkvancovou pouť v Polné, kde se budou jíst mrkvance, mrkvánky, ale nejenom ty. Máme tady sobotní futrování na Farských ve Žďáře nad Sázavou a nebo třeba rybí hody v Jiříně. Do Vánoc je sice ještě daleko, ale takový čerstvý smažený kapr, to je lahůdka úplně kdykoliv. A právě toho ochutnáte společně s dalšími rybími i jinými dobrotami v sobotu od 13 hodin v Jiříně. Vstupné je zdarma a nebude chybět ani hudba, zahraje duo Alex a Blanka. No a spousta zdravých sýrů, jogurtů, tvarohů a dalších mléčných výrobků se bude v sobotu ochutnávat v Přibyslavi, protože druhý zářijový víkend tradičně patří mlékárenskému dni. Přehlídka a ocenění mlékárenských produktů z Vysočiny i dalších částí České republiky je každý rok, letos už po 35. a je doplněna ochutnávkou, doprovodným programem, kdy žije celá Přibyslav. Od základní školy přes faru, náměstí až po letiště vždycky láká stovky návštěvníků a vy se o tom můžete přisvědčit na vlastní oči, stačí přijet.
0: No a další nápady, kam se vydat o víkendu, najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz anebo na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina. A v našem vysílání nám vše prozradila i kolegyně Dáša Kubíková. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Vrtulníky Venom a Viper umístěné na náměstské základně se zúčastní mezinárodního cvičení Ample Strike, které tento týden začalo. Po červencové tragické nehodě v náměšti nad Oslavou letat nesměli, dokud se celá záležitost neprošetří. Co přinesly výsledky šetření, tak na to se redaktor Milan Soldán ptal velitele vzdušných sil generála Petra Tománka.
1: Velkého mezinárodního cvičení předsunutých návodčích, které začalo tento týden, se budou účastnit také vrtulníky systému AH-1. Ty přitom byly uzemněné po červencové nehodě jednoho z těchto vrtulníků. Znamená to, že už zase můžou létat?
2: Já jsem se rozhodl na základě výsledku šetření komise ministra obrany, které nám umožnilo stanovit podmínky pro bezpečný návrat techniky do letového provozu, tak jsem se rozhodl obnovit provoz vrtulníku H1.
1: Můžeme z toho usuzovat, že komise už skončila to svoje šetření a dospěla k nějakým výsledkům, k nějakým závěrům?
2: Tak, komise dospěla k dílčím závěrům, které nám umožnily na základě určitých organizačních opatření, které se týkaly například technických kontrol a proškolení osádek, zahájit znovu letecký výcvik.
1: Dá se tedy u těchto vrtulníků vyloučit nějaká systémová technická závada?
2: Já bych tady ještě pořád nespekuloval. My pořád čekáme na závěrečné uzavření vyšetřování téhleté nehody. Komise zatím nevydala svou závěrečnou zprávu. My jsme opravdu připraveni, jakmile tohleto šetření bude uzavřeno, výsledky zveřejnit v plném rozsahu. Pro nás je bezpečnost leteckého personálu a lidí na zemi vždycky absolutní prioritou.
0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina mluvil velitel vzdušných sil generál Petr Tománek.
3: Jsme s vámi i na náměšťsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Krátce před půl třetí posloucháte Český rozhlas Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: V sobotu 5. září slavili čeští skauti 150. výročí narození zakladatele českého junáctví Antonína Benjamína Svojsíka. Ten právě u nás na Vysočině, konkrétně na Orlovech u Kejžlic na Pelhřimovsku, absolvoval s chlapci první skautský tábor. O vzpomínky na všechna tato místa se starají old skauti ze Světlé nad Sázavou.
2: Světelští skauti se rozhodli pečovat o skautské památníky na celé Vysočině. Vy je i hledáte, vy se o ně staráte, vy je opravujete.
3: I ve Světlí máme památníček, kam se teď právě přesunujeme. A když jsem k němu přišel, tak jsem zjistil, že je v žalostném stavu.
2: Říká skautský náčelník old skautů na Vysočině Josef Byl Kopecký. Jsme za zámeckým parkem.
3: Je to památníček na bratra Svojsíka, který měl jeden z prvních výletů, když se dostali v roce 1912 na svůj první tábor se svými 13 hochy. Sem právě k nám do Světle nad Sázavou.
2: Kolik těch památníků je tady na Vysočině?
3: Zatím jich máme opraveno 13 a není to jenom o opravách, protože my scháníme i legendu, proč tam ten památník je, odkdy tam stojí, kdo ho dělal. A díky právě tomuto světelskému památníku se stala úžasná věc, protože jedna z našich sester skautek tady objevila i historii vlastní rodiny.
2: Teď jsme u tvé pomocnice byla.
4: Ivčo, pojď sem.
2: Ivana Kopecká, jak opravujete ty památníky?
5: Umejt, zkontrolovat stav podle toho, co je potřeba, jestli opravit písmo.
3: Kdo o něčem víte, ozvěte se. Protože nechceme dělat památníky jenom v kraji Vysočina.
2: Od Svojsíkova památníku jsme se přesunuli do Lipnice nad Sázavou na Starý hřbitov.
3: Kde se budeme podívat na památníček bratra Stránskýho Dolfíčka a na hřbitově se chováme jak? Tiše. Děkuji.
2: Jsme u pomníčku Dolfíčka Stránského z Vorlovské hájovny. Kdo to byl?
3: Švagra bratra Svojsíka a spolu překládali slavnou knihu Scouting for Boys, kterou si Svojsík přivez ze svých cest. Upravovali to spolu na naše české poměry pro naše chlapce.
6: Vidíte zase opět zrenovované písmo, vyčištěnou fotku, ta teda dala práce, protože to bylo celý tím buxusem zarostlý.
2: Teď asi 35 old scoutů míří na Orlovy. Jdeme lesní cestou k památníku Jiřího Volkra.
6: Sestry, bratři, kamarádi, chtěl bych vás přivítat na nejznámějším místě pro československý scouting ve své době.
2: Byle přišli jsme na místo, kterému se také říká kolébka českého scoutingu.
3: Ano, pod památníkem Jiřího Volkra se nachází původní tábořiště, kde byl první tábor se Svojsíkem a s bratrem Stránským s Dolfíčkem.
2: Proč je tady památník Jiřího Volkra se skautskou lilí?
3: V roce 1916 tady náš básník a skaut Jiří Volkr skutečně tábořil.
2: Volkr není jediné jméno, které tady vidíme hned vedle Petr Musil.
3: To je člověk, který tragicky zahynul, byl to skaut, sloužil v Jihlavě. Jako ještě by tady místo bylo, snažíme se tohle místo i zvelebit.
2: A další jméno Grizzly je nad tím obrázek už hodně omšelý.
3: To je přezdívka, kterou měl Jiří Volkr. Na tom obrázku je Jiří Volkr.
2: To je Jiří Volkr.
3: Ano.
2: A asi nejnovější jméno tady na stromě Zdeněk Fikar, střediskový vůdce Junáka ve Světlé nad Sázavou. Právě ve Zdeňku Fikarovi máme propojení s tvou pomocnicí.
3: Ano, Zdeněk Fikar byl skutečně dědou Ivany Kopecký, která se mnou spolupracuje na obnovách památníčku.
2: Přešli jsme k tábořišti,
3: kde Svojsík skutečně posedával. Když se podíváme po okolních stromech, tak tady uvidíme placky účastníků prvního skautského tábora.
2: Od Volkrova památníku na Orlovech Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Světelsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

kas jadnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A s námi je taky meteorolog Mojmír Martan. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobrý den.
0: Také znát, že oproti včerejšku se ochladilo také mnohem více mraků, takže studená fronta dorazila, nebo přechází ještě?
2: Tak ona teprve přechází přes Čechy, na Vysočině zatím přibývá oblačností, v tuto chvíli je to ještě bez srážek, ale srážky nejsou daleko, vyskytují se ve středních Čechách, v Jihočeském kraji, také v Horním Rakousku. Teploměry ukazují na Vysočině 23 až 28 stupňů, nejtepleji je na východě kraje nebo na jihovýchodě, na tom krajním západě kraje, tam jsou teploty kolem 21 stupňů.
0: Tak předpokládám, že ta fronta si to počasí ještě ovlivní výrazněji během noci na zítřek.
2: Ano, už v průběhu pozdního odpoledne a večera čekáme, že na celém území se zatáhne a vyskytne se déšť nebo přeháňky na východě kraje, odněle i zabouří. Mírný západní vítr se bude k večeru měnit na čerstvý severozápadní s nárazy kolem 55 km za hodinu. Na jihovýchodě kraje odněle může být náraz větru až do 70 km v hodině. No a v noci bude to dešťové pásmo se přesouvat dále k východu. Déšť bude v průběhu noci od západu ustávat a také začne ubývat oblačnost až na polejasno. Teploty do rána poklesnou na 12 až 9 stupňů. Zpočátku noci čerstvý severozápadní západní vítr bude postupně slábnout na mírný.
0: Dostáváme se k zítřku, tam asi zřejmě bude už výrazně chladněji než dnes.
2: Ano, bude výrazně chladněji, odpolední teploty nejvýše 18 až 21 stupňů, foukat bude mírný severozápadní až západní vítr, ten bude k večeru slábnout a měnit se na severovýchodní, no a přes den by už nemělo pršet, mělo by převažovat oblačno, přechodně i polyjasno, večer a v noci na pátek pak očekáváme od jihu pozvolné přibývání oblačnosti.
0: Počasí nám předpověděl meteorolog Mojmír Martan. My za to děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: To je Dalibor Janda ve vysílání Dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a my si teď osvěžíme pravidla silničního provozu. Až do konce září vám totiž každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak se na silnicích správně uplatňuje pravidlo ZIPu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Zipování je jeden z nejjednodušších způsobů, jak udržet plynulý provoz, ale zároveň patří k pravidlům, která řidiči nejčastěji porušují. Stačí uzavřený pruh, kolona nebo zúžení a hned je vidět, kdo ví, jak to má fungovat. A kdo také ne. Dokážete odpovědět, jak správně by měl fungovat takzvaný zipový systém? Plukovník Jan Straka už nám vše vysvětlí.
3: Pakliže je jeden pruh, který zůstává průběžný a ten druhý je z nějakého důvodu omezen, vozidla se musí v tom místě dostat do jednoho jízdního pruhu, tak tam platí to, že se ta vozidla řadí jednotlivě za sebou střídavě, to znamená jeden z jednoho jízdního pruhu, druhý z druhého jízdního pruhu.
2: Platí tam nějaké pravidlo nebo předpis?
3: Ten řidič, který se řadí do toho průběžného pruhu, tak ten nesmí ohrozit toho, kdo v tom průběžném pruhu jede, ale zároveň ten, co jede v tom průběžném pruhu, by měl umožnit odbočení, respektive zařazení toho vozidla z toho druhého pruhu. Takže je to čistě o ohledu plnosti. Pravidla říkají, jak to má být, ale samozřejmě záleží na tom, jak se ty řidiči chovají na té komunikaci.
2: A může se řidič zařadit do průběžného pruhu třeba několik desítek nebo stovek metrů před zúžením?
3: Tak samozřejmě nic mu to nezakazuje, ale z pohledu plynulosti silničního provozu a můžeme teda říct, že vlastně i bezpečnosti je určitě lepší si to zařazení nechávat až na ten konec, kde skutečně je patrné, kdo je z levého, kdo je z pravého. Pokud se to začne míchat před tím, tak tam vznikají samozřejmě kolizní situace, protože v tu chvíli už ten řidič, který jede v tom průběžném pruhu, nemusí dávat ten prostor pro to zařazení a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra se ve stejném čase na Českém rozhlasu Vysočina povíme, jak je to s jízdou a nehodou s autem bez platné technické prohlídky. Tak poslouchejte i dál Český rozhlas Vysočina. Dobré odpoledne.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Bez filtrů a připravených odpovědí. Leoš Mareš hostem premiérového dílu talkshow Na jednoho. ČT2. Na návštěvě severské země s bohatou námořní tradicí. Premiéra dokumentu Evropa z výšky Dánsko. A ČT Art. Spisovatelka Radka Denemarková, nakladatel Karel Jodas a ředitel knižního veletrhu Radovan Auer hosty nové talkshow Knižní kód. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Soud zrušil jednu kandidátní listinu v Třebíči. Havlíčkův Brod možná přijde o železniční zastávku v Pohledských Dvořácích. Lotyšsko chce zastavit export ruského obilí přes své území. Zítra bude převážně oblačno s teplotami do 21 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Třebíč má o jednu kandidátní listinu míň. Krajský soud v Brně dnes zrušil registraci uskupení ANO, spolek za starou Třebíč a naše Česko pro říjnové komunální volby. Název je podle něj zaměnitelný s politickým hnutím ANO, které návrh na zrušení podalo.
3: Spolek za starou Třebíč doplnil slovo ANO do svého názvu letos 1. dubna. Krajský soud to označil jako, cituji, prapodivnou kombinaci žertu a snahy zvýšit šance na zvolení využitím podobnosti názvu se známou a úspěšnou politickou značkou konkurenta. Ve městě budou moct lidé vybírat z 10 kandidátních listin. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zvažuje zrušení zastávky Pohledští Dvořáci u Havlíčkova Brodu. Návrh projednali havlíčkobrodští zastupitelé, nyní jej postoupili na posouzení kraji. Zastávka by mohla skončit v roce 2031 při modernizaci železnice. Pokud by město chtělo zastávku zachovat, bude po něm správa železnic chtít 15 milionů korun za její úpravy. Lidé se budou moct naposledy rozloučit se zpěvákem a textařem Jojo Bandu Richardem Tesaříkem 16. září. Smuteční obřad bude ve Strašnickém krematoriu v Praze a začne v 11 hodin. Oznámil to hudebníkův syn Štěpán. Richard Tesařík zemřel v neděli ve věku 80 let. Kromě hraní v kapele vydal i několik sólových alb a účinkoval v muzikálech. Na české scéně patřil mezi průkopníky hudebního stylu reggae. Lotyšsko začne kontrolovat původ obilí exportovaného přes jeho přístavy. Země totiž v posledních týdnech čelí prudkému nárůstu poptávky po tranzitu ruského obilí přes Baltské moře.

0: Důvodem je nestabilní bezpečnostní situace v Černém a Azovském moři. Obilí ale může pocházet z okupované části Ukrajiny.
1: Lotyšsko získalo důkazy, že Rusko míchá své obilí s obilím získaným na okupovaných územích Ukrajiny. Oznámil to lotyšský premiér Andris Kulbergs. Lotyšská potravinová a veterinární služba proto dostala povolení odebírat vzorky ze zásilek obilí z Ruska. Přísnější bude také kontrola dokumentů o původu plodin. Lotyšsko chce ale exportu ruského a běloruského obilí přes své přístavy zabránit úplně, a to ekonomickým tlakem. Jak řekl premiér Kulbergs, vládní koalice proto chce zavést 30% cla na ruské a běloruské obilí, což má znevýhodnit trasu přes Lotyšsko. Kateřina Havlíková, Český rozhlas. Sport.
0: První ligový zápas dnes uvidí zmodernizovaný zimní stadion v Třebíči. Horácká Slavia se na ní vrací po dvou letech, které odehrála v moravsko-budějovickém azylu. Na startu nového ročníku Maxa ligy se od 17.30 poměří s Táborem, kterému loni ukončila sezonu v předkole play-off. Vyhlídky před dnešním duelem shrnul třebíčský kouč David Havíř.
2: Víme, co nás čeká, určitě bruslivý tým, který omladil na všech postech a budeme se snažit na to připravit. Na papíru nebudu schovávat se za něco, máme ten tým silnější, než jsme odehráli poslední zápas playoff.
0: Hokejisté Jihlavy odstartují nový ročník také od 17:30 domácím duelem s Frýdkem Místkem. Počasí. V noci čekáme nejprve zataženo, v průběhu noci začne od západu oblačnost ale ubývat. Nejnižší teploty klesnou na 12 až 9 stupňů. Zítra očekáváme převažující oblačno, přechodně i polojasno a nejvyšší teploty mezi 18 až 21 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Jihlavě vás přibrzdí nehoda v Pávovské ulici u čerpací stanice. Na místě zasahují záchranáři.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krátce po 15. hodině posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Naše kolegyně Adéla Zachová, náš regionální stopař, se tentokrát vypravila do krásné hory na Havlíčkobrodsku. Co tam objevila, to nám prozradí asi za čtvrt hodiny.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví.
1: Co bychom měli vědět o konopí, aby odpadl pocit něčeho zakázaného?
2: Že konopí, i když je známo hlavně jako droga, kterou užívají lidé pro zlepšení nálady, má také léčebné využití. Jako návyková látka nemůže být jednoduše distribuované, ale konečně je dostupné při přesně určených potížích a diagnózách v lékárnách na předpis. Není to tak jednoduché, předepsat to mohou jen specializovaní lékaři, například neurologové na roztroušenou sklerózu, reumatologové, onkologové. A také to chce připravit s vhodným poměrem CBD a THC. THC má spíše účinky na psychiku, CBD spíše na bolest, ale vzájemně se doplňují a při potížích pomáhají společně.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Krásná hora na Havlíčkobrodsku se v minulém století proslavila doslova po celém světě díky továrně Antonína Cíglera. A co se v továrně vyrábělo, to už nám teď prozradí regionální stopař Adéla Zachová. Adélo, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Jak už si říkal, tahle vesnice byla velice známá, a to díky továrně na výrobu dýmek a kuřáckých potřeb. On v roce 1901 soustružník Antonín Cígler koupil v Krásné hoře dům číslo 16 a přestavil ho na dílnu. A začínal s výrobou holí a kuřáckých troubelí. A postupem času výrazně rozšířil svoji nabídku a dílna se zaměřila především na dýmky, čibuky a další kuřácké potřeby. A za první republiky se k výrobě používalo například brýrové dřevo, které se sem dováželo až z Korziky. Vznikaly tu také špičky na cigarety a doutníky, a ať už byly z kokosu, višňového dřeva, různobarevných umělých pryskyřic, rohoviny nebo kaučuku. A tyhle výrobky potom cestovaly k zákazníkům opravdu do celého světa.
0: Jak se v průběhu let vyvíjela výroba kuřáckých potřeb?
2: Dříve se vyvíjely poměrně rychle a také se neustále vylepšovaly. Cígler totiž nebyl jenom jejich výrobcem, ale on je také vynálezcem. Nechal si patentovat například troubele a špičky s hliníkovými vložkami a ty měly kouř ochlazovat a tím zpříjemnit samotné kouření. A když se Cígler vrátil z návštěvy Spojených států, tak začal při výrobě i experimentovat s nejrůznějšími druhy exotického dřeva, slonovinou, nebo také vyráběl dýmky ve tvaru indiánských hlav.
0: No a co se vůbec potom dělo s továrnou v pozdějších letech?
2: V roce 1935 se k firmě připojil Antonínův syn Miloš, ten založil pobočku v Okrouhlici v domě číslo 49 a zajímavé je i to, že v téhle budově měl v letech 1959 až 77 svůj ateliér zdejší rodák, malíř Jan Zrzavý. A co se týče tedy té továrny v Krásné hoře, tak její definitivní konec pak přišel v roce 1958, kdy byla uzavřena a budova pak sloužila jako zdravotní středisko, později jako sklady a dnes už je to samozřejmě starší budova, je tedy zchátralá a vlastně se vůbec nevyužívá.
0: Na bývalou Cíglerovu továrnu v Krásné hoře se jela podívat naše redaktorka Adéla Zachová, zároveň náš regionální stopař. Díky za to a naslyšenou.
2: Děkuju, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař.

se mi ne zdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Posloucháte mě, dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, máme krátce po půl čtvrté a dnešní bejvávalo s Miroslavem Markem bude o knize knih, tedy o Bibli.
1: Bejvávalo
2: o vzniku Bible a jejich autorech. Knihu knih, jak bývá Bible často nazývána, v našem pořadu o časech minulých často zmiňujeme. Ovlivnila bezpočet generací, ale co o ní současná většinová populace vlastně ví? Troufám si říct, že toho mnoho není. Zajímavé je už to, že Bible byla napsána v období zhruba 16 století. Vznikala tedy během více než 60 generací. Knihy Starého zákona byly sepsány asi od 13. do 12. století před Kristem. Velká většina spisů Nového zákona byla vytvořena v době mezi lety 50 a 67 po Kristu. Autorství je připisováno více než 40 lidem, kteří zastupovali různé společenské vrstvy. Byli to králové, ale i rolníci, filozofové, i rybáři, básníci, státníci, učenci, pastýři, ale i jiní. Zvláštním způsobem vynikají čtyři evangelia, protože jsou hlavním svědectvím o životě a učení Ježíše Krista. Slovo evangelium z řeckého euangelion znamená dobrá zvěst, poselství. Evangelium je tedy vlastně boží poselství o naší spáse, kterou nám přinesl Ježíš Kristus svým životem a výkupnou smrtí na kříži. Toto poselství hlásali apoštolové z Kristova pověření nejprve ústně a později oni sami nebo jejich spolupracovníci z vnuknutí Ducha Svatého zanechali i písemně jako základ víry a pravidel žití. No a zítra o tom, co to bejvala kačenárna.
1: Bejvávalo.

0: Typy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Karel Emanuel Macan ztratil zrak, ale ne víru ani sílu. Šel dál za svým snem stát se hudebním skladatelem. A chtěl víc. Pomoci všem, kteří nesli stejný úděl. Podařilo se mu něco nevídaného. Vyvedl je z ghetta zoufalství a otevřel jim svět. Poslechněte si jeho příběh v sobotním dílu.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Mlčenlivý muž s plnovou sem až ke kolenům se stal atrakcí města Chebu. Toulal se ulicemi a snil o zemi, ze které byl potupně vyhnán a kde ho lidé považovali za svého vládce. Bál se ho dokonce i císař. Skončil jako státní vězeň. Nedělní příběh nás zavede za Jorde Brankovičem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vládo, řekni fór.
1: No tak já vám řeknu jeden takovej ze života, jo. Tudle vás jsem se ptal faráře, jestli po smrti půjdu do nebe. A on mi říká, ty? Člověče, ty nepůjdeš do nebe ani na den otevřených dveří.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočená, krátce před 16. hodinou si dáme něco dobrého.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: V kalendáři sice podzim ještě není, no ale sichravé počasí, to už se na nás připravuje, teploty máme zatím teda ještě kolem 20, ale to nic nemění na tom, že podzim tady zkrátka brzy bude. Poznáme to mimo jiné i podle nabídky dýní v obchodech, a tak tu máme recept na sladké dýňové mafiny.
2: Nevím jak u vás, ale nám už v kuchyni na stole září několikátá sytě oranžová dýně a už se pomalu začínáme pouštět do polévek a dalších dýňových dobrot. Od naší posluchačky paní Leony z Nového Města na Moravě, která za námi přišla na živé vysílání, máme úžasný recept na dýňové mafiny. K jejich výrobě potřebujeme dýňové pyré a to umí velmi dobře její dcera Sabina, která nám takto poradila. Troubu rozehřejeme na 185 stupňů, dýni nakrájíme na čtvrtky a ty položíme na plech s pečícím papírem s lupkou nahoru. Když můžeme dýni snadno propíchnout vidličkou, je hotová. Po vychladnutí vydlabeme dužinu a v mixéru ji rozmixujeme do hladka. Dále ji pak můžeme okořenit s kořicí, hřebíčkem, cukrem, svařit na sirup nebo upéct mafiny.
3: Když vám zbyde to pyré, tak z něj upečete mafiny. Vyndáte si z tohoto koření a přidáte si hladkou mouku, trochu mlíka, vajíčko a už to máte okořeněný a dáte to do mafinovej košíčku a máte mafiny a nic nevyhodíte.
2: A mě ještě od paní Leony zajímá, jaká dýně je na mafiny nejlepší.
3: My jsme teda měli tentokrát takovou šedou dýni a ta byla teda nejvíc luxusní, co jsme kdy dýně měli. Dá se to z Hokkaida, ale dá se to i z toho goliáše. Dělali jsme to tady z těch třech dýní.
2: Mafiny mají krásnou barvu z jakékoliv dýně a sladké jsou, jak mají být. Tak je zkuste a nechte si chutnat.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: První brněnská strojírna ve Velké Býteši modernizovala zázemí a navýšila tržby. Petice v jihlavských Hruškových dvorech nesouhlasí se zákazem vjezdu. Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Zítra bude převážně oblačno s teplotami do 21 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. První brněnské strojírně ve Velké Býteši stouply loni tržby o čtvrtinu na víc než 2,5 miliardy korun. Například produkce motorů pro bezpilotní aplikace se zvýšila více než dvojnásobně. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.
3: První brněnská strojírna ve Velké Býteši teď také modernizovala výrobní halu. Investovala do technologií, vývoje výrobků a také do zvýšení zabezpečení firmy. Vedení společnosti ve výroční zprávě zmiňuje i mezinárodní vztahy. Podepsalo například smlouvu na vývoj a prodej s americkým výrobcem motorů a pomocných energetických jednotek. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Obyvatelé Hruškových dvorů v Jihlavě žádají odstranění zákazu vjezdu v Havlíčkově ulici. Na protest proti novému dopravnímu režimu teď podepisují petici. Podle autorů jim nově zavedená jednosměrka za přejezdem u hlavního nádraží komplikuje každodenní dopravu do místní části. Pro cestu do Hruškových dvorů totiž musí využívat Polenskou ulici. Podle města je nový provoz v testovacím režimu, vysvětluje tiskový mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Je to v podstatě na zkoušku po dobu jednoho roku, kdy si chceme ověřit, jestli to opatření bude a jakým způsobem bude fungovat. Takže zatím opravdu nelze říct, že takhle to tam zůstane, tak toto bude. Chceme to nejprve v podstatě pozorovat tu dopravu, jakým způsobem si zvykne.
2: Prezident Petr Pavel přijme v pondělí premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Hrad to oznámil na svém webu. Oba politici budou jednat o koordinaci zahraniční politiky, hlavně o účasti prezidenta na valném shromáždění OSN. To začíná za 2 týdny v New Yorku. Pavel se s Babišem sejde po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z korunní komory svatovítské katedrály. Sport. Podvečer odstartuje nový ročník Maxa ligy, tedy druhé nejvyšší hokejové soutěže. Na programu je kompletní 7-zápasový program prvního kola. Obhájci titulu a účastníci baráže o extraligu z Jihlavy na úvod přivítají Frýdek Místek. Poražení finalisté minulé sezony ze Zlína budou hostit Chomutov a Třebíč bude hostit v nově zrekonstruovaném zimním stadionu Tábor. Úvodní buly ve Zlíně, Jihlavy i Třebíči padne v 17:30.
0: Počasí.
2: V noci čekáme nejprve zataženo, v průběhu noci začne od západu oblačnost ubývat.

0: Nejnižší teploty klesnou na 12 až 9 stupňů. Zítra pak očekáváme převažující oblačno, přechodně i polojasno a nejvyšší teploty mezi 18 až 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem na Prahu dejte pozor za Humpolcem. Mezi kilometry 85 a 64 silničáři kvůli údržbě kanalizace postupně uzavírají levý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste připraveni na to, že s námi strávíte hodinu s povídáním, s informacemi, možná taky s ukázkami z archivu, minimálně z pěti. Doufám, že na ně dojde mezi povídáním Pepi Dvořáka, kterého vítá Patrik Rozenal. Ahoj, Pepo.
3: Už to začalo.
2: No jo.
3: My už jedeme zase. Je tak dobrý den, vážení a milí posluchači. Ahoj, Patriku. Tak ono už to začalo, tak jedem.
2: Ano, i školní rok a taky možná podzim.
3: No, a už jsme se vrátili z chalupy a zvykáme si na velkou město zase.
2: Mění se ti nějak smysl pro humor s podzimem?
3: No, tak neříkám, ne. Že by se to nějak stupňovalo s podzimem, že on ten ubrečený podzim a listí, který padá dolů. Ale podívej se, když máš kolem sebe dobrý lidi, jako to máme my teď, tak je vždycky dobře.
1: Humoriáda.

0: Vstupte do Humuriády, už brzy budete i vy rozhodovat, co budeme vysílat. Zatím tuhle práci bude mít Josef Dvořák.
1: No, krásná muzika, čo?
0: Je to tak?
1: No tak, vážení, my jsme si teď tak krásně medili, jak jsme si povídali o tom, jaký bylo léto na Chaloupce, protože oba dva žijeme v přírodě. Mně napadla ještě jedna věc, přátelé a Patriku.
0: Ano.
1: Já večer, když se já chodí koupat do té studené vody, jo, já večer ne, čo večer? Ráno, jo, ale večer ne. To je průtoková voda z potoka.
0: No počkej, ale za den se ohřeje, ne, ráno ještě studenější.
1: Já nevím, já jsem si zvyk ráno, člověče, já bych nešel tam večer, potom do postele, ona jde rovnou a jde si lehnout a normálně spí, to já bych byl zase, to bych musel mít noční hlídku, ale my jak tam máme velkou louku, já svítím baterkou, tak najednou se něco otočí, nějaký hlavičky a vidím reflektory, očička, který se lesknou v tom světle a tam jsou srnky nebo nějaký zvířátka, který tam, no. To je taková nádhera, tak já vám řeknu, co vás čeká, jo, teď. Tak Iva Janžurová je miláček.
0: Dobře.
1: Ivuška, skvělá Ivuška. Co je doma, to se počítá.
0: Ano.
1: Přednesou nám tuto řeč, tuto myšlenku s Františkem Peterkou.
0: Ano, v režii Petra Šulhofa, filmová ukázka.
2: Haló?
3: Haló?
2: No prosím, koho voláte?
3: Haló?
2: No co je?
3: Je doma Kája?
2: Ne, není. A že byste se mi takhle představila? Jo, Bartáčková, mohla byste mi dát k telefonu manžela?
4: Ráda, jenže to není. To nevím. Ale v 6 večer má ještě schůzi.
3: Ano, prosím. Vyřídím.
5: Janičko, tady máš ty výkazy, na, a nezapomeň to založit.
4: Počkej. Právě ti volala tvoje stěhačka. Tak jsem jí řekla, že tu nejsi.
5: A, fajn.
4: Slíbil jsi mi, že si jednou přijdeš podívat ke mně do garzonky. Dneska máš možnost.
5: Jak to?
4: Řekla jsem té tvé, že máš schůzi.
5: No. Tak jo.
4: Budu tě čekat v 6, hm?
6: Jdeš akorát. Právě ho začíná vyslíchat.
2: Tak. A teď mluv. Žádný zapírání, všechno vím.
7: Alenko, prosím tě, jsem strašně utahaný.
2: Tak znova. Dneska ti třikrát volala nějaká ženská. Pokaždý chtěla Kájinka a pokaždý zavěsila. Chci vědět, kdo to byl.
7: Claudia Kardinálová.
2: Kdyby to byla Claudia Kardinálová, tak to by mě neuráželo, víš? To by měla aspoň úroveň, jenomže já bych dala krk na to, že to byla ta zrzavá koza, co ti tak dojemně v kanceláři vaří kafe.
7: Proč zrovna ona?
2: Protože ona tvrdila, že máš dneska vše schůzi. A žádná není. Volala jsem do podniku. Tak co?
6: Kruci ta válí.
8: Tak za prvé.
6: Bezva. Ale nápad to byl můj.
2: Teď mluvím já.
9: Ticho, počkejte, já neslyším.
2: Mě neoblakneš. Starou bábu by si v kanclíku k mašině neposadil, co?
8: Prosím tě, posadili tam z osobního oddělení.
2: Já vím, ale určitě jí říkáš Brouku, nebo Beruško.
8: Ale neříká mi Beruško, říká mi Janičko.
2: Já tak? Tak ty říkáš Janičko. Ty snad dokonce už i tykáš.
8: Prosím tě, přestaň. Přestaň! Hoď se 25, tak já jí mám snad vykat, když mě je 40.
2: 45. A máš už pupek a dvojitou bradu, jenomže Janičce to nevadí. Tátě obdivuje, co?
8: Proči! Tak ty s tím žárlením nepřestaneš!
2: Já žárlím, já žárlím, a na koho, prosím tě? Na koho? Na tu tvoji Janičku, která nemá ve

0: To, když se do toho Iva Jendžurová opře, tak no. Na to může rozhodně zaspomínat i Pepa Dvořák. No. Vidět to rozhořčení v roli v očích, co?
1: Říkal jsem milá, laskavá, teď mi tuhnul úsměv, když jsem slyšel ten rachot. No ne, ale v nemocnici mi měli tu scénu,
0: no.
1: kde
0: se řeší dítě?
1: No, ano, já teď jsem si, když jsem bloumal v paměti. A ona se na mě vrhla s tím dortem, a tak jsem viděl, že to vodní lítá teda, že jsem měla radost, že dostala takovýhle úkol od pana režiséra, jo. Já před ní zdrhal, a to jsem nemusel nějak přehánět tohle, zdrhal jsem doopravdy, ale bylo naskoušený to, že v jednu chvilku mi nadběhne teda, jo, prázko, dostal jsem jí dortem. Opravdu, ona si na tom dala záležet, věď Ivuško, jestli na to vzpomínáš. A na plný pecky mi ten dort nalepila na pusu teda.
0: Jak se změní výraz Ivy Jendžurové, když pak se řekne stop? Teď je to rozhoření v té roli. A pak
1: já neviděl, já to měl zalepený v ručník. Ale já si myslím, že se usmívá.
0: Jo.
1: Že má radost, že se to povedlo.
0: Jo.
1: Že má v sobě určitě raracha, dítě to kašpar, dítě to člověk, který se humorem a srandou baví.
0: Hmm. Takže i v téhle té, řekněme, vážné chvíli jste se bavili při natáčení.
1: Určitě. Já jsem jako měl jako takový trochu pochyby, trošku obavy, protože jsem nikdy jako dortovou bitvu nezažil. Jo. Obdivoval jsem vždycky, teď už můžu říct, že jsem ji zažil teda. Jo. Je to zvláštní pocit, když ti někdo hněte dort do obliče. Přátelé, zkuste si to, kupte si jeden šlehačkový dort.
0: Prosím tě, ale ty jsi známý tím, že když něco točíš, tak nerad zkoušíš, rád improvizuješ, tak no. Tahle scéna točila se jednou, dvakrát, třikrát, byla v různých verzích?
1: To si přesně nepamatuju, ale myslím, že jenom jednou jsme dělali.
0: Prostě jeden dort a musíte
1: jeden dort, no. To měli rekvizitáři radost a produkce, že tam neutrácíme peníze. Ale myslím si, že to bylo jenom jednou.
0: Vzpomíná na natáčení Nemocnice na kraji města, vyvolán ukázkou s Ivou Jendžurovou, tedy Pepa Dvořák. Tak vyberete Ivu ještě jednou po boku Jiřího Lábuse, který máme ve scénce, anebo dáme prostor anekdotám o Slovensku od Tomáše Tepfra. Nabízím já proti variantu B. Vy si tu správnou variantu pro sebe vyberte a pak nám o tom zavolejte nebo napište SMSku, tak se lze dostat do Humoriády. SMSkové číslo 90 01 04, stačí poslat heslo SMSkou Humor mezera A nebo B, anebo nám zavolejte. Telefon do studia 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Eva Enžurová nebo Tomáš Tepfra, tihle dva zejména stojí proti sobě v tom dnešním prvním souboji v Humuriádě a vy se můžete vyjádřit na telefonu 731 800 900, koho byste rádi dál slyšeli. S Pepou Dvořákem přejeme dobrý den.
4: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Patriku.
5: Dobrý den.
4: Karvine. A já hlasuju pro anekdoty.
3: Tomáš Tepfra získal bod. Dobře, kdo další?
6: Dobré odpoledne, panové. To je vás, Petr Spačlavic.
3: Ano.
6: Rád bych som počul slovenské anekdoty.
3: Dobře, Tomáš teprve dostává bod. Dobrý den.
5: Dobrý den.
7: Tady Roman, myslím, že vysoký pan, já zdravím pana Dvořáka. Dávám Ačko a dávám tři hlasy a mě se vždycky líbí, jak vždycky chvaletí se uhlí.
5: No, že jo. Topíte, topte.
3: Tak a rozhodnuto, vážení. Iva Enžurová to vyhrála, s Jiřím Lábusem dohromady dáváme vestence nazvané Rande v přírodě.
8: To je ale, to by se mu hodilo zkazit mi rande. Tak to ne, máme naopak krásné počasí. Slyšíte, jak ptáčkové krásně zpívají, slečno Alžběto? Sama příroda oslavuje, že po dvou letech jste se konečně uvolila vyjít se mnou do přírody.
9: Prosím vás, takhle nezačínejte. Váš hlas se tak chvěje. No, to je děsné.
8: Promiňte, promiňte. To jen ta krásná chvíle zahrála na mé struny. Pochopte, známe se už 2 roky. A za ty 2 roky jste mě seznámila se stovkami receptů teplé a studené kuchyně, ale jinak nic.
9: A vám se to snad zdá málo?
8: Ale naopak. Ale výjimečnost dnešní chvíle mě jaksi opravňuje, abych pohovořil o tématu tak zanedbávaném, totiž o našich srdcích.
9: Aha, ano. Tedy záleží na tom, o jaké srdce jde. Srdce hovězí je nejlepší na špeku. Srdce vepřové zase chutně připravíme na sardely.
8: A prosím vás, ne! Nechci srdce na špeku ani na sardely.
9: Aha, v tom případě bych vám ho radila podusit. A když je měkké...
8: Já už dál nemůžu.
9: Co je vám, prosím vás? Nejste nemocný? V tváři jste úplně červený? Co je to španělský ptáček?
8: Jídlo. Obvykle ho podáváme z rýží.
9: Chvála Bohu, nezbláznil jste se.
8: Proč mě tak trápíte? Hleďte, jak je tu krásně. Všechno voní. No cítíte? To je mateří douška.
9: Ukažte. Voní jako lizol. Lizolu užíváme jako prostředku k hubení hmyzu. Zítra vám dám lahvičku, abyste ho mohl použít, kdybyste snad potřeboval.
8: Ale já nechci lizol. No co pak v těchto místech, kde se kdysi dávno procházeli sliční rytířové se svými půvabnými dámami, tady, kde hradní pán lovil kance.
9: Tele.
8: Lovil tele? Proč by lovil tele?
9: Tajemství hradního pána. Ano, tajemství hradního pána, to je vlastně telecí. Hezky ho naklepeme, potřeme kapiemi, vyválíme, pozor, vyválíme v mouce.
8: Mouce?
9: Ano, správně. A podáváme z brambory na perský způsob.
8: Perský?
9: Ano, perský. Ano, to se vaří s bobkovým listem a s novým kořením. Ale pozor, nemoc, jen tak hrstičku.
8: A to je strašné, za hrstičku. No, no, no, no, to je úděsné.
9: Ale můžete si ho dát i víc, ale uvidíte, že vám nebude chutnat.
8: Ne, nedám si víc. Já bobkový list, já ho přímo nenávidím. A telecí taky. Mně se dělá špatně.
9: V tom případě... Je vám něco? Ano, tady máte kapesník. V tom případě vám mohu poradit skopové a la bažant. To ze všeho nejdříve namočíte do láku.
8: Nenamočíme.
9: Vy jste dneska takový divný. Co to s vámi je?
8: A vy se divíte? Všecko kvete, tady růžička, tamhle kopretina, tady zase bělá, sek se bělá, tam včelička si pobrukuje, skřivánci pějí píseň lásky.
9: Skřivánek není k jídlu.
8: Není k jídlu, není, ale zpívá a miluje.
9: A to už je lepší taková koroptev. Takhle s brusinkami, ale to je stejný recept jako na zajíce. Raději vám poradím, jak si připravíte vepřový mozeček na divoko.
8: Proboha, vždyť vy snad ani nejste žena, vy jste pekáč.
9: Ale... Co to povídáte, kde pak na pekáči, na pánvičce, do zlatova spěníme cibulku.
8: Já už nemůžu, to je konec. Vždyť vy mě zabijete, zamoučíte v mouce a napíhnete na rožeň v jedna sušenko.
9: Znám výborný recept na slané tyčinky. Uvidíte, to si budete olizovat prsty. Haló? No, haló, počkejte, kam utíkáte?
8: Já nevím, já prostě někam musím, jdu do hospody.
9: Co pak se vám už nelíbí v přírodě? Zrovna jsem vám chtěla říci výborný recept na houbové buchtičky. Neodcházejte!
8: Jdu do hospody! Mám hlad! A dám si pusty z cibulí!
3: Humoriáda. Pepo, no, co jste měli s Jájou na prvním rande k jídlu? Tedy rande, kde by jídlo proběhlo. Třeba na tom prvním bezprostředně to nebylo.
10: No, pozor, ale já jsem ti to asi vyprávěl, tohle stane. Já jsem ji pozval na fotbal.
3: Já jsem... Takže párky, jo?
10: No, ale počkej, to říkám. No ne, no, já jsem jim... Dobře, nebylo to první rande naše, bylo to několikátý. A já jsem byl filmovat, říkal jsem jí, hele, ona... Uvidíme se v neděli, já jsem říkal, no, já mám jenom takový problém, já jsem si vzpomněl, že Bohemka hraje. A já, fanda Bohemky, jsem jí nechtěl tahat na fotbal, jo. A on říká, a teď hned ženská podezřívavá, a kde budeš, kam jdeš, kdo tam bude? Já jsem říkal, ale na fotbal jdu. Říká, aha, a nemohla bych já jít na fotbal? Já říkám, mohla, samozřejmě. Ale já mám filmování a oni mě přivezou na poslední chvilku. On říká, to mi nevadí vůbec. A kde se sejdeme? Já jsem říká, u hlavního vchodu. Kde je hlavní vchod? To mě mělo upozornit, že to děvče ještě na fotbalovém hřišti nebylo. No ale sešli jsme se tam, ona byla krásně vyštajfovaná. To byl Tuzex. Vidíš, jak je to dávno? To byl Tuzex. A tak jsem jí čapnul a šli jsme, sedli jsme si na tribunu a jak jsme vycházeli do tribunu, tam je... strašně kolmá, strmá tribuna, jak jsme šli nahoru, tak všichni mý kamarádi nás zaznamenali, jo. A teď měli takový ty soucitný pohledy, jako a je, jo. No já jsem na ně kašlal. Sedli jsme si a koukal na fotbal a zjistil jsem, že ona má dalekohled a kouká na druhou stranu úplně. Jí fotbal nezajímal, ale pauza a já na bušta. To musíš, to je obřad, to je součást. Jo. Mí kamarádi se zvedli a šli kolem nás. Ahoj Pepo. Dáme si, máme ti koupit pivko a to. A on říká, počkej Pepo, já jsem věděl, že ty si nejet, víte ještě. Odevřela tašku, Patriku, ta hrůza, která následovala, ona vyndala zabalenou svačinu, řízek v chlebu a vyndala termosku a nalývala mi kafe. To nikdo takovýhle ubožák neseděl na tom stadioně a já to musel ukosat. A jak to zaregistrovali ty mý kamarádi? Hele, tak veselý oči jsem dlouho neviděl. Ale bylo to pěkný.
3: Pepa Dvořák je naším.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Čím potěšíme posluchače v Humoriádě, ptám se Pepi Dvořáka.
2: Jo, a já rád odpovídám. Pánové, Uhlíř a Šíp, tadle skvělá dvojice, přátelé, ententíky, jak se dělá hit, a oni teda to umějí, ty dva jsou sehraný, ty dva jsou skvělí, pojďte si je poslechnout.

0: Ty budeš dělat hudbu, já udělám text, jo?
1: Vážení přátelé, my, skladatelé populární hudby, tvoříme hit tak, že si sedneme ke klavíru a nezávazně preludujeme. Ovšem, přitom bedlivě sledujeme, jestli se mezi prsty nemihne náhodou zárodek budoucího hitu.
0: Už se mihnul?
1: Ještě nemihnul, Karle. Čekej.
0: No, přátelé, my textaři musíme znát především vkus publika. A do toho vkusu my se potom strefujeme. V tomto případě, jak tedy bylo řečeno, máme stvořit hit pro děti. No a my víme, že dětem se líbí takové ty hlouposti jako ententýky, vašpalíky, čert vyletěl z elektriky, bez klobouku bos, natloukl si nos.
1: Tak já si to hned píšu. Ententýky, vašpalíky.
0: No, my samozřejmě nemůžeme tento vcelku primitivní text předložit dnešnímu dítěti tak, jak stojí a leží. Ty ententýky jsou dobré, jsou rytmické, dětem se budou dobře zpívat. Ale ty špalíky, ty bych vyrazil. Nejsou ani rytmické, ani soudobé.
1: Tak hmoždinky.
0: Správně, hmoždinky. Tak.
1: Takže ententýky, dvě hmoždinky, čert vyletěl z elektriky.
0: Tak čert, přátelé, ne. To by nám dopravní podnik dal. Nějaký šťoural by si to ještě vyložil, jakože cestovat v hromadných dopravních prostředcích je snad nějaké peklo, nebo co. Takže v naší písni pojede tou tramvají dnešní normální mladý člověk, bez kopyt, bez rohů, bez ocasu. A proč by měl cestovat tramvají, když dnes může použít metra?
1: Ano,
0: jo?
1: Takže teď to máme.
0: A z toho metra nám samozřejmě nevyletí, ale slušně vystoupí, prosím pěkně.
1: Takže teď to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, tak. Mladý člověk šel z metra.
0: Ano.
1: Bez klobouku. Text. Bez klobouku bos.
0: Další nesmysl, že? Mladý člověk, přátelé, mladý člověk a bos. U čerta, tam se to sneslo.
1: U všech čertů.
0: Ano, u všech čertů by se to eventuálně sneslo, ale náš mladý člověk bude samozřejmě obutý.
1: Tak já už to mám takhle.
0: A nebál bych se dát mu tam do toho průvanu čepici.
1: Dobře. Jo? Tak teďkon to máme takhle. Ententýky, dvě hmoždinky, mladý člověk šel z metra. Byl v čepici a obutý,
0: ano.
1: Natloukl si nos.
0: Tak vy sami cítíte, že teď je třeba odstranit poslední závadu. Jak si může natlout si nos, když ani nemůže vystoupit, dokud vlaková souprava nezastaví?
1: Myslím, že už to mám. Ententýky.

0: ました。
1: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
0: Aha, tak s tímhle, pozor. Tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vznikalo v době, kdy Metro bylo ještě poměrně mladé, novinkou vlastně i v Praze. Pamatuješ ty si, Pepo, kdy jsi jel poprvé metrem?
4: No, já vím, že jsem jako bral vážně ty zvěsti, které se nesly, že
3: Jaké? Tam
4: vzniká podtlak, když ten vlak odjede, že se musíš držet něco, aby tě to nevtáhlo na ty koleje.
3: Do tunelu,
4: no. Ježišmarja, takovýhle blbosti. Já jsem tam jednou viděl, člověče, táhli jsme z divadla. Máme chviličku čas, abych vás, posluchače, neokrad. My jsme se vraceli ze semaforu s nádvorníkem a byla půlnoc, vrátná už nás vyprovodila a šli jsme do metra, nějak metro končilo v té době a tam stál pán, který hrál na housle a měl tam klobouk a do toho tam byli nějaký němčouři, nějaký kluci a házeli mu tam peníze do toho. A já jsem se na to koukal a nesem to strašně nelibě tohle. Já jsem sociál tohle. Tak jsem počkal, až odešel, já jsem říkal, otče, prosím vás, já vám ty peníze takhle dám, ať si to dáte do kapsy, jo, a pojďte, ať se vyspíte doma, ať máte klid. A hodil jsem tam taky do toho nějakou bankovku,
3: ano,
4: jako tým ostatní, a on to takhle držel v ruce a říkal, dal si to do kapsy a vzal housenka. A jakou si dáš ty, synáčku? Podívej, dneska ty kšefty jedou. Já myslím, že je to chudák, který nemá na večeři.
3: Pepa Dvořák je naším hostem. Tak jak to bude dál? Budeme mít ještě ententíky a skládání hitu ve vysílání s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem, nebo se ocitneme u fotografa, což nabízím já ve scénce, s Jiřím Sovákem a Jaroslavou Adamovou. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla, tak je ctěte, hlasujte a do toho.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Hlasujete, vybíráte Jaroslav Uhlířka, další ve hře, na té druhé straně proti Jaroslava Adamová a Jiří Sovák. Vy jste na telefonu, dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem.
2: Já také, Patriku, přeji vám hezké odpoledne, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Dvořáka.
3: O, děkuji
2: který...
3: vám.
2: Který byl a je stále mým oblíbeným hercem a člověkem, a proto mu přeji hodně pevné zdraví.
3: Vydržte u toho rozhodnutí.
2: Stále, budu.
1: A co máme vysílat podle vás?
2: Ano, už vám to chci říct, Patriku, Bčko. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc. Kdo se teď přidá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, Patriku, i pana Bedu Hudečka.
3: Dobrý den.
4: Přišla mi knížka od vás, Kulišárny, perfektní. Je tam i paní Nevělová, jak její manžel tráví většinu času na cestách. A dneska nevědí ani děti, co jsou hmoždínky, takže by to museli předělat. Zase znova.
1: Takže co hlasujete pro Uhlíře se šípem? Chápu to dobře?
4: Samozřejmě.
1: Dobře. Ale zklamu vás, nezískali tolik bodů, aby vyhráli. Mm-hmm. Zaujala víc Jaroslava Adamová a Jiří Sovák podle součtu hlasů, takže teď jsme u fotografa.
5: Tak, co byste si přála, mladá paní?
6: Fotku, ale aby byla hezká.
5: Dáma má smysl pro humor. Tak jaká by to měla být fotografie?
6: Svatební.
5: Výborně, mladý pán je ženich.
6: Prosím vás, co si to o mně myslíte? To je můj syn.
5: V pořádku, ale kde je manžel?
6: Jaký manžel? Žádnýho manžela nemám. Pane, já jsem vdova.
5: Ale v tom případě ovšem vám nemůžu svatební fotografii vyhotovit. Bez manžela to prosím nejde. Pokud byste náhodou chtěla svou fotografii věnovat muži vašeho srdce, tak bych vám navrhoval...
6: Co si to o mně myslíte? Pro mě jsou všichni muži aligátoři.
5: Prosím, jen se nerozčilujte. Já jsem vám nechtěl žádného mužského vnucovat. Neměl jsem na mysli ani akt, který takového muže jako David zajímá.
6: Akt? A co je to takový ten akt?
5: No totiž to je, jak bych to jenom řekl, to
6: ano?
5: Je zkrátka, když se žena nechá fotografovat jen tak bez.
6: Ha? Jen tak bez?
5: Ano, bez. Prostě jak jí Bůh stvořil.
6: Jen tak bez. A tohle se opovažujete navrhovat mně? Takovéhle prasečinky?
5: Pardon, já jsem vám přece nic nenavrhoval. Ve vašem případě by stejně nešlo o nic takového, ale pouze o, nebojím se to říci, odhalenou ctnost.
6: Rudolfe, tady tohle nemožné individuum uráží tvou matku a ty k tomu mlčíš. Jednej jako mužskej.
5: Ale pane, to je nedorozumění, já se omlouvám. Vaše paní matka to zřejmě špatně pochopila.
3: No vidíš, omlouvá se ti.
6: Na jeho omluvu mu kašlu. Kdyby tady na tomhle místě stál tvůj otec, to bys viděl rodeo. Teď by už všechno leželo popelem a tenhle chlap by ležel bradou vzhůru a ve hrudi by se mu blýskala dýka.
3: Ale maminko...
6: Mlč! Ty nejsi dítě svých rodičů. Dobře. Udělejte mi tedy ten akt, ať tady tenhle vidí svou matku zneuctěnou. Tak na co ještě čekáte?
5: No totiž, tedy pokud na tom trváte, tak to byste se musela svléci.
6: Co? Co? Ne, tak to ne. Svlíkat se nebudu. Udělejte mi oblečený akt.
5: No ovšem, to tedy nebude akt. No, jak si přejete. Jen se prosím nerozčilujte. Tak, prosím, usmějte se hezky a neotáčejte se zády.
6: Počestná ženská se k mužskému jako vy vždycky otočí zády.
1: Tady rovnou cudně vyhlašujeme další souboj, abychom to stihli. Budeme pokračovat s touhle ukázkou u fotografa, anebo nám něco řekne třeba Vladimír Menšík o natáčení filmu.
7: No tak to je těžký tohle.
1: Jo, jo, je to těžký. A do toho si dáme jednu písničku od skupiny Kryštof, ať na to máte taky dost času. Takže Jaroslava Adamová, Jiří Sovák, Ačko, Bčko, Vladimír Menšík, SMSky na číslo 90 01104, přímé volání do studia, linka 731 800 900. Tak tohle je váš zábavný pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Sovák, Jaroslava Adamová nebo Vladimír Menšík, komu byste dali rádi přednost? Dobrý den, přejeme s Pepou Dvořákem Humoriádě.
2: Dobrý den, Patriku, a zdravím Pepu.
3: Dobrý den.
2: Ahoj, Patriku, máte uhlí?
1: A co pro nás máte vy, Ačko nebo Bčko?
2: Já mám Ačko.
1: Dobře, Alena. Dobře, Ačko jako Alena. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla taky Ačko, pokračování.
1: Dobře, tak
3: ano,
1: jo. Tak jo.
4: Hezký den.
1: Vám taky, no tak tedy máte to mít? Budeme ještě pokračovat.
5: Tak mi prosím vás řekněte, jak vás mám fotit?
6: Záda. Nebo mě vůbec nefoťte. No stejně to asi neumíte.
5: Já nechápu, proč tedy tohle všechno?
6: Kdybyste mi nedělal nechutné návrhy, tak jsme si tyhle trapnosti mohli ušetřit.
5: Ale já vás ujišťuji, že šlo o nedorozumění.
6: No v to doufám, protože jinak, pane, vás ujišťuji, že jsem žena, která se o svou pověst dovede postarat. Ty teď neposlouchej.
7: Ano, maminko, já si ucpávám uši.
6: Jednou mě pronásledoval ulicemi takový ohnivý Španěl. Oči jako talíře a měl v nich chtíč. Chlapisko jako vrata od hospody. A ptám se vás, kde je teď? Na hřbitově leží.
5: To vy?
6: Já. Nebo ten Japonec Yoshimoto, úskočný jako pardál, co se o mě jenom otřel v temnu noční ulice. A kde je teď?
5: Na hřbitově leží. Paní, já mám slabé nervy.
6: Nebo ten Mexikánec.
5: Ježíš Maria, já to nechci slyšet. To je horší jako detektivce.
6: Dobře, nechám uschnout svou dýku. Pojďte se postavit sem ke mně. Máte takový hezký krček.
5: Kam? No to mě ani nenapadne. Když nechcete fotku, no tak...
6: Nebo ten Mexikánec, takhle v podvečer. Psi zavili, protože ve vzduchu cítili krev. U pasu mačety. Tak ten se na mě jenom chlípně usmál. A kde je teď?
5: On taky.
6: Taky. Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru poslal whisky. Kde je teď? Na hřbitově leží. Nebo ten boxer Černoch.
5: Dost. Udělám všechno, jak si budete přát. Vždyť tolik mužských nepadlo ani v dívčí válce. Kam se mám postavit?
6: Sem ke mně a obejmi mě.
5: No to ne, no to opravdu nemůžu, no to raději.
6: Nebo ten boxer Černoch, ruce jako lopaty. Jsem jenom uklonil do hlediště a kde je teď?
5: Ne.
6: Na hřbitově leží. Nebo ten malajec žlutý jako kachňa.
5: Proboha, dyť je to mrtvek jako u Verdunu.
6: Nebo ten houslista, ručičky jako z porculánu.
5: Ježíš Maria, i houslistu jste taky to. Já vás raději obejmu.
6: Rudolfe, představuju ti tatínka.
5: Tatínko! Co to má znamenat?
6: No přece jsem chtěla svatební fotografii, ne? A ty si říkal, že bez ženicha to nejde. Ale musím uznat, že jsi chlap. Můj první manžel přestal vzdorovat už u Číňana. Druhý byl padavka, položil se už u Mexikánce. Ty jsi vydržel nejdýl. Budeme spolu šťastní.
5: Ale já nechci.
6: Rudolfe, na co čekáš? Zmáčkni přece ten fotoaparát. Vidíš, že tatínek je štěstím indisponován. Manželé musí být na svatební fotografii zachyceni v okamžiku vrcholného štěstí.
0: Humoriáda.
1: Stop ten kousek humoru. Děkuji dnes Pepovi Dvořákovi, ať se daří. Děkuji moc, Pepo.
8: Vážení a milí, užívejte si. Patriku, ahoj.
1: Ať se daří i vám a poslouchejte Humoriádu i zítra. Bude tu Martina Hudečková.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: TELČ koupila pozemek pro nové turistické parkoviště. ČES získal povolení k použití jaderného paliva od americké firmy Westinghouse. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Zítra bude převážně oblačno s teplotami do 21 stupňů. Klidný poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. Turisté v Telči budou mít další parkoviště, kde odstavit svá auta. Radnice ho chce postavit v Hradecké ulici. Vzniknout by tam mělo až 100 míst. Odkoupí kvůli tomu za víc než 1 000 000 korun pozemek od tamní farnosti. Pokračuje vedoucí odboru rozvoje a územního plánování Vladimír Švec.
3: Je to parkoviště, který bude v podobném duchu, jako se teďka buduje parkoviště i na bývalým zimáku. To znamená, že ta plocha, ta pojezdová, tak bude z kamenných oceků a ty vlastně parkovací stání, tak bude z retenční dlažby.
2: Jaderná elektrárna Temelín bude moct nově používat palivo od americké společnosti Westinghouse. Společnost ČES oznámila, že to povolil Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Elektrárna teď využívá palivo od ruské státní firmy Tvel. Poprvé by se americké palivo mělo použít na konci letošního roku. Do budoucna má Temelín odebírat palivo i od Francouzů. Chce se tak zbavit závislosti na jediném dodavateli. Přechod na nové palivo plánuje i jaderná elektrárna v Dukovanech. Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud 2 lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka, řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Slovensko koupí další 4 americké stíhačky F-16. Za nové stroje, jejich výbavu a munici má zaplatit v přepočtu zhruba 9,5 miliardy korun. Slovensko si už dříve ze Spojených států objednalo 14 těchto letounů a většinu z nich už obdrželo. Nově objednané stíhačky má armáda dostat nejpozději do konce roku 2030.
4: Slovenské ministerstvo obrany nákup zdůvodňuje změnou bezpečnostní situace v Evropě. Z 18 stroji má armáda zvládnout ochranu vzdušného prostoru a zároveň mít dostatek letounů pro výcvik a další úkoly. První americké stroje si Slovensko objednalo už v roce 2018. Mezitím armáda vyřadila své dosavadní MiG 29 a po ruské invazi je předala Ukrajině. Slovenské nebe proto dočasně chránili spojenci, včetně Česka. 10 F-16 už je dnes na Slovensku zbývá. Zbývající 4 jsou kvůli výcviku personálu zatím ve Spojených státech. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Fotbalista Jablonce hostí od 17 hodin v dohrávce šance ligy Ostravský Baník. Hradec Králové přivítá od 19 hodin Plzeň. Kapitána východočechů Vladimíra Daridu tak čeká duel proti klubu, ve kterém dříve úspěšně působil a ze kterého se dostal do reprezentace.
5: Pro mě zase specifický zápas a těším se na něj moc. Bude to asi další klíčový utkání, protože Plzeň je silný mužstvo. Asi v tabulce se nachází někde jinde, než by chtěli, ale ty zápasy zvládají teďka lépe a o to těší. To pro nás bude, ale věřím, že se na to dokážeme nachystat, aby jsme ten zápas

0: zvládli.
1: Stanice Českého rozhlasu Radiožurnál Sport oba zápasy odvysílá živě. Fotbalisti Sparty budou hrát o postup do osmifinále Českého poháru. V 19 hodin nastoupí na hřiště Žižkova. O hodinu dřív odstartuje ještě duel třetího kola mezi Prostějovem a Olomoucí.
2: Počasí.
1: V noci čekáme nejprve zataženo, v průběhu noci začne od západu oblačnost ubývat. Nejnižší teploty klesnou na 12 až 9 stupňů a zítra očekáváme převažující oblačno, přechodně i polojasno a nejvyšší teploty mezi 18 až 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Třebíčsku došetřují nehodu na silnici 399 mezi Dalešicemi a odbočkami na Hrotovice a Slavětice. Srazilo se tam osobní auto s motorkou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Krátce po 17. hodině začíná na Českém rozhlase Vysočina den v kraji. Několik týdnů nesměli do vzduchu, teď se vrtulníky systému H1 vrátili na české nebe, ale tady budou i na cvičení Ample Strike. Znamená to, že jsou bezpečná a komise už skončila vyšetřování. Rozhovor s velitelem vzdušných sil Petrem Tománkem nabídneme za několik minut.
2: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Třebíč má o jednu kandidátní listinu míň. Krajský soud v Brně dnes zrušil registraci uskupení ANO Spolek za starou Třebíč a naše Česko pro říjnové komunální volby. Název je podle ní zaměnitelný s politickým hnutím ANO, které návrh na zrušení podalo. Po čtyřech letech mění svatováclavská pouť ve Světle nad Sázavou místo konání. Největší atrakce budou letos u nedostavěného plaveckého bazénu v lokalitě Pěšinky. Podle mluvčí radnice Blanky Sedlákové je to kvůli ochraně zámeckého parku.
2: Jednalo se tam o nějaké obavy, že velké akce, které se pořádají v parku, mají negativní vliv na dřeviny, na hnízdení ptáků, na letní kolonie netopírů.
1: K tématu se vrátíme v reportáži po půl šesté. Správa železnic zvažuje zrušení zastávky Pohledští Dvořáci u Havlíčkova Brodu. Zastávka by mohla skončit v roce 2031 při modernizaci železnice. Pokud by město chtělo zastávku zachovat, muselo by zaplatit 15 milionů korun za její úpravy. Podle správy železnic využívá zastávku v průměru jen jeden člověk denně. Na Vysočině je nejméně jelenů v Česku. K poslednímu březnu letošního roku evidovali myslivci na Vysočině přes 670 kusů. Naopak se kraj řadí mezi regiony s nejvyššími počty zajíců, kachen divokých a srnčí zvěře. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu ohledně poslední sezóny. První ligový zápas dnes uvidí zmodernizovaný zimní stadion v Třebíči. Horácká Slavia se na něj vrací po dvou letech, které odehrála v moravsko-budějovickém azylu. Na startu nového ročníku Maxaligy se od 17.30 poměří s Táborem. Vyhlídky před dnešním duelem shrnul třebíčský kouč David Havíř.
3: Víme, co nás čeká, určitě bruslivý tým, který omladil na všech postech a budeme se snažit na to připravit.
1: Hokejisté Jihlavy odstartují nový ročník také od půl šesté domácím duelem s Frýdkem Místkem. Ke startu nové sezóny se vrátíme před půl šestou rozhovorem s jednatelem Dukly Jihlava Bedřichem Štěrbanem. Tolik zpravodajský souhrn dne a Lukáš Ptáček.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Medicine Man.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Vrtulníky Venom a Viper umístěné na náměstské základně se zúčastní mezinárodního cvičení Ample Strike, které tento týden začalo. Po červencové tragické nehodě v náměšti nad Oslavou létat nesměli, dokud se celá záležitost neprošetří. Co přinesly výsledky šetření, to redaktor Milan Soldán zjišťoval u velitele vzdušných sil generála Petra Tománka.
1: Velkého mezinárodního cvičení předsunutých návodčích, které začalo tento týden, se budou účastnit také vrtulníky systému AH-1. Ty přitom byly uzemněné po červencové nehodě jednoho z těchto vrtulníků. Znamená to, že už zase můžou létat?
2: Já jsem se rozhodl na základě výsledku šetření komise ministra obrany, které nám umožnilo stanovit podmínky pro bezpečný návrat techniky do letového provozu, tak jsem se rozhodl obnovit provoz vrtulníku H1.
1: Můžeme z toho usuzovat, že komise už skončila to svoje šetření a dospěla k nějakým výsledkům, k nějakým závěrům?
2: Tak, komise dospěla k dílčím závěrům, které nám umožnily na základě určitých organizačních opatření, které se týkaly například technických kontrol a proškolení osádek, zahájit znovu letecký výcvik.
1: Dá se tedy u těchto vrtulníků vyloučit nějaká systémová technická závada?
2: Já bych tady ještě pořád nespekuloval. My pořád čekáme na závěrečné uzavření vyšetřování téhleté nehody. Komise zatím nevydala svou závěrečnou zprávu. My jsme opravdu připraveni, jakmile tohleto šetření bude uzavřeno, výsledky zveřejnit v plném rozsahu. Pro nás je bezpečnost leteckého personálu a lidí na zemi vždycky absolutní prioritou.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Skauti ze Světlé nad Sázavou se rozhodli pečovat o skautské památníky na Vysočině. Několik jich s nimi navštívíme při 35. ročníku Orlovské šlápoty. Ta se letos navíc koná v den narozenin zakladatele českého junáka Antonína Benjamína Svojsíka.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina krátce před 17:30. Zástupci hokejové Vysočiny se vrací na led první české hokejové ligy. Hokejisté Třebíče a Jihlavy rozehrají svá utkání už za několik minut v 17:30. Atmosféru před startem nové sezony Maxaligy i názor na změny v baráži probíral v našem vysílání s moderátorem Robinem Šalamonem jednatel Dukly Bedřich Ščerban.
1: Tak vždycky před začátkem sezony tam trošku napětí, na druhou stranu se už všichni na tu sezonu moc těšíme, protože každý radši hraje zápasy, než trénuje.
2: Vítěz Maxaligy má nově před baráží více prostoru, posledně to byly 3 dny, teď jich je 11. Srovnávají se podle vás tím podmínky s nejslabším extraligovým klubem?
1: Je to určitý posun, je to výhoda, ale chtěl bych varovat před tím, jak se zužuje ten pohled na tu baráž, že všichni mluví pouze o vlastně tom časovém rozmezí. Ta baráž je v podstatě nespravedlivá z celého globálu, protože ten klub působí v nějakých soutěži, na základě toho má nějaký rozpočet, skládá do kupy kádr, schání hráče a hraje pak vlastně celý rok tu soutěž. Takže já bych to nezužoval jenom na to časové rozmezí, ale je to něco k dobru v rámci té mozaiky.
2: Ale není to zkrátka všechno.
1: Není to všechno.
2: Více se taky nakumulovaly zápasy. Na ledě budete některé víkendy hrát 2 dny po sobě, v sobotu i v neděli. Bude to pro tým náročnější?
1: Bude to náročnější a je to vlastně zase důsledek toho, aby ten tým měl ten časový odstup do té baráže. Takže v podstatě my ty hráče přetížíme v jednom období, aby jsme jim řekli, tak teď máte o pár dní navíc na odpočinek a jdete do baráže. Jo. Tak to je jenom s tím znova na to poukazuju, že v podstatě to není všechno a byť je to něco kladného, tak to nelze takhle zužovat a neřeší to v podstatě tu velkou nespravedlnost té baráže.
0: Nejprve je ale nutné se do baráže vůbec dostat, a tak držte palce týmům z Vysočiny. Ještě jednou připomenu, že první utkání sezóny přivítá Dukla Jihlava v horácké multifunkční aréně tým z Frýdku Místku a horácká Slavia Třebíč na svém ledě v KHNP aréně přivítá Tábor. Hrát se začíná doslova za chvíli už v 17:30 a jak to dopadne, to se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
3: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Krátce po půl šesté posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Čím nevědomky ubližujeme den co den našemu mozku? Na to se Hele Dvořáková ptala trenérky paměti prvního stupně Marcely Rejpalové, která zároveň vede i Alzheimer poradnu Vysočina.
1: Nepoužíváme ho.
2: Vážně ho nepoužíváme?
1: Nepoužíváme ho. Spolíháme se na mobil. Kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete. Vlastně bezmyšlenkovitě sjíždíme novinky, zprávy. Potom taky se málo hýbeme, málo pijeme. Tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost. A já už nebudu spolupracovat. Co si myslíš?
2: Končím. No, je pravda, že na tom telefonu trávíme hodně času. Navíc tam máme všechny navigace, kontakty, mapy, všechno možné. Tak. Nic si nemusíme pamatovat. Znamená to, že ten mozek, nechci říkat zabijíme, ale že ho rozmazlujeme, anebo že si opravdu takhle škodíme?
1: Škodíme, moc si škodíme. Spíš ho tak jako, on tak jako chrupe. Proč by se snažil? Přesně tak, všechno si najdeme, všechno dohledáme, vlastně si nemusíme nic pamatovat. Tak proč on by se snažil? A co se nerozvíjí, upadá. To je prostě přírodní zákon, tak to je.
2: Pak se dostáváme do toho stavu, kdy občas začneme jako lehce zapomínat a pak přichází ta věta, kterou podle mě používáme všichni. No jo, stárnu. Kdy je ale tahle věta už nebezpečná?
1: V každém věku. Protože stárneme v podstatě od narození, ale vlastně to být starý nemusí znamenat zapomínat. Je hrozně důležitý, tak jako si čistíme zuby, pečovat i o svoji paměť, o svůj mozek a prostě dát mu všecko, co potřebuje a hlavně prostě být aktivní. Vemte si, co malí děti, všecko je zajímá, všecko chtějí vědět, všecko chtějí prozkoumat. A co my řekneme, to už je pro ty mladí, to nás nezajímá, to je špatně.
0: Víte, že i pár stránek z oblíbené knihy může udělat našemu mozku dobře. Čtení totiž není jen příjemný způsob, jak si odpočinout, ale taky malý trénink pro naši paměť a přemýšlení. I když je tu začátek září, tak je ideální čas vybrat si nějaké nové čtení. Jana Kožichová z jihlavského knihkupectví Kosmas přinese své knižní tipy už zítra po 11. hodině sem k nám na Český rozhlas Vysočina.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina. Po 4 letech se znovu mění místo konání svatováclavské pouti ve Světlé nad Sázavou. V zámeckém parku, kde byla poslední roky, letos nemůžou stát těžké atrakce. Proto se přesunou na druhý břeh řeky do lokality, které místní říkají Pěšinky. Jedna z největších poutí v kraji přitom historicky bývala na náměstí, kam se nemohla po jeho rekonstrukci vrátit.
1: Tady to bylo vždycky na náměstí nejlepší, no?
2: Jan Šafránek je světelský pamětník a také často zaznamenává události ve městě na video.
1: Jednou už to v Pěšinkách bylo. Mám to někde i natočený.
2: A pamatujete si, jestli tehdy přišli lidi, jestli to přijali, tu variantu, nebo ne?
1: Něco se zbývalo.
2: Se synem Pěšinkami prochází paní Eliška.
3: My to na jednu stranu uvítáme, protože se odlehčí parku. A na druhou stranu tady v podstatě hodně blízko bydlíme, takže je to hodně hluku, je to náročnější ten víkend pro nás i pro děti na spaní.
2: Nově vybrané lokalitě pro velké atrakce v Pěšinkách dominuje torzo zamýšleného plaveckého bazénu. Teď se tady seká tráva, práci sleduje i mluvčí radnice Blanka Sedláková.
4: To už je příprava v plném proudu, už tady jsou kolegové, kolegyně z technických a bytových služeb.
2: Tady na téhle louce bude co?
4: Ty nejtěžší atrakce, ty, které vlastně jsou momentálně zakázány v parku. Jednalo se tam o rozpor, o nějaké obavy, že ty velké akce, které se pořádají v parku, mají negativní vliv na dřeviny.
2: Druhé epicentrum svatováclavské pouti pak budou mít lidé na dohled, ale přes řeku, v zámeckém parku.
5: Jarmulko, pojď sem. Manželku si pozvu na vás.
2: Provozovatel pouti František Lagron si v zámeckém parku pásmem rozměřuje prostor pro stánky a atrakce.
6: Bude tady bobová dráha, ruský kolo, atrakce lehký do 15 tun.
5: V parku jich bude taky jenom do 10 nebo do 12. Tam se nám taky vejde jen 20, takže tady bude prostě o takových 25 atrakcí bude tady míň.
2: Mezi oběma místy budou lidé přecházet po mostě přes řeku Sázavu. Přirozeně by je měly propojit stánky, které by lidi zároveň naváděly, aby měli stále pocit, že jsou na pouti. František Jirků, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Máme 6:45, vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli v našem vysílání taky vítáme meteorologa Mojmíra Martana. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Přes naše území prochází studená fronta, tak jak aktuálně ovlivňuje počasí na Vysočině.
2: Tak ovlivňuje většinu území, na větší části kraje prší, je velká oblačnost, teploty už spadly z těch letních hodnot, aktuálně na 15 až 20 stupňů pouze Bystřice nad Brnštejnem má ještě teplotu 23 stupňů a také se rozfoukal západní až severozápadní vítr.
0: Toho deště a možná i ten vítr ještě zesílí asi potom přes noc.
2: Ano, hlavně v té první půlce noci bude toho deště hodně a také bude větrno. Postupně ale v průběhu noci ten vítr bude slábnout a také srážky v průběhu noci budou od západu ustávat a ve druhé polovině noci začne ubývat i oblačnost až na polejasno. Bude se dále ochlazovat do rána na 12 až 9 stupňů. Ten vítr potom zeslábne ráno na mírný.
0: No a co zítřek? Ten už asi bude po studené frontě výrazně chladnější.
2: Přesně tak, bude převažující oblačno v těch ranních a častých dopoledních hodinách, přechodně i polojasno. Večera v noci pak očekávají od jihu pozvolné přibývání oblačnosti. Nemělo by pršet přes den a odpolední teploty 18 až 21 stupňů. Mírný severozápadní nebo západní vítr bude k večeru slábnout a měnit se na severovýchodní.
0: Počasí předpověděl meteorolog Mojmír Martan. Díky, na naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina, taky posloucháte středeční den v kraji, který se nám ale už nachýlil ke svému konci. My pro vás sledujeme neustále to, co se děje v kraji Vysočina a už i pro zítřejší ráno máme jasno v tom, co u nás uslyšíte, protože Jihlavská oblastní galerie Vysočiny se připravuje na znovu otevření po dvouletých opravách. Jak tyto opravené prostory vypadají, co v nich najdete a taky co všechno se změnilo oproti tomu původnímu stavu, tak to uslyšíte v reportáži, kterou vám nabídneme zítra po 8 hodině ráno ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď už pro vás máme připravené dechovky pro Vysočinu, ty začnou po 18. hodině po zprávách dnes s Tomášem Vodrážkou. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: První brněnská strojírna ve Velké Bíteši modernizovala zázemí a navýšila tržby. Havlíčkův Brod možná přijde o železniční zastávku v Pohledských Dvořácích. Začala hokejová Maxaliga. Zítra bude převážně oblačno s teplotami do 21 stupňů. Nerušený poslech zpráv přeje Lukáš Ptáček. První brněnské strojírně ve Velké Bíteši stouply loni tržby o čtvrtinu na víc než 2,5 miliardy korun. Například produkce motorů pro bezpilotní aplikace se zvýšila více než dvojnásobně. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.
2: První brněnská strojírna ve Velké Bíteši teď také modernizovala výrobní halu, investovala do technologií, vývoje výrobků a také do zvýšení zabezpečení firmy. Vedení společnosti ve výroční zprávě zmiňuje i mezinárodní vztahy. Podepsalo například smlouvu na vývoj a prodej s americkým výrobcem motorů a pomocných energetických jednotek. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Správa železnic zvažuje zrušení zastávky Pohledští Dvořáci u Havlíčkova Brodu. Návrh projednali havlíčkobrodští zastupitelé, nyní jej postoupili na posouzení kraji. Zastávka by mohla skončit v roce 2031 při modernizaci železnice. Pokud by město chtělo zastávku zachovat, bude po něm správa železnic chtít 15 milionů korun za její úpravy. Podle brodského místostarosty, kandidujícího v podzimních volbách za TOP 09 Libora Honzárka, využívá zastávku v průměru jen jeden člověk denně.
3: Tak 24 to byly ještě 3 lidi a 25 už je to jenom jeden člověk. No. Ale od roku 21 do roku 24 to byly 2 lidi denně. Jo. V roce 24 se trochu blejsklo, ono by se řeklo, že o 33% je víc, ale oni to bylo ze 2 na 3 a teď to kleslo zase na jednoho.
1: Prezident Petr Pavel v pondělí přijme premiéra Andreje Babiše z ANO. Řešit by měli koordinaci zahraniční politiky, hlavně pak účast prezidenta na zářijovém valném shromáždění OSN. Vztahy mezi Pražským hradem a Strakovou akademií v posledních týdnech poznamenalo několik sporů.
4: Zhruba před 10 dny se premiér s prezidentem shodli, že chtějí obnovit společné schůzky, jak potvrdil Pavel v televizi Prima.
5: Konflikt mezi vládou a prezidentem primárně nepomůže této zemi, ale nepomáhá ani premiérovi, ani mně.
4: Vztahy mezi vládou a Pavlem byly napjaté mimo jiné kvůli summitu NATO v Ankaře. V srpnu ale Babiš na svých sítích řekl, že si oba politici vše vyjasnili.
6: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
4: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Při vykolejení vlaku na železničním přejezdu u polského města Přisucha zemřela jedna žena. Vlak se srazil s nákladním autem. Zraněných je 20, z toho 3 těžce, včetně řidiče vozu a strojvedoucího. Snímky z místa ukazují, že se lokomotiva převrátila na bok a náraz poničil i zbývající vagóny. V těch podle železniční společnosti PKP Intercity cestovala víc než 100 lidí. Okolnosti nehody polské úřady vyšetřují. Sport. Odstartoval nový ročník Maxa Ligy, tedy druhé nejvyšší hokejové soutěže. Na programu je kompletní 7-zápasový program prvního kola. Obhájci titulu z Jihlavy hrají doma s Frýdkem Místkem ve 20. minutě 1-1. A Třebíč hostí v nově zrekonstruovaném zimním stadionu Tábor a tam je stav utkání po první třetině 0-0. Počasí. V noci čekáme nejprve zataženo, v průběhu noci začne od západu oblačnost ubývat, nejnižší teploty klesnou na 12 až 9 stupňů. A zítra očekáváme převažující oblačno, přechodně i polojasno a nejvyšší teploty mezi 18 až 21 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina.

0: Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 směrem od Prahy počítejte s komplikacemi na sjezdu na Jihlavu na kilometru 112. Na vozovce je vylitá kapalina a zasahují tam hasiči. Přímý sjezd na Jihlavu je uzavřený. Sjíždějte na Havlíčkův Brod a přes kruhový objezd se otočíte na Jihlavu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Krásný podvečer plný dobré české a moravské dechovky. Každý den po 18. hodině si píšete a voláte o písničky na přání. A ani dnes tomu není jinak. U mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina je muzikant Tomáš Vodrážka. Příjemný poslech.
0: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

Keramička, jejich nahrávka písničky Aloupáni muzikanti odstartovala dnešní dechovky pro Vysočinu. Pro živý vstup do vysílání vytáčejte telefonní číslo 22 155 49 99, SMSky posílejte na 90 01 04 a pro písemná přání máme formulář, ten je na webových stránkách vysočina.rozhlas.cz. Další přání je k svátku, dnes mají svátek, koukám Daniely a právě pro Danielu je i další přáníčko. Dobrý den, prosím o zahrání písničky od Vysočinky s přáním Danielce Hamaričové, která slaví svátek. Podepsaná je paní Dana. Písničku posíláme, celou směsku klasiků české dechovky.

0: Písničky klasiku české dechovky dozněly na Českém rozhlasu Vysočina a je tu posluchačka, která je na telefonu. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Tady paní Jandová Miroslava. Já bych chtěla zahrát Ládíkovi do modletí na Teresin písničku Když kvetou, kvetou Jiřiny, nebo tak nějak se to jmenuje. Na podzim, když kvetou Jiřiny.
0: Ano. A budeme mu něco přát, nebo jen tak pro radost?
1: No, budeme mu přát hodně zdraví, štěstí a aby se mu vedlo.
0: Dobře, ať se vede i vám. Písničku rádi, písničku rádi posíláme. Zahraj Budvarka. Hezký večer a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: A v tuto chvíli máme připravenou SMSku a pěknou písničku. Prosím, zahrajte pro radost a potěšení písničku Znám já jedno dívča od Zlaťulky. Děkuje Jirka. Písničku máme nachystanou, pokud i vy ostatní chcete zahrát pěknou písničku, tak si zavolejte na číslo 22 155 49 99 nebo můžete poslat takovouhle SMSku 90 011 04.

Moc hezká písnička v podání Zlaťulky. Znám já jedno dívča. To byl název písničky, kterou jsme odehráli, a je tady další SMS-kové přání. Což takhle zahrát nějakého kmocha? Podepsaný je Petr. Kmocha jsem našel, ta směska pochodu se jmenuje Do pochodu s Františkem Kmochem. Několikrát jsem jí hrál, tuhle tu směsku, tak ta je moc pěkná. Tak si pojďte se mnou poslechnout.

Už kolem roku 1870 hrála Kmochova hudba Kolín, takhle možná pěkně pochody Františka Kmocha, jak jsme si teď poslechli. Je tady připraveno další přáníčko, další SMSka, prosím o písničku Nikoho víc jsem nemiloval od Moravské veselky. Děkuje Dana, písničku máme nachystanou, je tady.

0: Než půjdeme za další posluchačkou, jsou tu pozvánky na následující víkendy, které jsou hodně pestré na dechovku, kam na ní zajet. 12.9. tuto sobotu vás zvu na Babouky, od 19 hodin hrají v Kalištích pod Javořicí. Ještě sobota Havlíčkobrodská 12, ta vystupuje od 13.30 na pouti v Polné. Potom tady máme nedělní pozvánky, 13.9. je festival tradiční dolní cerekvy, začátek je ve 14 hodin, potom vás také zvu na Božejáky do Opatova v neděli v 15 hodin. Ještě jedna nedělní pozvánka, tentokrát do Březí nad Oslavou, tam od 14 hodin má svůj koncert venkovská kapela. No a nezapomeňte, že další týden v sobotu 19.9. jsou oblíbené hodické vepřové hody, tam od 15 hodin bude hrát a zpívat Vysočinka. Teď už je tady další posluchačka, paní Jarka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych prosila písničku do Havlíčkova Brodu pro Danielu k jejímu svátku, že jí přeje všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a hodně, hodně setkání, hlavně při Vysočince, a ať si to užije a že se brzy těšíme na viděnou.
0: Dobře.
1: Já vám moc děkuji.
0: Jarka vybrala písničku zajímavou, když si mě prvně poznal. A je to nahrávka Kamenčky z Kamenice nad Lipou a shodou okolností tuhletu písničku jsem natáčel na baskřídlovku. Byla to moje druhá písnička ve studiu, kterou jsem kdy v životě hrál. Vidíte to? A to už je spoustu let. Teda.
1: Ještě jsem zapomenul na Pepu Zeleného, jo? To je na
0: Jasně. Kterou... Tak jo, Pepovi Zelenému taky zahrajeme písničku. Hraje Kamenička, to byla Jarka, hezký večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Když mi bylo 16 let, tak jsme tuhle tu písničku s Kamenčkou natáčeli v českobudějovickém rozhlasovém studiu. To už je teda let 34 rovných. Paráda. Jdeme na další přáníčko, to byla hezká vzpomínka. Mám tady připravené další přání. Prosím, zahrajte bratrovi Edovi do Třebíče, Petrovický hasiče. Děkuje Jarka, písničku hraje Jásalka Band.

se někde narodil, každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby z tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel být, tu za ní jen musíš jít.

Každý z nás se někam vrací. Každý má svoji cestu nad jiné blízkou. A kdyby stokrát travou zarostla,

naše krásná Moravo a písnička od Dolanky. Teď tady mám další vzkaz. Zdravím a prosím zahrát píseň Dědovi a bábině. Hraje vesnická kapela Babičkám a dědečkům. Děkuje Pepa. Písničku jsem našel a rádi hrajeme.

0: To byla písnička Dědovi a bábince, venkovská kapela zahrála a je tady poslední dnešní přání a písničku vybírá posluchačka Spolné. Dobrý podvečer, Maruško.
1: Dobrý podvečer, pane Vodrážka. Já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodnej a zahrál jako Poliňáku. Máme tady v sobotu a v neděli pout, tak tady budeme dělat mrkvánky a nějaký cukroví. A když byste měl cestu, můžete se za náma stavit.
0: Dobře.
1: A kdybyste nás našel, pod Dolní bránou bydlíme, a to byste se doptal.
0: Dobře, určitě rád, pokud pojedu do Polné, stavím se. Zahrajeme Havlíčko-Brodskou 12, protože tam bude vystupovat moje Sázava. Hezký večer, Maruško, a užijte si pout.
1: Děkuju, ano, nashledanou.
0: Naslyšenou. Děkuju. No a to je z dnešních Dechovek pro Vysočinu všechno. Zase zítra v 18 hodin si naléte Český rozhlas. Než se loučí muzikant Tomáš Odrážka. Naslyšenou příště.

0: 19 hodin. Český rozhlas Vysočina, zprávy. Soud zrušil jednu kandidátní listinu v Třebíči. Novela stavebního zákona je podle premiéra Babiše revoluční. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude převážně oblačno s teplotami do 21 stupňů. Na řadě jsou zprávy a s nimi Lukáš Ptáček. Třebíč má o jednu kandidátní listinu míň. Krajský soud v Brně dnes zrušil registraci uskupení ANO spolek za starou Třebíč a naše Česko pro říjnové komunální volby. Název je podle něj zaměnitelný s politickým hnutím ANO, které návrh na zrušení podalo.
1: Spolek za starou Třebíč doplnil slovo ANO do svého názvu letos 1. dubna. Krajský soud to označil jako, cituji, prapodivnou kombinaci žertu a snahy zvýšit šance na zvolení využitím podobnosti názvu se známou a úspěšnou politickou značkou konkurenta. Ve městě budou moct lidé vybírat z 10 kandidátních listin. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Poslanci dál jednají o novele stavebního zákona, kterou do sněmovny vrátil Senát. Návrh má podle vládní koalice hlavně zrychlit stavební řízení a řídit centrální stavební správu. Opozice namítá, že předloha povede k destabilizaci stavebního řízení a přispěje taky k legalizaci černých staveb. Podobné výhrady mají taky senátoři, kteří se plánují obrátit na ústavní soud, pokud novela sněmovnou projde. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO je Senát opoziční a nemá argumenty. Návrh zákona pak označil za revoluční.
2: Tady se čekalo na územní rozhodnutí v Praze někdy 10 let. Teďka díky tomu, co jsme udělali, a je to revoluční zákon, od 1. ledna 2028 všichni občané, když si požádají o stavební povolení, tak dostanou do 30 dnů jedno razítko, jedna žádost. Ano.
0: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidi. Z obecného ohrožení z nedbalosti obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka, řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněný v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Lidé se budou moct naposledy rozloučit se zpěvákem a textařem Jojo Bendu Richardem Tesaříkem 16. září. Smuteční obřad bude ve Strašnickém krematoriu v Praze a začne v 11 hodin. Oznámil to hudebníkův syn Štěpán. Richard Tesařík zemřel v neděli ve věku 80 let. Sport. V úvodním kole hokejové Maxaligy hraje doma Jihlava s Frýdkem Místkem a stav utkání je 3-3 v 38. minutě a Třebíč hostí Tábor, nad kterým vede po druhé třetině 2-0. Počasí. V noci čekáme nejprve zataženo, v průběhu noci začne od západu oblačnost ale ubývat, nejnižší teploty klesnou na 12 až 9 stupňů a zítra očekáváme převažující oblačno, přechodně i polojasno a nejvyšší teploty mezi 18 až 21 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 směrem od Prahy počítejte s komplikacemi na sjezdu na Jihlavu na kilometru 112. Přímý sjezd na Jihlavu je uzavřený. Sjíždějte na Havličkův Brod a na kruhový objezd, kde se otočíte na Jihlavu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Do Českého rozhlasu napsal jeden z posluchačů, že máme sdělit jednu mimořádně důležitou věc, že na internetových stránkách je použitý mluvnický tvar oni, oni dokáží. A on píše, že tvar oni, oni dokáží není spisovným tvarem českého jazyka, že spisovné je jedině oni, oni dokážou. A to jsem se podivil, protože mnohdy to bývá naopak, že říkáme to ou a ono je spisovné spíš to i.
2: Přesně tak. A vlastně je to ještě jednodušší, protože pravdu máte oba, i pan posluchač, i vy. Původní tvar byl s i, oni dokáží, a protože se v mluvené řeči nepoužíval, tak od 90. let se pravidlo rozšířilo a spisovné je oboje. Dokážou i dokáží.
1: Skutečně, ale on přitom přikládá příručku Ústavu pro jazyk český, kde je napsáno, že spisovné je dokážou a vůbec tam o dokáží není řeč. Tak jsem si říkal, že má pravdu.
2: Pan posluchač přehlédl takovou drobnost, jako je odkaz poznámkový. Je tam malé číslíčko, které se dá navíc prolinknout, a tam je vysvětlivka. A v ní se doslova píše, že u tohoto typu sloves je přípustná obojí koncovka a ta s i, to dokáží nebo píší a podobně, se považuje za zastarávající neboli v písemném projevu neutrální, ale v tom mluveném už trošku míň frekventovanou a poněkud knižní tím pádem. Co se víc píše, než říká, to se považuje za knižní. Takže spisovné to je, akorát, abych mluvila trochu hovorově, akorát jde o slohový příznak.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč stříhání nehtů nebolí? Protože viditelnou část nehtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nehtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nehtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nehty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nehtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nehty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nehty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka sestoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nehty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant i přání pár, co nikdy.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Činí návrh stavebního zákona, který schválila sněmovna. Přehlasovala tak veto senátorů, kteří novelu poslancům o prázdninách vrátili. Sněmovna o změnách ve stavebním řízení jednala celé odpoledne. Opozice změny kritizovala. Upozorňovala třeba na to, že umožní legalizaci černých staveb. Podle poslance hnutí STAN Lukáše Vlčka novela taky pomůže developerům.
1: Oni možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat tak, že se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel. Povolí se věci v národních parcích, na půdách té nejvyšší ochrany, aby se možná některé projekty povolily, které by se za standardní situace třeba ani nepovolily, tak to možná je ale i cílem předkladatelů.
0: Koalice naopak tvrdí, že stavební řízení zrychlí díky vzniku nové centrální stavební správy. Přes 100 tun pískovce odpadlo ze skal při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Podrobná analýza vzorků z Dlouhého a Pravčického dolu podle odborníků zároveň ukázala, že oheň způsobil ve skále mikrotrhliny. A to přesto, že pískovec odolával výrazně nižší teplotě než okolní stromy. Jak potvrzuje Michal Filipi z Geologického ústavu Akademie věd.
2: V těch laboratorních studiích se ukazují nějaké přeměny, které v tom pískovci by měly nastat až po 1000 stupňů. Zaznamenali jsme pouze změny právě do těch 300 zhruba stupňů Celsia, takže je pravděpodobné, že skutečně vyšší teploty tam přímo na tom pískovci nebyly a pokud tak pouze na krátkou dobu.
0: Olomoucký vrchní soud potvrdil Patriku Cigošovi výjimečný trest 27,5 roku za loňskou vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. Rozsudek je pravomocný. Muž svou partnerku brutálně ubodal 3 týdny po podmínečném propuštění z mírovské věznice. Tam seděl taky kvůli vraždě. Muž si tak navíc bude muset odpykat ještě zhruba 5 let předchozího trestu. Česko dnes rozdělili velké teplotní rozdíly. Mohla za to postupující studená fronta. Na západě republiky pršelo a teploty se nedostaly přes 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku bylo naopak horké slunečné počasí s tropickými teplotami i přes 32 stupňů Celsia. Teplotní rekordy tam přepsaly zhruba 2/3 stanic. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal 32,5 stupně. Sport. Fotbalisté Jablonce zvítězili v dohrávce 5. kola šance ligy proti Baníku Ostrava 3-0. Za domácí skórovali Novák, Růsek a Polidar. Pro Jablonec je to první ligová výhra po 3 zápasech. V tabulce je teď 5. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Na jihu Moravy až 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 175 ve směru na Brno je po nehodě 2 nákladních aut neprůjezdný pravý jízdní pruh. A na dálnici D11 na 35. kilometru směrem do Prahy stojí porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Specializuje se na výzkum učení, paměti a neurovědy. Je profesorem Karlovy univerzity, působí i jako neurokouč, kdy pomáhá manažerům v profesním rozvoji. Sám si prošel zkušeností s vyhořením. Neurovědec Aleš Stuchlík je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím vás a děkuju za pozvání.
3: Alex a host.

0: povídat s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity Alešem Stuchlíkem, který také působí ve Fyziologickém ústavu Akademie věd. Pane profesore, já vím, vy jste mi řekl před natáčením, že vám klidně mohu říkat Aleši, tak já uvidím, jak mi to půjde, ale začnu tím oslovením pane profesore. Než se dostaneme blíže k vašemu oboru a budeme si povídat o trénování paměti, stresu, o snech, tak prozraďte, co vás přivedlo ke studiu mozku.
1: No to je hrozně zajímavá historka, kterou už jsem vyprávěl tolikrát, že se skoro zdráhám ji říkat znova, ale bylo to tak, že já jsem chtěl od jakživa dělat terénní zoologii. Já jsem myslel, že budu prostě jezdit na expedice, že budu jako Attenborough, jo, jako, že budu prostě sbírat, objevovat nový druhy. A potom mi bylo vysvětleno jednou osvícenou pedagoškou na vysoké škole, že když nebudu v zoologii úplně ta špička, to 1% nahoře, takže skončím tak, že budu dělat kurátora nějakých sbírek jako z kamenělin a vycpanej zvířátek v okresním muzeu. A to mě tak úplně nelákalo. Takže to byla vlastně takhle prozaická cesta, že ona mi promluvila do duše a řekla, jestli bych si nevybral nějaký třeba laboratornější obor, nějaký prostě bílej plášť. A já jsem na ní teda dál a když jsem si vybíral mezi těma laboratorníma oborama, tak neurovědy mě fascinovaly tím, jak je mozek strašně tajemný, jak je vlastně složitý, jak je do jistý míry i nepopsatelný. A já si to myslím čím dál tím víc, že ho do detailů úplně skrz naskrz nepopíšeme vůbec nikdy. Že to není v našich silách, protože ho poznáváme zase tím naším mozkem.
0: A není to tak trochu frustrující, když víte, že ho nikdy detailně neprobádáte?
1: No, to záleží na tom, jak to pojmete. Jestli to pojmete jako, že to je frustrující, anebo že to je na tom to hezký. Že
0: to je takový, máte to druhé.
1: Tak, tak. Možná na to narazíme, až si budeme povídat o stresu, ale ono hrozně záleží na tom, jak se k té dané situaci, že ta daná situace je většinou neutrální, ale hrozně záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Takže já přes všechny zkušenosti, traumata a různý zranění z minulosti, tak vlastně pořád jsem asi svým způsobem optimista, idealista, takže se na to dívám takhle.
0: Je něco právě v tom mozku, co vy jako neurovědec sledujete, zkoumáte a blížíte se třeba k nějakému novému poznání, nebo přál byste si, abyste to poznání získal?
1: Díky tomu, že můžeme pracovat i experimentálně s využitím nějakých laboratorních modelů, tak se vlastně stále lépe a lépe popisuje to, a pracujeme na tom i my, to, jak je vlastně v mozku kódovaná vzpomínka. Co to znamená, že si pamatujeme a co se v tom mozku odehrává. Já si myslím, že neurovědy nikdy neobjasní úplně, co to je duše, protože to je doména spirituality, ale to, jak třeba je tam někde uložená vzpomínka na synapsích, na těch nervových spojích, to si myslím, že tomu bychom se mohli aspoň trochu přiblížit. A hodně těch výsledků máme díky tomu, že u těch laboratorních modelů se můžeme přeci jenom do toho mozku podívat s větším vhledem nebo ve větším detailu, tak jak to u třeba lidí, který ten výzkum mají přežít a odejít po svých, tak není z technologických, ale zejména etických důvodů možný. Ale i přesto si myslím, že zdaleka nesmíme všechno, co dokážeme. Jo, že jako není to tak, že bychom směli úplně všechno, čeho jsme technologicky schopni.
0: Dobře, tak vy jste sám nastolil další téma, kterému se budeme věnovat, a to je tedy vzpomínka. Tak za malou chvíli o vzpomínkách budeme mluvit. Naším hostem je profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je neurovědec Aleš Stuchlík. Pane profesore, když je vzpomínka, když dva lidé vzpomínají na jednu věc, kterou společně prožili, tak každý si ji třeba vybavuje jinak a skutečná vzpomínka je ta, kterou si zapíšeme třeba do deníčku. Tam je opravdová vzpomínka. Čím to, že po letech se daná věc, daná událost každému vybavuje jinak?
1: Upřímně, já si myslím, že i v tom deníčku ta vzpomínka je subjektivní. Je to právě proto, že vzpomínky jsou subjektivní a náš mozek si často zapamatuje jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě dotvoří. Jo, málo kdo, je to opravdu asi pár lidí, říká se jim mnemonisti, má takovou fenomenální dlouhodobou paměť, že si pamatuje jako neuvěřitelné věci, ale často to bývá tak, i když nám jakoby ten mozek namluví, že si pamatujeme úplně všechno do posledního detailu, tak ve skutečnosti ty paměťové okruhy si uloží jenom ty klíčové rysy dané situace a ten zbytek si prostě při tom vybavení dopočítají. Navíc je to komplikovaný ještě tím, že se často stává, že ty vzpomínky, když si je vybavíme, tak se stanou znova takový, já bych tak, to nehezký slovo, jako labilní, jo, takový jako nestálý a znova se vlastně přeukládávají, což může mít jako jednak negativní důsledky, třeba takhle vznikají pravděpodobně některé falešné vzpomínky, že vlastně vzpomínáme na to, jak jsme si na, nespomínáme si na tu situaci, ale vzpomínáme si na to, jak jsme si na to vzpomněli minule, jo. Ale zároveň to má docela dobrý využití třeba v terapii. Já myslím, že spousta druhů terapie pracuje s tím, že když má člověk nějakou jako zraňující vzpomínku, která ho nějak trápí nebo mu způsobuje třeba psychické obtíže, takže si ji vybaví třeba v tom bezpečném prostředí s tím terapeutem a pak si ji vlastně přeskládává, takzvaně se to odborně tomu říkají, se tomu říkáme rekonsolidace a tímhle tím jako přeformátováváním, přeskládáváním může docílit toho, že ta vzpomínka pro něj tak zraňující není. Říká se tomu restrukturalizace, přerámování, jo, takový jsou na to různý termíny odborní.
0: Takže je paměť skutečně milosrdná nebo sama od sebe, nebo jí musíme pomoct právě prostřednictvím té terapie?
1: Třeba u těch traumat je to asi potřebný často jí jakoby pomoci, že jo. V něčem je paměť milosrdná, popisuje se vzpomínkový optimismus, u kterého se teda musím přiznat, že jsem se teď sám nachytal, protože neznám moc studií, které by se tomu vzpomínkovému optimismu věnovaly, ale v něčem ta paměť milosrdná je. Tam je to třeba zajímavý, když člověk onemocní nějakou neurodegenerativní poruchou, která se projevuje ztrátou paměti, jako je třeba Alzheimerova nemoc, tak tam se říká, že v něčem je tam vlastně taková milosrdnost v tom, že ten dotyčnej si ten svůj stav neuvědomuje. Ale z mojí zkušenosti to jako neplatí úplně stoprocentně a hlavně se to dá říct spíše o těch pozdějších fázích té nemoci, kdy už se vlastně nějakým způsobem rozpadá ta integrita toho jedince. Jo, takže paměť na jednu stranu je milosrdná, ale na druhou stranu člověka dovede i pěkně potrápit. Jako právě třeba v případě traumat. Mm-hmm.
0: Takže ale dá se s tím nějak pracovat prostřednictvím tedy terapií a jakoby zvrátit tu paměť nebo ji ošálit.
1: Jo, v podstatě změnit trochu ten emoční náboj, že se jako trošičku otupí ta emoce, která je s tím traumatem spojená, taková ta negativní. A takhle se pracuje, třeba u posttraumatu se takhle jako pracuje s těma paměťovejma stopama. Já někdy říkám vzpomínka, ale myslí se tím vlastně paměťová stopa, že jo, protože vzpomínky vlastně, paměťové stopy jsou třeba i dovednosti, kompetence. Takže a to už není úplně vzpomínka, že jo, jako vědomá, to je nějaká něco, co demonstrujeme tím, že to děláme. Tanec třeba, nebo jízda na skateboardu, která mi nikdy moc nešla.
0: Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckeleto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je neurovědec Aleš Stuchlík. My si povídáme teď zejména o vzpomínkách, o paměti. Vy jste zmínil paměťové stopy a občas to možná, nevím, jestli řeknete vy, ale já třeba ano, že si nevzpomenu například, co jsem včera měla k večeři, ale vzpomenu si, co se stalo před 20 lety. A čím to, že mozek si pamatuje něco mnohem vzdálenějšího než to, co se stalo nedávno? Co je takovým jako impulzem k tomu, že ten mozek si prostě zapamatuje události XX let dozadu?
1: To můžou být různý věci. Z mýho pohledu třeba výborným štítkem, který si člověk může dát nebo často dává i nevědomě na tu vzpomínku, je nějaká emoce. Jo, nějaká jako emoce, která vlastně slouží jako štítek na té paměťové stopě nebo na té vzpomínce, že je pro nás nějakým způsobem důležitá. A je teda třeba tady dát zapravdu možným škarohlídům, který, když to budou poslouchat, tak budou jako říkat, že člověk si často pamatuje ty největší hlouposti a je to vážně tak, já to můžu potvrdit jako ze svojí vlastní životní zkušenosti, že často si pamatuju úplný jako hlouposti, ale myslím si, že i ta nějaká jako hloupost nebo bizarnost té dané situace může vlastně vyvolat tu emoci. Jo, to může být nějaký pobavení, překvapení, nebo to zabrnká na něco v nás, co vlastně nemáme třeba zpracovaný a díky tomu si to pamatujeme, že tam právě s tím máme hodně spojenou tu emoci. Jinak jsou i zajímavý případy, byl třeba takový pacient, jmenoval se Henry Molaison, dlouho byl znám jako HM, jako HM, pacient HM, protože on žil docela dlouho a tomu odebrali hippocampus kvůli epilepsii, to je ta struktura, kde ty vědomí vzpomínky právě sídlejí. A on si třeba nebyl schopný uložit vůbec nový vzpomínky a vlastně každý ráno v té nemocnici se znova s těma lidma představoval, protože od včerejšího večera neznal. Prostě ta noc jakoby mu tu vzpomínku vymazala. Tohle se zpracovává i ve filmech. Ale zajímavý bylo, že některé staré vzpomínky, které si třeba uložil v časném dětství nebo v mládí, tak si pamatoval, jo? Že pravděpodobně některé ty paměťové stopy se přesouvají z toho hypokampu, který oni mu odebrali, tak se přesouvají někam do kůry nebo se prostě časem objevují v mozkové kůře a ta kůra tu on měl neporušenou, takže to by zatím taky mohlo stát, jo? To, že některé ty naše paměťové stopy jsou jakoby ještě silný v tom hypokampu, v tom mořském koníkovi v našem mozku a některé už máme v mozkové kůře, v té vývojově takzvaném tom neokortexu a tím pádem taky nám můžou třeba lépe naskočit do vědomí. Co se často, že jo, jako takový výrazný vyvolávač vzpomínek slouží nějaká vůně, že se říká, že ten čichový systém hodně komunikuje s paměťovým systémem mozku.
0: Mm-hmm. Ale když si třeba někdo pamatuje přesně ty pocity, kdy porodí dítě, protože to je bez pochyby spojeno s emocemi, přesně v kolik hodin, co měl na sobě a tak dále, a někdo jiný si třeba to vůbec nezapamatuje, tak můžeme z toho něco usuzovat? Když si nikdo nevzpomene třeba.
1: Já bych asi do toho netahal žádnou velkou vědu a usoudil bych z toho, že jsme každý, úplně jiný. Jo, že někdo si to prostě, nebo to může mít spojený s nějakou bolestí, že jo, nebo ty emoce jsou naopak natolik silný, že to může být tím, že prostě je tak zahlcený tou emocí, že se ta vzpomínka jako neuloží. Jo, že to se taky stává. Když jsme jako přehlceni a k tomu se možná toho se možná dotkneme, toho stresu, tak vlastně nám to moc nemyslí, když jsme jako přehlcený, ať už podnětama, anebo zaplavený těma emocema. Mm-hmm. To se taky stává, že vlastně ten emocionální systém převezme kontrolu.
0: Tak pojďme si povídat o stresu, nebo budeme si povídat o stresu za malou chvíli. Naším hostem je neurovědec profesor Aleš Stuchlík.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Přes 20 let se vědecky zabývá mozkem, zejména učením a pamětí. V Alex a host je neurovědec, profesor Karlovy univerzity Aleš Stuchlík. Vy sám jste před lety prošel svou zkušeností s vyhořením. Jak to, že vy, odborník, jste nerozeznal ty signály, nečelil jste tomu, když to přicházelo?
1: No, já jsem vlastně v té době už dělal neurovědy docela dlouho, že jo. Já jsem začal někdy v roce 97 a tahle ta etapa, kdy jsem měl to vyhoření nebo nějakou jakoby reaktivní depresi, nebo prostě jsem byl přestresovaný, jo, úplně zahlcený, tak to bylo v době, kdy jsem moc tohleto neřešil a to, co já dneska dělám vlastně jako svýho koníčka, a to je to uplatňování neurověd do nějaký praxe, popularizování, mluvení o tom, jak ten mozek používat nějak inteligentně, to jsem vlastně nedělal. Já jsem byl zaměřený čistě úzce na ten vědecký problém. Věda jde dneska hrozně do detailů a když se zaměříte, v podstatě dneska může vědec si udělat kariéru na tom, že studuje jeden jediný protein, jednu jedinou bílkovinu, nějakou, myslím, konkrétní bílkovinu, jo. Takže je to, ta věda, dá se, podle mě se v ní dá vyhořet jako v každém jiném povolání. A taky je takový mýtus, že vyhořet, nebo někdo si to myslí, některým zas přijde logický, že to tak není, že se dá vyhořet i z práce, která nás naplňuje, kterou milujeme. Jo, že to je spíš o tom, že neventilujeme ten stres, neumíme se uvolnit, nemáme třeba nějaký ostatní zájmy a tak. Jo, že, a zase najdete lidi, kteří vám řeknou, no to je přece jasný, že vyhoříte zejména z toho, co milujete, protože právě nemáte tu klapku. Jo, že,
0: a to byl váš případ?
1: To byl můj případ, no. Já jsem hodně usilovně pracoval na té kariéře, že jo, dělal jsem všechny ty akademické kvalifikace, docenturu, profesuru, jo, takže to se nějak všechno sesunulo. Teď jsem jako se snažil enormně svědomitě plnit i ty pedagogické povinnosti. Ostatně při vší skromnosti asi těch studentů jsem už jako vyškolil docela dost, včetně těch doktorských, takže jako vlastně jsem nějak neznal míru, jo, že jsem postupně jsem opouštěl všechny ty věci v životě jako koníčky i jako od rodiny jsem se trochu odpojoval, jakoby, že jsem byl takovej, stál jsem se takovým víc uzavřeným, víc zafokusovaným na tu práci a to nikdy není dobrý, jo, ono jako jistě, no, vědci se někdy tak popisujou, že jsou to takový jako autisti, který si tam bádají a nejsou schopni ničeho jiného, ale správně, nevím, no, pro nějaký jako duševní pohodu si myslím, že je lepší, když ten náš život je pestrej a když živíme i ostatní kořeny toho svýho stromu života.
0: A byl jste to vy sám, kdo si uvědomil, že je něco špatně?
1: Byl, já jsem jako vybuch, dostal jsem nějakou negativní zprávu, která se týkala financí pro náš tým a já jsem nějak jako vybuchnul, všechny jsem poslal někam s prominutím, ještě písemně, jako po e-mailu a odjel jsem z toho zaměstnání a už jsem říkal, tam už nepáchnu, no a pak jsem si našel lékaře, který se věnuje duši a ten lékař mi dal neschopenku a nařídil mi celý vycházky na té neschopence strávit procházkama. Takže jsem chodil prostě. A postupně nějak jsem se z toho zotavil, uzdravil. Naštěstí už se mi od té doby tohle to nestalo. Myslím, že už se to jako ani nestane, nebo aspoň tak jako snažím se žít tak, aby se to nestalo, jako mít ten život pestrej, prostě dělat různé věci v životě. A znám ale lidi, co mi říkají třeba z korporátu, že vyhořejí i dvakrát za rok, jo? Že vyhořívají opakovaně, ale pro mě to bylo tak nepříjemný, že ten stres už byl tak jako k nevydržení, že jsem najednou prostě schořel jako papír.
0: Říká Aleš Stuchlík, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s neurovědcem, profesorem Karlovy univerzity a také neurokoučem Alešem Stuchlíkem. Vy jste jednu nemoc už zmiňoval, a to Alzheimerovu chorobu. Je také ale Parkinsonova choroba, jsou to vlastně strašáci nemocí v pokročilejším věku. Dá se jim nějak bránit? Je nějaká univerzální rada, něco, co by měl člověk dodržovat, aby jim předešel, nebo udělal všechno pro to, aby jim předešel?
1: Tomu rozumím, co říkáte, protože to dává smysl, že vlastně si trochu polepšíme tím, jak žijeme, že třeba dobře spíme, že s tím stresem pracujeme, že ho nenecháme hromadit, že se nějak přiměřeně stravujeme, občas si třeba necháme trochu vyhládnout, že se hejbeme, jo, že ten mozek zaměstnáváme. A to je něco, co může tomu pomoct. Jo? Zdá se, že ty jako lifestyleové opatření mají vliv na minimálně třeba na to, v jakém věku by nás to mohlo postihnout. Ale zase férově je třeba říct, abychom nevzbuzovali nějaký úplně planý naděje, že 100% bezpečí se obávám, že nám to úplně nezaručí, jo? Že si to sice o nějaký procenta ty šance vylepšíme, ale třeba v případě té Alzheimerovy nemoci je opravdu takovým jako nejhutnějším rizikovým faktorem ten věk, jo? Že se ukazuje, že ten věk, že to je vlastně tak trochu daň za tu naši dlouhověkost. Vezměte si, že dříve, že jo, lidi se nedožívali takhle vysokého věku, i když byly samozřejmě výjimky, že jo? Že jako třeba i v 19. století se někteří, ale to byli většinou lidi, kteří byli třeba ve vyšších společenských třídách a měli to štěstí, že je ani nepostihla nějaká banální infekce, protože antibiotika nebyly. Takže do jisté míry je to vlastně trochu daň za to, že se nám prodlužuje život, ale můžeme s tím pracovat, no, tím, že budeme nějakým způsobem se pokoušet aspoň trochu zdravě žít a dobře spát, zaměstnávat hlavu, zaměstnávat tělo. A to jsou takový univerzální rady, které fungují nejen na oddálení Alzheimera, ale i na duševní pohodu, že?
0: Takže nejen jakoby procvičovat ten mozek, ale opravdu i ten fyzický pohyb je důležitý. A když se zeptám na procvičování toho mozku, tak jak často, jak intenzivně a co má ten mozek rád? Co konkrétně, jaké aktivity?
1: Já bych řekl, že by to mělo být co nejpestřejší, že to pak splňuje dvě vlastně, dává to dvě výhody, když je to pestrý, ten trénink mozku. A jedna ta výhoda je, že nás to baví, takže nám to dává tu dobrou emoci a dobrou náladu a ono je to fakt hodně o té hlavě. A že nám to, a druhá věc, že se procvičují různý jako mentální, zase ošklivý slovo, domény, jako různý mentální vlastně stránky toho mentálního fungování, jo. Takže hodně to jako, aby to bylo pestrý, aby to byly třeba paměťové testy. Já rád doporučuji paměťové techniky, takový ty, to jsou takový ty mnemotechniky, pomocí kterých vidíte potom na olympiádách paměťových ty šampiony, jak jsou schopni si zapamatovat řady prostě desítek čísel, jo, náhodně jako vybraných. A zatím stojí právě ty paměťové techniky, takže ty doporučuji moc rád. Já jsem sám jako nějaký kurzy paměťový absolvoval. Jsem vlastně i certifikovaným trenérem paměti prvního stupně, protože jsem byl v kurzu u paní inženýrky Štajnový, která to školí tyhle ty trenéry a je to fantastický a člověk je vlastně mladý, i když je starý.
0: A co třeba výuka jazyka, učení se cizích slovíček?
1: Taky to pomáhá, samozřejmě, ale tam jako dokonce se ukazuje, že třeba kdysi, to už je, to, já myslím, že to jak 10 let jsem zachytil studii, že bilingvní děti, který se naučí současně dva mateřské jazyky, tak mají vlastně pozdější taky, jako pravděpodobnost pozdějšího nástupu těch neurodegenerativních onemocnění, než děti, který umějí jenom jeden mateřský jazyk. Jo? Takže ono opravdu to učení se těm věcem, ať už je to v podstatě cokoliv, tak tomu mozku vlastně pomáhá.
0: A ještě mi řekněte, čím to, že někdo má takzvaně paměť jako slon a někdo si špatně prostě pamatuje, všechno zapomíná. Čím každý to je způsobeno?
1: Každý jsme trochu jiný a ono asi taky ta kvalita těch spojení v těch paměťových oblastech mozku může se lišit co do jako té propojenosti. Jo? Já si myslím, že to není tak, že by člověk s menším mozkem byl jako méně inteligentní. Ostatně ani Einstein neměl nějaký nadměrně velký mozek. Jo? Ale že se ukazuje, že to je spíš o tom propojení, o tom, jak si ty mozkové buňky a ty mozkové struktury mezi sebou povídají, než o tom, že by tam bylo třeba těch neuronů, těch buněk víc, že spíš je to o té komunikaci a o nějaký té plasticitě, jo? Protože ta plasticita je i na synapsích.
0: Profesor Aleš Stuchlík je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Profesor Aleš Stuchlík je přední neurovědec a náš dnešní host. My jsme trochu vytěsnili ten stres. Mě by zajímalo, jak se stresem pracovat, ale vlastně vůbec může i neurovědec být ve stresu?
1: Určitě, já taky bývám ve stresu, ale vždycky se snažím, aby ten stres pokud možno netrval dlouho, jo? Aby pokud je to možný, tak abych tu situaci, která mě stresuje, která ve mně ten stres vyvolává, taky třeba aspoň na chviličku přerušil. To potom umožní hladině toho stresového hormonu, toho našeho kortizolu, vlastně poklesnout a tím to trošku se to přepne do toho, do té roviny toho, že se otužujeme. Takhle stejně, že jo, kortizol třeba, ten stresový hormon se vylučuje třeba i při cvičení, nebo při milování se, jo, takže tam jde spíš o to, za prvý, jak to vnímáme v duši, jestli je to pro nás něco nepříjemného, anebo naopak něco, co je fajn. A když je to něco, co je fajn, nebo to může to být třeba jako výzva, jo, že někdo má rád adrenalinové sporty, tak tam se taky uvolňuje určitě kortizol, nebo studii jsem neviděl, ale dá bych za to ruku do ohně. Takže je to jednak o té hlavě a jednak je to o té délce toho trvání. Že když ten stres je dlouhodobý a ten kortizol nemá čas jakoby klesnout, tak nás může poškozovat. On je opravdu neurotoxický.
0: A řekněte mi, jak přerušujete stres?
1: Tak je třeba možný, pokud jste v situaci, kdy třeba jste v nějakém konfliktu, tak můžete si vzít třeba time out. Můžete si říct, teď prostě potřebuju chvíli jako čas a teď se potřebuju jako sebrat. Jo, že to tak, jako ono se zdá, že to nejde, ale překvapivě, když takhle mluvím s lidma, tak v mnoha případech to jde, jo, že prostě můžete tu situaci na chvilku přerušit nebo ji úplně ukončit, jo. I třeba to, že nejsem ve společnosti nebo nevyhledávám společnost lidí, se kterými mi není dobře, že jo, takový to, že jako se snažím být tvůrcem svého vlastního života. Pak jsou samozřejmě věci jako na práci se stresem, že jo, hodně se mluví o mindfulness. Pěkně prosím, mindfulness není žádná ezoterika, to je jako fakt osvědčená technika, ta všímavost, která se pro práci se stresem, pro dlouhodobý zvládání stresu používá. Můžou to být, já rád třeba učím nástroje z oblasti inner games, oblasti vnitřní hry, to jsou takový nástroje, který učí pracovat s tím vlastním postojem k té situaci. Jo, že často to, co v nás dělá ten stres, není ta samotná situace, ale to, jak se k tomu vlastně uvnitř postavíme. Takže ty techniky z vnitřní hry, to je taková škola, tak vlastně učej jako změnit ten postoj k té dané situaci. A spousta těch technik je jednoduchých, to by se dalo říct, že jsou vlastně intervence a dá se použít. A může to být třeba to přerušení nebo práce s dechem. Ukazuje se, že jenom několik hlubokých nádechů a výdechů to stresové vypětí výrazně snižuje.
0: Může nám pomoci i ono psaní tří věcí, za které jsme vděční, nasměrovat ten mozek tím pozitivním směrem?
1: Rozhodně.
0: Hezkým, milým.
1: Rozhodně. Já rád o té listině vděčnosti mluvím. To jste mi připomněla, že už jsem nějaký pátek zase nepsal, takže zase si to osvěžím. Já píšu tak jako s přestávkama dost často. Většinou si jich dokonce píšu 10. A pomáhá to, protože to vlastně vytrénovává ty filtry vnímání, abychom si všímali i těch hezkých věcí v našem životě. Obecně je mozek dost vytrénovaný na to vnímat hodně ty negativní věci. A to má svůj dobrý evoluční důvod. To prostě je tak proto, abychom přežili, abychom ty ohrožení dokázali včas zachytit a vyhnout se jim. Ale tím, že si reflektujete nebo nějakým způsobem pracujete s tou vděčností, tak vlastně si trošku přeladíte ty svoje filtry na těch svých očích, uších a tak, abyste vlastně dokázala si všímat i těch hezkých věcí, které kolem nás rozhodně jsou, jenom je někdy třeba tak dobře nevidíme.
0: Tak já myslím, že to hezké bylo dnes tady s vámi. Moc děkuji, že jste tu byl a budu se těšit zase někdy příště. Neurovědec Aleš Stuchlík.
1: Moc krát vám děkuji. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident Pavel v pondělí přijme premiéra Babiše. Jednat mají o koordinaci zahraniční politiky. Státní zástupce obžaloval dva lidi kvůli tragickému požáru restaurace v Mostě. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá.

0: politici vše vyjasnili.
1: Nemáme žádný problém, tady není žádný boj.
0: Prezident by měl zářijovou delegaci na valném shromáždění v New Yorku vést. Vláda o tom rozhodla na začátku června. Do Spojených států se chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Kvůli loňskému tragickému požáru restaurace u Kojota v Mostě půjdou před soud dva lidé. Z obecného ohrožení z nedbalosti je obžaloval mostecký okresní státní zástupce Jakub Procházka. Řekl to České televizi. Požár loni v lednu způsobil pád plynového topidla. Při tragédii zemřelo 7 lidí a dalších 10 se zranilo. Obviněným v případě odsouzení hrozí až 10 let za mřížemi. Za květnovým úmrtím dvou psů na břehu Lipenské nádrže mohly synice. Potvrdili to výsledky zkoumání odborníků z několika vědeckých institucí. Analýzy potvrdily vliv synic po odběru vzorků z několika míst nádrže a žaludku zvířat. Jihočeští policisté podle jejich mluvčího Miloslava Šupíka původně prošetřovali i možnost otravy psů lidmi.
3: Vlivem poklesu hladiny vodní nádrže došlo k odkrytí dna, které je za běžného stavu pod vodou. Bentické synice se za normálních okolností vyskytují na dně. Psi se tak mohli dostat do přímého kontaktu s biomasou, která obsahovala bentické synice produkující toxické látky. Sport.
2: Hradec Králové remizoval v dohrávce pátého kola nejvyšší fotbalové soutěže z Plzní. V druhém dnešním zápase dohrávky pak fotbalisté Jablonce porazili Baník Ostrava 3-0. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna přibrzdíte za sjezdem na Domašov. Po nehodě dvou kamionů na kilometru 175 se projíždí pouze jedním pruhem a v koloně naberete až půl hodiny. Vyhnout se jí můžete exitem 168 a po souběžné silnici 602 dojedete do Ostrovačic, kde se napojíte zpět na dálnici. A na dálnici D48 směrem z Bělotína do Frýdku místku zbystřete u Polomy. V omezení u sjezdu na Polom na 7. kilometru tam policisté vyšetřují nehodu a dobržďuje se do kratší kolony. Ztratíte asi 5 minut. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Merkur, stavebnice mnoha generací.
1: Značka Merkur, tak to je moje dětství a stavebnice Merkur, kterou jsme v té době asi měli každý doma.
2: Po delším přemýšlení trošku stavebnice Merkur, kterou znají teda spíše dříve narození asi, než jsem já.
3: Vy jste si s ní nikdy nehrála?
2: Ne, za mě už bylo Lego.
4: Značku znám, ale nikdy jsem si se stavebnicí nehrál, takže vím, že je to stavebnice, ale toto období mě minulo.
3: Tak ani netušíte, co se dá postavit z Merkura.
4: Určitě tuším, vím, že se z toho dá postavit spousta věcí, ale já jsem si hrál úplně s jinou tenkrát stavebnicí a bylo to pro mě moc složité.
3: Hrála jste si se stavebnicí Merkur? Co všechno se z ní dá postavit?
1: Já si pamatuji, že ještě s mojí kamarádkou jsme si s ní dost často hráli a dá se z ní postavit skoro všechno. Ku podivu, my jako děvčata jsme si nejvíc libovali ve stavění jeřábu.
0: Stavebnice je hračka složená ze skupiny dílů, které se mohou sestavovat do 3 rozměrných sestav. Díly mohou být dřevěné, plastové, kovové, elektrotechnické, kamenné, ale například i z extrudovaného škrobu či papíru. Stavebnice rozvíjí motorické schopnosti, prostorovou představivost i fantazii. Tolik slovníkové heslo. Už řecký filozof Platón věděl, že pro budoucího architekta je nejlépe, když si v dětství hraje tak, že si staví. Stavebnice jako takové ale nemají tak dlouhou historii, jak byste možná čekali. Jejich duchovním otcem je významný německý pedagog Friedrich Froebel. Tento muž se zaměřoval především na předškolní výchovu. Dokonce založil Ústav pro pěstování snahy po činnosti u dětí a mládeže. Zde vyráběl různé učební pomůcky a hračky, například soubory geometrických tvarů, krychle, kvádry, koule, jehlany, které se podle vývoje dítěte dále dělily na menší části. No a první stavebnice byla na světě. Ke konci 19. století nechal Otto Lilienthal, ano, ten slavný průkopník letectví a konstruktér, patentovat stavebnici ze dřeva a kartonu, kterou vymyslel jeho bratr Gustav, úspěšný stavitel a inovátor. Dostala název Lilienthal Baukasten, tedy Lilienthalova stavebnice. O pár let později vznikají v Německu a ve Velké Británii stavebnice kovové a ve 30. letech minulého století se datuje vznik slavné stavebnice Lego. Založil ji chudý dánský tesař jménem Ole Kirk Christiansen. Původně pracoval se dřevem a název vytvořil z dánského výrazu Leg God, což znamená hraj si dobře. Tou dobou si už ale děti v České Kotlině hráli s Merkurem.
3: Když přijdu sem do muzea Merkur, tak bych tipla, že ty nejstarší stavebnice to vůbec nejsou ty barevné, červeno, modro, zelené, ale takováhle omšelá stavebnička.
5: S majitelem firmy Merkur Toys Jaromírem Křížem si povídala Světlana Levičková.
3: Ta je nejstarší?
6: Ano, ta byla v roce 1920. Tohle to bylo malinko jiným způsobem a postupně se to změnilo a od roku 1925 se to jmenuje Merkur a je to prakticky ve stávajícím systému, jako to je letos.
3: Ty stavebnice překonaly desetiletí úplně hravě. Stavebnice je pořád moderní a pořád populární.
6: Ano, celá veřejnost uznává. Já jsem začínal na Merkuru a proto jsem technik. A mohu vám říct, že pan Vancel, který založil Merkura, za první republiky kolem roku 1930, kdy byla světová krize, prosadil, aby Merkur byla povinná učební pomůcka ve školách a říkal, když ta mládež se naučí všem technickým záležitostem, tak odoláme té krizi a budeme nejlepší. Třeba teďka byla vydána kniha Za svědky minulosti, která byla ke stému výročí Československa, tak tam je uváděno 22 firem a my jsme tam uváděni jako jedni z nejvýznamnějších, protože díky Merkuru bylo několik objevů i vědeckých a dokonce pan Wichterle na tom udělal ty kontaktní čočky, které dneska používají desítky milionů lidí na celém světě. A pak dva získali tím, že začínali na Merkuru a využívali, tak získali až Nobelovu cenu, konkrétně třeba pan Peter Greenberg, který pochází z Plzně. A když byl v Plzni vyznamenáván jmenován jako čestný občan Plzně, tak tam zdůraznil. Já jsem rád, že jsem vyrůstal v Plzni a hrál jsem si s Merkurem, protože Merkur mě dotáhl až na Nobelovu cenu a vím, že takových věcí je hodně, které se vynalezly právě s pomocí Merkuru.
3: Jak využíval právě Merkura pan profesor Otto Wichterle?
6: Pan profesor Otto Wichterle byl jeden z nejvýznamnějších českých vědců za celé historie, protože on vymyslel prakticky veškeré punčochy, také spolupracoval ve Zlíně s panem Baťou a vyvinul především kontaktní čočky tak, že si sestrojil z Merkuru takové zařízení. On totiž svým dětem dal Merkura, oni si tím hráli a on, když je pozoroval, tak si míchal kafe a najednou viděl, že tam ta odstředivá sila udělala najednou ten tvar a říkal, aha, tak tohle to využiju, no a tak sestrojil zařízení a na tom opravdu získal první ukázku, jak by se měly kontaktní čočky vyvíjet. A jinak se o něm ví, že on zhruba vynalezl asi 220 různých světových vynálezů a když byl se svými syny třeba ve Spojených státech a vzal si sebou Merkura a tam jim to ukazoval, tak všichni se divili, ježíš, to je zajímavý, jak se to dá všechno modelovat z Merkuru.

0: U kontaktních čoček se ještě na chvíli zastavíme. Vůbec první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu byly v Praze vyrobeny v roce 1957. Za to, že u jejich vzniku byla právě stavebnice Merkur, mohou komunisté. Ti totiž Otto Wichterleho neměli rádi. Geniální nápad, který vdechl kontaktním čočkám život, se zrodil ve vlaku. Naprosto náhodou. Prostějovský rodák Otto Wichterle cestuje roku 1952 z Olomouce do Prahy. A tu si všimne, že jeho spolucestující doktor Pur si při jízdě čte odborný článek zabývající se možnostmi, jak chirurgicky nahradit oko. Dají se do řeči a Wichterle ho napadne, že mnohem lepší než použít implantát z ušlechtilého kovu bude umělá hmota. Přemýšlí o použitelném trojrozměrném polymeru. Vyhodnotí, že nejlepší pro jeho záměry by byl hemagel, tedy polyhydroxyletylmetakrylátový gel. V roce 1957 vyrobí a vyzkouší úplně první měkké kontaktní čočky z hydrofilního gelu. Ale vynález je zatím pouze v plenkách. Čočky jsou drsné a v oku řežou. K tomu, aby vědci potvrdili, že se vydal správnou cestou, ale postačí. Wichterle si experimentálně, sám na sobě, ověří, že čočky je skutečně možné vyrobit a že se s jejich pomocí dá opravdu dobře korigovat zrak. Teď už ho čeká pouze spousta práce, koumání a zdokonalování. K tomu ale nedostane příležitost. Z politických důvodů musí odejít z Vysoké školy chemicko-technologické, ale nevzdá se. Ve svých výzkumech pokračuje po večerech doma. Věrně mu přitom pomáhá jeho žena Linda a sama se stává pověstným pokusným králíkem. Na vlastních očích čočky zkouší. Sofistikovaný přístroj na jejich výrobu vzniká v domácích podmínkách z už zmíněné stavebnice Merkur, také dynama vypůjčeného z jízdního kola a dobře poslouží i motorek z gramofonu. Píše se rok 1961 a plně využitelné kontaktní čočky jsou na světě. O čočky zanedlouho projeví zájem cizina, především americké firmy. Ačkoliv si Wichterle svůj vynález nechává patentovat, firmy začnou spochybňovat jeho zásluhy o vynález a jeho patent různě obcházejí. Než federální soud ve Spojených státech vydá rozhodnutí o tom, že Wichterle je v právu, uplyne bezmála 20 let. A protože je vědec u komunistů v nemilosti, donášejí na něj agenti STB, kontrolují mu korespondenci i telefon.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Teď jsem asi v ráji všech, kteří mají rádi vláčky.
1: Ano, tak jsme teďka na ukáze kolejiště, které jsme sestrojili, aby návštěvníci byli motivováni k tomu, jak krásné je modelovat. A mohu vám říct, po 32 letech jsme obnovili výrobu vláčků velikosti 0, což je měřítko 1:45, které se vyráběly od roku 1930 až do roku 1968. A tam tenkrát bohužel RVHP řeklo, vláčky budeme vyrábět v NDR. A když jsem říkal, a obnovíme po těch 32 letech ty vláčky, tak všichni říkali, ne, to je riziko. Já jsem říkal, ne, tak jsme udělali pár modelů. Udělali jsme to, jak se říká, ručně, protože veškeré zařízení se tenkrát hodilo do sběru. No a my jsme vymysleli něco, co by se dalo dělat jako podstatně laciněji a konstruktivně. A když jsem byl s kolegou v Německu u jedné firmy, která vyrábí Hanulky a TTčka, byl jsem tam představitel Merkuru, tak on říkal, no jo, vy děláte stavebnice Merkur, ale dělali jste taky vláčky. A já jsem řekl, ano, a my teďka budeme obnovovat výrobu vláčků. On říkal, ježiš, to bude naše konkurence. Já jsem říkal, nebojte se, my začínáme dělat nulku, což je kovový, ocelový, že jo, a je to pevné. A hlavně si ty děti můžou stavět různé baráčky, různé doplňky, různé schodiště a tak dále a naučí se všemu. A hlavně je to všechno kovové, tak to vydrží. A vidíte, že tady se naučí jak stavařině, tak železniční dopravě a tak dále.
0: Od vláčků jsme se dostali k jiné technice. Dostali jsme se ke stavbě z Merkuru, která je zapsaná dokonce v Guinnessově knize rekordů.
1: Jsme teďka u modelu ocelového města podle románu Žila Verna. To udělal pan Mládek a je to opravdu zapsáno jako největší stavba, která byla postavena z Merkuru nebo z podobné stavebnice.
0: Dobře, tak řekněte přesně, kolik je tam třeba těch dílků merkurových? Dá se to vůbec spočítat? Protože to je ohromný rozměr, to má nějakých 3x5 metrů?
1: No to je víc, to je 8x5 metrů. Těžko dneska zjistíme, kolik těch součástek tam je. Váží to kolem jedné tuny. Jo, opravdu to je něco unikátního. Jules Verne, kdo to čet jeho romány, tak si vzpomene. A ono, on měl vždycky takové představy, jak se bude všechno vyvíjet. A tady je ten Merkur úplně ideální na to, že se dá všechno, jak se říká, modelově udělat a ukáže se, jak se to vyvíjí a jak se připravuje k tomu dalšímu vývoji.
0: Jsou tady i všechny ty bojové stroje, které zločinný pan profesor vymyslel v tom ocelovém městě.
1: No, je tady spousta jako modelů. Velmi zajímavé je to, že se dá tady krásně všechno z toho Merkuru postavit. A je to, samozřejmě se dá říct, i takový základ architektury. Každý, kdo chce si něco vymyslet, tak si to může sestrojit z Merkuru a pak to třeba i zdokonalovat, rozvíjet a tak dále. A ty základy naučí všem těm činnostem.
2: Stavebnici Merkur asi není třeba podrobně představovat. No ale pro jistotu. Základem jsou pásy a profily různých délek a tvarů z lakovaného ocelového plechu se sítí předvrtaných otvorů s roztečí 1 cm. Dílky se spojují šroubky a matičkami. Stavebnice obsahuje také další součástky, různé hřídele, ozubená i neozubená kola, k některým sadám náleží kladky, buldozerové pásy, dokonce i elektromotorky. Umožňuje tak stavbu realistických konstrukcí a různých strojů. Vynalezl ji pan Jaroslav Vancl. Jaroslav Vancl se narodil 31. července 1890 v Benátkách nad Jizerou, kde jeho otec vlastnil menší strojírenský podnik. Byl nejstarším ze 4 synů. Vyučil se v tátově dílně a pak se vydal na zkušenou do světa. Cesta ho zavedla do Police nad Metují. Tam se usadil a začal pracovat jako zámečník u firmy Kačner, která vyráběla různé drobné kovové zboží, šrouby a také ve své době vyhledávané brusle vysoké kvality. Protože mu šla práce od ruky, brzy se vypracoval na dílo vedoucího. Jenže v roce 1914 byl propuštěn za to, že zorganizoval stávku dělníků. Začal podnikat na vlastní pěst, pracoval v hradecké automobilce, po skončení první světové války si založil vlastní firmu Artesia a živil se vrtáním artéských studní a děr do železa. Oporou mu byla otcova strojírna, od které získával strojní zařízení, ale přesto se mu dobře nevedlo. Pak dostal jiný nápad. Hračky. Právě hraček byl v poválečném Československu totiž velký nedostatek. Předchůdce Merkuru, stavebnici Inventor, představil Wanzl už v roce 1920. Jednotlivé plechové dílky se tehdy spojovaly pomocí háčků, obdobně jako dnešní stavební lešení, a u dětí si velkou oblibu nezískali. Wanzl se však nevzdal a v roce 1925 přišel s inovací, kde háčkový systém nahradili šroubky a matičky. Nová stavebnice s barevně lakovanými díly, která dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování, dostala i nový název – Merkur. Slavila velký úspěch a stala se i výborným vývozním artiklem. Řada stavebnic se rozrůstala. Vznikly i stavebnice budov, Metropol, či stavebnice elektrických modelů Merkur Electrus. A protože jednou z nejžádanějších hraček ve 30. letech minulého století byly elektrické vláčky, pustil se pan Wanzl i do nich. Vzal si na pomoc svého zetě Františka Jirmana, který se stal hlavním konstruktérem. Společně vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků, která šla na dračku u nás i v cizině. Inspiraci našli v tehdy populární rychlíkové lokomotivě Mikado a hračku pojmenovali po ní. Své výrobky s úspěchem předvedli na světové výstavě v Chicagu a od té doby se staly historické vláčky, lokomotivy Mikado a stavebnice Merkur sběratelským artiklem.
0: Co bylo nejtypičtější stavbou, která se dala vytvořit z Merkura?
1: No tak to byly spíš jenom takové ty konstrukční věci, to byly jako ukázky, jak ty děti se mají naučit konstruovat, jak mají se naučit montovat, aby si jako vymysleli různé modely. Když si to postaví, aby hledali další řešení, to znamená základům inovace.
0: Tady je třeba i krásné obří kolo, to by se dalo rozpohybovat.
1: Ano, tohle to je model ruského kola. Je to model, který je ve Vídni.
0: Autička jezdí, kola se točí, mlýn klape, jenom ten Karlštejn, ten nám tady stojí a nic nedělá.
1: No jo, tak to je ukázka stavby, protože přišel za mnou profesor ČVUT v Praze, kde se dělali různé stavby, učili se studenti stavět a on říkal, oni mají dobré nápady, co by se mělo postavit, ale nemají ty praktické zkušenosti, jak se mají věci navrhnout, jak je mají konstruovat, a tak si od nás vzali velké mimořádné součástky, kde se naučili statice, kinematice, dynamice a tak dále. A tady máme třeba ten Karlštejn a tamhle vidíme ještět. To byl model, který byl vybudován jedním studentem fakulty a pak tady máme ukázku brněnské vily Tugendhat. Tak se ty studenti opravdu učí, jak se říká, prakticky navrhovat, vykonstruovat, postavět a tak dále.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za protektorátu byla firma Inventor začleněna do programu válečné výroby. Hračky vyráběla dál, ale ve velmi omezeném množství. Vznikla pouze limitovaná série vlakových vozů s dvojjazyčným protektorátním označením Českomoravských drah. V souvislosti s poválečným nedostatkem barevných kovů byla výroba obnovena až v roce 1947. To už se ale blížil únor 1948 a znárodnění. Výrobu převzal okresní průmyslový podnik Police nad Metují. Počátkem 50. let byla zrušena soukromá firma pana Vancla a výroba se stala součástí okresního kombinátu v Broumově. Až v únoru roku 1955 byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem. Panu Vanclovi, zakladateli slavné značky, se komunisté odvděčili po svém. Nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel. To však z vlastních peněz nezvládl a tudíž si dluh musel odsloužit. Až do svých 80 let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. V podniku s ním zůstali také jeho dva zeťové, pánové Jirman a Peluněk. Jejich zásluhou se kvalita stavebnice udržela na dobré úrovni. V 60. letech přišla móda umělých hmot a pro Merkur tím nastalo nešťastné období náhrad kovů za plasty.
2: Vcházíme do mechanotronické učebny, tak jsem zvědavá, co všechno si tady budu moct vyzkoušet.
3: Tady máme třeba různé typy mechanických modelů, Vanclův motor, písty dvoudobého, čtyřdobého motoru.
2: Takže když zatočím tou kličkou, tak zjistím,
3: jak pracují ty stroje. Tady je třeba princip parního stroje, tady je princip lisu. Pak tady máme učební pomůcky na to, že tady máme laboratorní stůl, kde si mohou udělat různé elektrické obory, mechaniku, pak si mohou tady měřit napětí, proud v těch sestrojených obvodech a tak dále.
2: Ale sem už musí jít s někým, kdo jim tak trochu poradí a kdo také na ně dohlíží, aby to všechno správně fungovalo.
3: Ale tohleto my máme udělané hlavně proto, aby sem jezdili školy na exkurze a tadyhle máme ukázky různých pokusů, kde si mohou naučit jako opravdu všem těm základům. Máme tady ukázku CNC fresky, soustruhu malého, pak tady vytváříme jako ukázku i různých typů elektromotorů, ATASu z Náchoda, aby ty děti opravdu byly motivovány a viděli, co všechno se dá dělat. No a pak tady vám ukážu jednu krásnou fotografii. Tady vidíte přední pracovník NASA ze Spojených států, doktor James Reese, který byl v České republice na 4 vysokých školách, já jsem se s ním setkal. On to je člověk, který připravuje první let člověka na Mars v roce 2022 až 2023. A když viděl toho našeho robota, ten robotický podvozek s tou robotickou rukou, tak žasnul a říkal, Ježíš Mariáne, tohle nemáme ani ve Spojených státech. Ale já jsem byl technik od mládí a proto dneska připravuju ten let. A protože dneska na Marsu jsou už tři roboti, Spirit, Opportunity a Curiosity, tak říkal, až my poletíme na Mars, tak si vezmeme toho vašeho robota a ten vám tam bude předjíždět a ukazovat, kam máme jít a tak dále.
2: Takže robot Merkur se dostane až na Mars.

0: Stavebnice Merkur, to je dnes už rodinné stříbro. Od 60. let minulého století byla exportována přes Pragoexport nejen do Sovětského svazu a spřízněných komunistických satelitů, ale i do Dánska, Holandska, Španělska nebo Saúdské Arábie. Jeden ze španělských fandů se na fotografiích chlubí téměř dvoumetrovým řetízkovým kolotočem, který z několika stavebnic zkonstruoval. Oslavuje stavebnici článek, který vyšel v listu Pochodeň v roce 1981. Stavebnice v dobách socialismu zlidověla a rostla. V roce 1965 se vyrábělo 7 druhů. O 15 let později už 17 druhů, včetně verze elektro. Zájem je takový, že kdyby to možnosti provozovny a jejího strojového vybavení dovolili, mohlo by se bez starostí o odbyt vyrábět dvojnásobek, psalo se v Pochodni. Co je na tom pravdy, se nedozvíme. Jisté však je, že značka se dostala pod kůži mnoha generacím od našich dědů až po dnešní kluky. Výroba vláčků Merkur však byla definitivně zastavena v roce 1968. V dalších letech byly bohužel zlikvidovány nástroje na jejich výrobu. Po roce 1989 podnik zprivatizovali bývalí zaměstnanci. Vznikla firma Komep, která nějaký čas setrvačností pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur, ale už v roce 1993 byla u konce s dechem a ukončila výrobu. Poté továrnu zakoupila firma Cross pana Jaromíra Kříže. V roce 2006 vzniklo v Polici nad Metují Muzeum stavebnice Merkur, kde mohou všichni návštěvníci zhlédnout celou řadu historických i současných exponátů.
1: Problém výchovy dítěte a jeho zaměstnání nebyl snad nikdy tak důležitý a spletitý jako právě v dnešní době stálých bojů o životní existenci. Nároky, jež současný život klade na zdatnost jednotlivce, jsou daleko větší než v dobách dřívějších a je tudíž zcela přirozeno, že i výchova dětí, tedy příprava jejich pro budoucí život, musí se brát takovým směrem, aby nové generace vstupovaly do života pevné, rozhodné, s jasným reálným nazíráním na život a jeho problémy. Proto jest třeba, aby otázce hraček byla věnována náležitá pozornost ze strany rodičů i školy a vůbec těch, kteří jsou pověřeni výchovou budoucích generací. Jaroslav Vancl, vynálezce stavebnice Merkur.
0: Pan Jaroslav Vancl, osobnost hodna světových géniů, umírá v 90 letech v březnu 1980 v úplném zapomnění. Jeho hrob je na hřbitově v Polici nad Metují.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanci přehlasovali Senát a znovu schválili stavební zákon. Těžařská firma a stát se neshodnou na způsobu rozdělení peněz po těžbě v lomu ČSA. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách výjimečně s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novela stavebního zákona míří k podpisu prezidentovi. Koaliční poslanci přehlasovali Senát, který novelu zamítl v srpnu. Návrh hlavně centralizuje soustavu státních stavebních úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem. Opoziční poslanci návrh opakovaně označují například za paskvil, který nahrává developerům. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO za novelou i přes kritiku stojí. Tvrdí, že i po zavedení změn budou mít úřady dostatek pracovníků, i přesto, že část z nich zvažuje svůj

0: přes 200 milionů korun obcím na Mostecku. Jde o peníze, které těžařská společnost ušetřila při obnově lomu ČSA po konci těžby uhlí. Firma je chce rozdělit obcím sama, třeba na výstavbu školek. Ministerstvo ale trvá na tom, že to má udělat stát přes Státní fond životního prostředí.
1: Ty prostředky, těch 200 nebo něco přes 200 milionů korun, poskytneme těm obcím napřímo.
2: Říká prezident skupiny Seven Luboš Pavlas. Po 50 milionech mají dostat Most, Vrskmaň a Vysoká Pec, 30 milionů Krušnohorský svazek obcí a 20 Ústecký kraj. Ministerstvo životního prostředí by ale chtělo vyjednat vyšší částku, říká Igor Červený z Motoristů.
3: Co se týče konkrétní částky, tak my tam samozřejmě stále s ním jednáme o dvou problematikách, které teďka ještě nebudu prozrazovat, protože čekáme, jak se ta situace celá vyvine.
2: Seven chce všechny peníze rozdělit nejpozději do konce listopadu. Z Mostecka Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
0: Policisté vyzývají rodiče, žáky i učitele, aby v školním systému bakaláři používali silná a jedinečná hesla. Kriminalisté teď v Praze vyšetřují případ, kdy škole přišla přes bakaláře výhrůžka z účtu jednoho ze studentů. Tu podle dosavadních zjištění rozeslal zatím neznámý pachatel, kterému se povedlo překonat zabezpečení studentova účtu. Jde už o druhý podobný případ v poslední době. Sport. Předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba z osobních důvodů rezignoval. Ve funkci bude do konce listopadu. Svaz po něm povede bývalý český tenista Petr Pála. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na jihu Moravy až 23.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 258 směrem na Hradec Králové. Došlo tam k nehodě dvou osobních aut. A opatrně taky na silnici 35 u Poclířova na Svitavsku. Havarovalo tam nákladní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer vám všem, kteří si pro to naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil, jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sýpění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kinakšandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena. Nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi

0: tu rozhlasu jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Ota Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, v to, že jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě o ta Janečku, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, že jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká teda pro mě, zatímco pro tu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Ota Janeček, čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte, normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, on se to v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tom to hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole. Jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
2: Jo.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijete natáčet rozhlas, viď?
2: Tak na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to je jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nevím.
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Já nevím, co to je. To vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy. Nebo při čekání na klíče.
1: To sluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že, já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No mě vždycky, ano, to si uvědomuji, že bych si měl odpočnout, jo? Ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když
2: no, přinese si harmoniku. Ano, to mi hraje, no. A já podlehnu kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli Na kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? No bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, četl jsem mi po několika besedách, abych si ověřil, jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům. Jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: pišný. S těmi živými je potíž, jo? Ty mají svoji představu. Já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, nahradí, doplní se hudbou a tak to běží dál a najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednou chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal a jako slyšel jsem tam i Štrauze. Já nevím, co
1: no, tak to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom, no, já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti, to je to.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, no, tak, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Ota Janeček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamíka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť až pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Ba, že takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revie. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revieho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, neboť by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nímž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líčí své zdravotní potíže, zvláště ztrátu či otupení zraku, a to od té doby, co zrak při odjezdu ze Mlýna opravdu ztratil. Nebyla to legrace, ale naštěstí ho po několika měsících s pomocí akupunktury zase našel, jenže to pro jistotu dodnes zamlčuje tvůrcům obdařeným talentovým či charakterovým nanismem. Jiným podrobně popisuje své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

Pak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo? Uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím, co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku, oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Ota Janeček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzanku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal ji vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv ji k malování nepotřebuje. Obnovil ji, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, které mu docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do divadla pro vaše uši i jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektoru, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal, Ťobete, u nás je to jako v pekle. Jo. A měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada. Jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali, v autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlídl, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. František byla, Ťobete, zastav v zájmu našeho zdraví. Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupil, podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka, haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli. Rozumí. Já jsem říkal, a co je? No, pojď se podívat. Tak jsem byl ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím. Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo. A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl, hele, ale to je prima, že my nekouříme. Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal, no samozřejmě, my máme zvířátka rádi. Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády a já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal, ba ne, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají. Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal, oni vzpomínají na vlast. A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal, no podívej se. A teď řekl, Stalingrad. A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl, Krupská. A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má, no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se... A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
2: Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
5: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

políbení, v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Poradíme, pomůžeme, naučíme, vylepšíme. Vše pro domácí kutily, chovatele a zahrádkáře. To je Hobby Magazín. Pořad pro všechny, kteří se neradi nudí. Hobby Magazín s Arturem Kubicou každou sobotu v 10 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středeční čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako právě odbyla 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům a ponocovatelům, přeje Jitka Lukešová, moc se na vás budu těšit a jako vždy máme před sebou celé 2 hodiny pro to, abychom se setkali v našem vysílání, abychom mohli povídat a samozřejmě i tentokrát pro vás máme spousty krásných písniček a já doufám, že si každý z vás pro svoji večerní dobrou náladu určitě u nás vybere. No a o čem to dnes bude? Šťastný může být člověk v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí třeba v nějakém konkrétním pozdějším momentě nebo až po letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám kdy vstoupilo a přišlo do života? Láska, splnilo se vám přání z dětských let, získali jste vysněnou práci třeba až teprve ve druhé polovině svého života, splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí dlouho čekat? Každý máme svoje sny, touhy a přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb stále čeká, a nebo to své štěstí nevidí, co říkáte. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už je jakékoliv, teprve čekáte. A co vám chybí eventuálně ke štěstí? Tak tolik a mnohem více na tohleto téma. Telefon k nám 731 800 900, pak máme také web, tam už mnozí píšete, rozhlas.cz/.

0: Láska má, možná jste si prospěvovali s Václavem Neckářem, který právě ale dospívává, no a my pozdravíme prvního hosta, kterým je Helča od Poděbrad. Helčo, krásný večer přeju.
1: Já tobě i všem nespavcům přeju.
0: Moc děkuju.
1: A to štěstí, nevím teda trvalý štěstí, nevím, jestli to vůbec existuje.
0: Jo.
1: U mě to teda nebylo, ale mám třeba zážitky krásný, což považuji za štěstí, protože mě to nabíjí zase.
0: Mm-hmm.
1: A teď se mi povedlo něco, po čem jsem toužila už roky, jak mám kamarádku, se kterou jsem díky tobě, že jo, se seznámila, takže už se známe před 30 let.
0: Panečku,
1: a teď jsme se asi 15 let neviděli.
0: Ano.
1: A já jsem jela slavit svoje osmdesátiny, který jsem si říkala, Bůh ví, jak dopadnou, ale jeli jsme na Šumavu a Zuzka bydlí u Plzně a vzali jsme to díky kamarádovi, který mě tam vez a který tam měl taky sednou slavit, tak mě za tou Zuzkou vzal a já jsem jí po 15 letech konečně viděla, bylo to úžasný.
0: Tak.
1: I když jsme spolu byli asi jenom čtvrt hodinky, ale nádhera sama, že jsme se konečně zase viděli.
0: Mm-hmm.
1: No a osmdesátiny, jeli jsme tam ve čtvrtek a ve středu mě bylo špatně, až jsem mi chtěl zvracet z toho, jak jsem si říkala, Ježišmarja, jak to dopadne a Bůh ví, co tam bude a jestli přijedou, všichni nepřijedou. No ale bylo to nádherný, přijel mi kamarád s rodinou z Moravy, přijela mi kamarádka od Karlových Varů s přítelem,
0: uh-huh.
1: Byli tam moji bráchové s rodinama,
0: uh-huh.
1: Byli tam neteře, byli tam kamarádky, co se mnou byly v lázních a vlastně jsme se tam znali jenom 14 dní, ale trvá nám to taky do teďka.
0: Uh-huh.
1: A to byly bezvadný ženský, který tam všecko obstarával. Já jsem poprvé

0: životě jsem na svý narozeniny nemusela dělat chlebíčky, nemusela jsem dělat nic, všichni
1: no
0: mě postupovali, všechno připravovali. Já jsem dokonce v 80 letech i tančila s bráčkou, jo, takže to byl takový pocit, taková euforie a teď ještě od toho čtvrtka do neděle. My jsme se tam tak bavili, nasmáli. Já jsem si pronajala celý penzionek v těch nezdicích na Šumavě. Můžu vřele doporučit. Takže jsme nemuseli nikdo nikam odjíždět, odcházet. Všichni tam mohli jít hned spát. Nikdo nerejpal, nikdo nerušil. Všichni byli bezvadní a já, no teď se teda zpamatovávám celý týden, ale a no, 80, 80, už to není takový, ale tak krásný narozeniny a ještě navíc 80, jsem si nepředstavovala ani v nejbudnějším snu, takže to byl takový pocit štěstí, že z toho teď budu žít až do smrti. Takže
1: no tak to je krása.
0: I ty střípky štěstí jsou něco, co třeba se každému nepovede, nebo prostě vždycky, když jsem se na něco těšila hodně, tak se to nestalo. Buď někdo nemohl, nebo prostě byl blbej termín, nebo nebylo počasí. Prostě vždycky do toho něco přišlo. Mm-hmm. Takže já už ze zásady se bojím na něco těšit hodně. Ale fakt, to je zákon schválnosti, Murphyho zákon, že se to vždycky podělá, ale tentokrát se teda nic nepodělalo.
1: No tak krása.
0: Bylo to nádherný a já přeju každému, aby si aspoň jednou v životě mohl zažít narozeniny nebo prostě oslavu,
1: něco,
0: která by byla daleko lepší, než co si kdo představoval. Takže ať to mají lidi rádi, ať si nekazejí život nějakýma prkotinama.
1: Ano.
0: A zvlášť, když už jsme ve věku, kdy už opravdu těch radostí moc nemáme, protože nám to nedovolí tělo nebo okolnosti, tak ať si užívají každou příležitost a přeju jim, aby se jim to taky takhle vyplnilo.
1: Dobře, tak to bylo krásné přání od Helči. Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a jsem ráda za takovéhle krásné, nádherné, úžasné zprávy o skvělé akci. Helčo, moc krát děkuju, hezký večer a budu se těšit
0: taky
1: příště. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petry Janda, skupina Olympic a písnička Dávno. No a máme další hosty, tentokrát se dovolala Lenka z Brna. Lenko, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer. Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla štěstí, když jsem potkala před 22 letama svého přítela, a které mě zemřel teda letos v prosincu.
0: Jo, tak vzpomínáte. Padl,
1: zlomil si krčí páteř, přestal mu fungovat srdce a mozek, takže jsem zůstala sama a starosti s pohřbem a ze vším, takže jsem hodila z 95 kg na 45 kg.
0: Jej, tak to je hodně.
1: Takže teď štěstí nemám a to bylo ještě na vánoční svátky.
0: A prožili jste spolu hezký kus života?
1: Hezký kus života.
0: Vzpomínáte na to ráda?
1: Vzpomínám na to ráda, ale bylo to na Vánoce, co mi zemřel.
0: Jo.
1: Tak jsem měl zkažený Vánoce a všechno možné. No. A když jsem za ním ve špitálu, volali mě tam, tak jsem se tam vyhrotila, protože byl napojený na těch hadičkách. A když jsem objednávala sanitku, tak sanitka přijela za hodinu a 3/4. O půl druhé ráno jsem mi volala a přijela ve 3/4 na 3. Možná, že by ho zachránili, by přijeli spíš.
0: Jo, ale každopádně pojďme se vrátit, to mě je mi samozřejmě velmi líto, pojďme se ale vrátit k tomu tématu. Jak byste na něj hezky zaspomínala právě? Jaké třeba hezké chvíle se objevily ve vašem společném životě?
1: Prostě v mým společném životě bylo jenom on prostě. Dal mě prstinek, nejsi se brat, už to nestačilo, protože on byl nemocný, postižený, nemohl na nohu, na ruku, vypadla se mu ruka, noha, tak já jsem se o něho 22 let musela starat.
0: Jo, ale byla jste ráda, že ho máte, jo?
1: Byla jsem ráda, že ho mám. A chybí mě teda, mám
0: chybí
1: tady
0: moc.
1: Fotku a chybí mě, no. Nejraž bych šel za ním.
0: Tak Lenko, moc vám taky děkuju, jinak přeju všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se a
1: děkuju,
0: přeju vám nějaké
1: zdravá,
0: drobné radosti.
1: Zdravá,
0: děkuju nápodobně. Moc vám přeju nějaké to štěstíčko, abyste měla radost ze života, jo? Mějte se taky moc hezky, naslyšenou, zdravíme do Brna. No a teď už je nachystána skupina Elána, jinak připomínám telefon k nám 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: tolik skupina Elán právě dohrává a dospívává. No a na telefonu teď máme z Jižní Moravy paní Lidku. Krásný pozdní večer, Lidko, moc vás zdravím.
1: Já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: Všechny zdraví, celé studio a všechny nespavce.
0: Děkujeme. Tak paní Lidko, co vy a vaše životní štěstí? Přišlo, nepřišlo, tak hledáte ho, čekáte
1: přišlo,
0: na ně? Povězte.
1: To největší štěstí, jaké mě mohlo v životě potkat.
0: Ano.
1: A takové štěstí moc málo lidí má takové štěstí.
0: Mm-hmm.
1: Až vám to řeknu, tak budete vykulena.
0: Tak povězte, ať jsem vykulena.
1: Zdala jsem se, sice později, ale vdávají se později,
0: mm-hmm.
1: 27. Mm-hmm. Na inzerát jsem poznala manžela.
0: Mm-hmm.
1: No a žili jsme spolu 43 let.
0: Panečku.
1: I když nám nebylo dopsáno, že jsme děti jsme neměli,
0: mm-hmm.
1: No ale říká se, že taky to není, peníze nejsou všechno.
0: Jasně.
1: A děti taky říkají, když jsou děti malé, jsou malé starosti, a když jsou velké, tak jsou velké starosti.
0: Ano, ano.
1: To mě říkala Špandová, no. Takže mám jenom jednoho bratra.
0: Ano.
1: Ten má naštěstí 3 děti,
0: mm-hmm.
1: 2 kluky, no to jsou držíči, opravdu. Já jim říkám, vy jste Ferda Mravene z práce všeho druhu, se dvojmi dání. A fakt ti kluci dřou, oni mají firmu prostě, oni na co šáhnou, to spraví, veši natírali na kostele, víte, ve velkých kalovicích,
0: mm-hmm.
1: Tak tam natírali střechu, to je chráněné památkovým úřadem, ten kostel ve velkých kalovicích, to je starý dřevěný kostel, kde se ještě zvoní jako zemnic z kostela.
0: Aha, jo.
1: To dneska je už málo, že takových věcí. Měla jsem pěkné mládí, to se nebudu stěžovat. Před naprázdniny se nám vždycky sjelo 11 nás bylo bratranců a předsednic. Takže to si nebudu stěžovat. Měla jsem pěkné dětství. No, až na to, že jsme neměli děti, no, ale nebyli jsme sami, protože manželův bratr, manžel pocházel z 9 dětí,
0: uh-huh.
1: A taky byl bez dětí jeden jeho bratr.
0: Ano.
1: No, a taky to přežili a byli spolu šťastní.
0: Ano, ano,
1: takže
0: ano.
1: Jsme spolu, jak se říká, někdy, jak se říká, přijde bouřka, že pohádali jsme se, tu bývá v každém manželství, není pořád slunečno, že...
0: Každopádně to bylo vaše velké životní štěstí, tohleto, jo? A radost.
1: No, tak to bylo taky štěstí, že jsme spolu bezdětní vydrželi 30 let.
0: Ano.
1: Až přišel ten nešťastný covid.
0: Jo.
1: Manžel, když se dostal do nemocnice, tak bohužel za 2 dny zemřel. Potom mě říkal ten pan primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohli pomoct.
0: Jasně, že
1: ale
0: se stalo.
1: Ale prý neměl nějaké bolesti, nebo tak. A to už jsem měla štěstí, že my jsme měli prolejatý byt. A my jsme se tam velice s děti nestýkali, takže moc velice nikdo nevěděl v tom domě, že jsou tam sama a že jsem taky byla, jako měla jsem našli, jak dělali ty odběry, jo, že jsme měli oba dva ten covid, samozřejmě, když jsme žili v jedné místnosti.
0: Ano.
1: No, takže manžel prostě byli v karanténě a manžel to vydržel týden. A další týden z pondělí jsem se budila a manžel se oblíkal. A já říkám, kam jdeš, prosím tě, bez karanténě nemůžeme ani na krok.
0: Jo.
1: Já musím jít do práce. On byl zaměstnancem magistrátu, víte? A oni se starali o čistotu města.
0: Jo.
1: Tak to dneska jsou lidi bordelary, takže chodili a starali se o čistotu města. Takže on musí jít do práce, jo. já jsem mu neřekla ani ahoj, já jsem ho ani neviděla ze předu vlastně, jak seděl na té židli, tak se oblíkal, takže jsem mu neřekla ani ahoj.
0: Mm-hmm.
1: Já tušila, že ho vidím naposledy.
0: Jo, jo. Mm.
1: Tak prostě odešel a on neměl ani šatnu, jo, se tam přeblíkal v jedné budově ve sklepě.
0: Dobře, paní Lidko, tak tohle to už je zase trošku jiné ano, téma, třeba nějaké ty pracovní věci.
1: To nejlepší vám musí být.
0: No.
1: Nešel na noc, nepřišel.
0: Mm-hmm.
1: Mě to ptalo hlavou, že jsem mohl jako... No na druhý den zvonila policie.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem šla otevřít jenom v košuli a v županu. Normálně posvíš, jo.
0: Mm-hmm.
1: Jsem šla otevřít. Pak jsem prostě... Nevím, co se dělo. Byla jsem prostě měsíc v komatu.
0: Mm-hmm.
1: Když jsem se probrala z toho koma, tak jsem nemohla chodit, takže mě rehabilitovali.
0: Paní Lidko, já vás musím přerušit, nezlobte se, protože čas letí jen je neuvěřitelně rychlý. Rozumím, rozumím. Paní Lidko, poslouchejte mě chvilinku. Já vám moc poděkuju, musím poděkovat, jsem ráda, že jste se dovolala, že jste nám zavzpomínala tady na vašeho manžela. Jinak vám přeju samozřejmě všechno dobré, hodně hlavně zdraví, opatrujte se a budu se těšit zase v noční lince, jo? A tyhle ty zase další příhody necháme, až budou zase podobná témata, ke kterému se budou ty další příhody hodit. Moc děkuju a přeju všechno dobré, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: hudební vzpomínka na Hanu Zagorovou v podobě její písničky Kdyby se vrátil čas. No a během právě téhle písničky se k nám dovolal z Olomouce také Robert. Roberte, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak z jakého konce to vezmete vy, prosím, to naše téma šťastný může být člověk v každém věku?
1: Takže u mě to bylo asi tak, že první, co mě jako potkalo štěstí, tak když jsem šel s mojí paní na první rande, je to hodně let zpátky. A tehdy já jsem měl trému, to muži mají, prostě to byla taková osobní věc, já jsem nevěděl, jak to ženě říct. Ona říkala, tak vylož karty na stůl, tak jsem mi to řekl. A žena říkala, tak jestli tady máš míč, tak já ho nafouknu, budu tě hladit. A mám strašně rád, když mě holka hladí. Ono to udělala, já jsem se zamiloval. Okamžitě si jsme sedli a strašně jsem se s něho mazlil. Takže to bylo takový jeden okamžik, když jsem byl šťastný. Tak byl druhé, to bylo v roce 2003, tehdy jsme se vzali, to bylo na radnici, jeli jsme s koňma kočárem jako na radnicu.
0: No to je krása.
1: Byl, že jsme nechali doma prstinky a kamarád naštěstí to vyřešil, co se mnou chodí na bohoslužby, takže zehnal prstinky a jsem mu pozval dom na hostinu, takže to byl druhý šťastný okamžik.
0: Jo.
1: Tak byl třetí, to bylo v roce 24, to jsme se spolu se ženou nechali pokřtit oba, jako, protože oba byli věřící. Na čtvrté byl v roce 2005, to se mě tenkrát narodil syn, takže jsem měl obrovskou radost, že jsou táta a že mám syna.
0: Jasně, jasně. No tak jak vás tak pozorně poslouchám, tak vy máte spousty šťastných událostí, které se nedají zapomenout a ano, za které jste životu vděčný určitě, že jo?
1: No a pak uplynulo 20 let, no a pak přišlo takový, a to už je smutný, to tady není do tématu, no zkrátka jsem ovdověl, že nás to utopilo. No a teďka už je to rok a půl, mám kamarádku, je to moc prima holka. A mám ji moc rád, ona mě taky má ráda.
0: Tak to je dobře.
1: A říkám si, jako lepší mě prima kamarádku, než být úplně sám. Možná bude vážný vztah, možná ne.
0: Jasně.
1: A klidně se mě ptete.
0: Podle toho, co přinese život tady, jo?
1: Jo. Potřebujete něco zeptat, tak se klidně
0: zeptat. Já se nepotřebuji na zeptat, já vás ráda nechám vypravovat. Téma znáte, takže bych nerada dělala výslech tady. Každopádně můžete na sebe prozradit šťastné chvilky vašeho života, anebo třeba, co byste ještě rád, aby vám štěstí, jaké štěstí byste ještě chtěl v životě potkat, třeba na jaké téma?
1: No chtěl bych, aby ta kamarádka, kterou nebudu teda jmenovat, protože nevím, jestli by si to přála nebo ne, ale
0: rozumím.
1: Prostě mezi náma vznikl vážný vztah, ale když nevznikne, tak se spokojím s tím, že mám kamarádku. Já dneska paní Tuško, tak dneska mám taky radost. Ráno to bylo takový náročný, práci někdy to náročný je.
0: Jasně.
1: No ale dneska mám radost a víte proč?
0: No povězte.
1: Já jsem se modlil, já jsem věřící člověk, z Olomouce. A hádete, co? Už 3 hodiny tady lije ve městě a bylo tady děsný sucho, takže z toho
0: jo,
1: mám taky radost.
0: Takže máte radost, že se zalejou zahrady a tak.
1: Protože prší, tak jako jo, buďme rádi, bez vody není život.
0: Ano.
1: Takže
0: no tak výborně.
1: Takže se musí radovat tady z malých věcí. No a závěrem, protože nemám moc času, tak bych chtěl pozdrav paní Vlastičku z Krnova, potom paní pana Olina, paní Ludmilu, moc rád bych slyšel paní Ludmilu, tu jsem dlouho neslyšel, nevím, jestli je nemocná nebo co, takže bych ji moc rád slyšel. A moc vám teda děkuju, to je slušnost, že jste mě vzal. A nebudu se bavit o jedné zátěži, protože mě to jedna paní posluchačka vyčetla. Víte, co myslím, no vyhrál jsem zkrátka krásnou knihu v Českém rozhlasu, ale nebudu tu zátěž rozebírat. Bylo mi to vyčtený, nezlobím se, ta paní má pravdu. Když se o tím bavit, tak je do za dlouho. Tak moc děkuju.
0: Dobře. Tak, Roberte, mějte se hezky. Každopádně přeju všechno dobré, spoustu štěstí, ať se vám daří.
1: A pozdravujte si tu paní s tím špatným zrakem.
0: Dobře, mějte se hezky a děkuju za návštěvu, jo?
1: Lidi, dáte telefonní číslo, nevadí mě.
0: Dobře. Mějte se krásně, hezký večer. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce. No a teď už je tady u nás nachystána Eva Farna s Davidem Stipkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tohle písnička Dobré ráno, Miláno, a dovolal se k nám také Karel z Krkonoš. Karle, krásný večer i vám a zdravím do krásných hor.
1: Krásný večer všem, kdo poslouchají a komu se ještě nechce spát.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: Já jsem už teda dlouho nevolal, ale tak mě to tak jako to štěstí, no. No, já jsem 52 roku už šťastně ženatý s manželkou a my rádi, že jsme spolu a že jsme dva. No.
0: Jo.
1: A jinak raz jsem taky to dní štěstí, no, prožíval s tatínkem, že jsme ještě mohli spolu hospodařit. Už teda tady není, ale bylo to pro něj takový, jako, že ještě vrátila ta půda a
0: ano,
1: že jsme na tom spolu dělali, tak to byl, říkal, takový nejkrásnější roky jeho života, no. I když to byla taky dřina, nebo
0: no, jasně.
1: To hospodaření je mě práce a odříkání, ale bylo to pěkný, no.
0: A pro někoho to znamená opravdu celý život, že jo, tohle to
1: no,
0: prostě.
1: No, tak on to dělal celý život, nic jiného, jako neměl za zaměstnání víceméně, takže k tomu měl lásku a vztah, rozumíte.
0: No a vy hospodaříte tady stále?
1: Já už ne. Já jsem to teď jako dům tam popředal synovi nejstaršímu a jinak jako to hospodaření už nepozuju teda, jako nedělám, ale jako mám na to pěkný vzpomínky a dělal jsem to rád a ono to není možný do nekonečna.
0: Předal jste zase mladší generaci zkrátka teda, jo?
1: No, tak moc úplně zase to není tak, že by se tomu věnovali, ale možná, že se k tomu ještě někdo vrátí někdy.
0: Jasně. No tak v podstatě, teď jste zase v ideální situaci, že se můžete přijít podívat na kontrolu, na návštěvu a jenom se tak koukat, jak se jim, jak se jim daří eventuálně.
1: Všechno přes koleno, každý má svůj život a nemůžete diktovat nebo nějak, jako aby zase neřekli, no, tak já, my jsme si tak mysleli něco a ty jsi nám zkazil kousek života. Když to já myslím, že by neskazil, ale to nevíte, no.
0: Jo.
1: A já jsem chtěl říct, že se má člověk radovat z maličkosti,
0: ano,
1: nebo
0: ano.
1: Štěstí má být součást tomu štěstí jako, jako tomu za celý život nebo takovému, jako to téma nebo to, tak ono to má, by mělo být štěstí takových každodenních maličkostí, umět si to štěstí nějak vytvářet z maličkých okamžiků, setkání, já nevím, porozumění člověka s člověkem,
0: nebojte,
1: že ráno se probudí a má vedle sebe tu partnerku nebo cokoliv jiného, no. Já jsem byl rád, když jsem se setkal třeba s tou Evičkou Kulovanou, co psala ty verše, básně, tak na ní vzpomínám. Já nevím, jestli pamatujete, volávala taky do rozhlasu.
0: Já nevím, jestli jsme spolu mluvili.
1: No a tak my jsme spolu se setkali a to bylo moc pěkný. A taky se Radovanem Lukavským, když jsem se setkal, to bylo taky takový opravdu hezký setkání.
0: Jo, rozumím.
1: Toho mýho života, no. A já ještě píšu těch pár veršů, víte o tom, že jo?
0: No já se těším, že pro nás určitě zase máte nějakou krásnou chvilku poezie.
1: Ne takovou chvilku poezie, ale to je jenom, ať bych vás dlouho nerušil.
0: Nerušíte, já jsem ráda, že jste se zastavil.
1: Neštěstí, jo? Můžu?
0: No je, můžete.
1: Jdou nám vstříc dny štěstí, toužíme si o ně říct. Poprs barvami slunka, ozdobená luka, vezmi do dlaně kousiček z ozdobené stráně, ten kraj své malíře k plátně. Zadívej se na horizont obzorů, tam obloha se zemi se objímá. Dny štěstí člověk s přírodou prožívá. A kde si v dáli zableskne se právě spojené štěstí lidské rámě, poslané štěstí trávě, lásky z mokré a vyplašené laně, než štěstí voda smáčí, mokrá skálo osvěžené jehličí, mraky se nad námi tyčí. K čemu to vlastně všechno je? Pro dny štěstí, kdy člověk nehrozí pěstí, prostě šťastný je. tak to je jenom taková chvilka.
0: No krásná chvilka poezie. Moc vám děkuju, Karle. Jinak samozřejmě přeju krásné dny a ranec štěstí.
1: A sluníčko, teda ještě nám taky nějaký ten verš možná napíše, ale už musíme počítat s tím podzimem.
0: Já vím, je to tady trošku, ano, ano.
1: Za každou nitrou. Protože už opravdu to léto dává nám takovou konečnou skorotečku.
0: Ano, no. Ano, trochu nám mává.
1: Ten má taky na to nárok, tak musíme to tak brát.
0: Přesně tak.
1: Děkuji vám hodně zdravíčka a děkuji, že jste mě.
0: Děkuji za všechny, mějte se hezky, Karle, a budu se těšit zase příště naslyšenou. Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Kex a písnička Víš. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě do Štemberka Bohumíra. Krásný pozdní večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Tak vás moc zdravím. Co vás tak napadlo, když jste slyšel, Bohumíre, naše téma, jestli šťastný může být člověk v každém věku? Přišlo si k vám štěstí třeba i opakovaně, nebo ho hledáte, či ono vás?
1: No, dneska bylo takové štěstí asi před hodinou.
0: No.
1: Jsem seděl v kuchyni, tak říkám manželce, teď slyším takové rámus, co to je. A manželka říká, když jsem ti říkala, prší tam.
0: Jo.
1: Představte si, tady tak dlouho nepršelo.
0: Tak jste rádi.
1: A já jsem týblu bral vodu na zalívání.
0: Jo.
1: Tak kolikrát sedím u stolka po třešní a loučám si pískové oříšky, jako já.
0: Ano.
1: A furt si říkám, kdy zaprší. Nemělo tady dneska pršet, ale zapršelo.
0: Mm-hmm.
1: No to je štěstí pro mě. No jináč vám řeknu, já mám štěstí celý život.
0: Jo, tak to je dobře.
1: Já kolem sebe.
0: Ano,
1: kolem
0: ano.
1: Dobré lidi. A co jsem to chtěl říct? Narodil jsem se v válce a takže jsem měl veselé dětství, dobré dětství, no pak ta práce, jako životní práce, ta utekla jak voda, no našel jsem si dobrou ženu.
0: No to je dobře.
1: To je štěstí pro život.
0: Uh-huh.
1: A na stáří, když jsem přišel do důchodu, a ještě vám řeknu, docela nedávno jsem byl překvapený, že jsem dostal pozvánku, dneska jsme měli takový sezení v kulturním domě,
0: mm-hmm,
1: pro ty, co dovršili 80 let.
0: Ano.
1: 85, no výroční týhle, narozeniny, tak jsme byli pozváni starostou města, vedení města.
0: Jo, jo.
1: Na takový posezení. A já jsem vám byl překvapený, když jsem byl platit popelnice, že já jsem, že ti 80-letí jsou výjimuti z toho placení těch popelnic. No to je taky štěstí.
0: Další štěstí, no vidíte to.
1: A na starý kolena, když jsem přišel do důchodu, jako, tak jsem si tak, jo, mám elektrokolo, jezdil jsem po svém kraji, za přátelema a podobně, tak jsem začal psát články.
0: Aha.
1: O našem okolí, o našem, o když dlouholetým panu učitelovi třídním, při srazu, on má 92 let.
0: Uh-huh.
1: A tak, no a potom o pěstounství, o našem okolí, no a teďka to pokračuje dál. A už mě vyšlo 12 článků, tak mě to jaksi nabíjí,
0: uh-huh,
1: a mám snahu zase něco zajímavého napsat. Ono to není tak jenom lehký něco napsat, já toho popíšu, ztratím u toho času, ale mě ten čas jako nevadí, jako víte. Já
0: jo, jo, rozumím.
1: Manželka vytusuje sudok a křižovky a já zas
0: svoje
1: vytusuju a trhám, mačkám papíry. Než to napíšete, já bych nenapsal nějakou kravinu, protože to se vám pak lidi řeknou, vás potkají, řeknou, ty jsi děl teda to zčátý, to jsem si hned myslela, jo. To je dobrý článek a kdyby napsal nějakou kravinu, tak řeknu, prosím tě, co jsi tam psali, to není vůbec pravda. Tě? A tak to vy znáte to.
0: Jo.
1: A pak mám štěstí, se už dlouho jsem se netypli mě, kolikrát mám 16krát jako pokus zatelefonovat do noční linky.
0: Mm-hmm.
1: Mě, jako je to zabraný, já, nebo není to zabraný. A pak se tam, ať voláte, jak voláte, není možnost se spojit.
0: Jo, někdy je to zakletý, ano.
1: Ano, to já mám štěstí. Já vám za něj děkuji. Tak to je.
0: Takže jste vlastně podřino sečteno spokojený, šťastný člověk ve svém životě.
1: Ano,
0: to je dobře.
1: Velice dobře, paní redaktorko.
0: Tak, já moc děkuji za návštěvu, za pozdravy, za pochvalu. Ať se vám daří samozřejmě, Bohumíre, i nadále. Přeju hezké dny a budu se těšit zase v noční lince naslyšenou. Dobrou noc, mějte se moc hezky. Ano, to je pravda, vody není nikdy dost.
1: Mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

snímá, se má. Půlnoc klepe na dveře, ale ještě před půlnocí a než se přehoupneme s muzikou do nového dne, se podíváme do pošty za všechny odkazy, které dorazily. Doposud mnohokrát děkuju a Milan z Valašska třeba píše: Ahoj Jitko, ahoj všem ponocovatelům. Mám za to, že špička štěstěny mě je naplněna teď v letech dokonale. A k tomu mi stačí především pár věcí, které se dají získat denodenním chováním i k sobě, i k svému širokému okolí. A to je pokora, přátelskost, pravda, poctivost a láska. Toho lze dosáhnout, nebo lze to dosáhnout, být šťastný i bez průměrného platu, majetku, lží a nebo dezinformací. A pokud se umí lidi zbavit v denním žití těchto čtyř vlastností ošklivých, mohou být přece šťastní. No a já jsem šťastný i díky noční lince, jen tak dál, vážení. Tak tolik Milan z Valašska. Milane, moc děkuju. Přeju stále všechno dobré, jinak psát můžete stále na náš web rozhlas.cz/linka. No a teď už je nachystán Michael Jackson a za dveřmi stojí nový den. No.

0: písničkou od popového krále Michaela Jacksona jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, jupiterský veselý, s datem už 10. září. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den opravdu vydařený, usměvavý, radostný, abychom si jej užili podle svých představ. Pokud vás čekají pracovní povinnosti, tak ať jde všechno dobře od ruky. Pokud máte den nějaký volný, procházkový, výletový, tak si jej taky moc a moc užijte. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma Šťastný může být člověk přeci v každém věku. No a co vy? Potkalo vás štěstí v momentě nebo letech, kdy už jste v to ani nedoufali? Jaké štěstí vám přišlo do života? Byla to láska? Splnilo se vám přání z dětských let? Splnili jste si sen, který vás učinil šťastnými až v pozdějším věku a museli jste na své štěstí třeba dlouho čekat? Každý máme nějaké sny, nějaké touhy a také nějaká přání. Někomu se splní záhy a celý život má naplněný láskou nebo vysněnou profesí, jiný na splnění svých snů a tužeb čeká. Někdy vás potká štěstí ve chvíli, kdy už jste v to třeba ani nedoufali a je jedno, jestli nám je 40 nebo 80. Jste šťastní nebo na své štěstí, ať už jakékoliv teprve čekáte? A co vám chybí ke štěstí? Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Když se narodíme, a dovolal se Pepíno z Valašska. Pepíno, krásnou noc vám přeju, moc vás zdravím.
1: Teď vám přeju a i posluchačům. Děkuju. Jsem rád, že jsem se dovolal. A hodně zdraví hlavně. Tak o štěstí. No, štěstí, že jsme se dožili. Posledního srpna jsem 80 roků se dožil.
0: No, krásné narozeniny přeju.
1: Ale to děkuju. Ale to nejhlavnější, čekám na manželku, protože po 2 rokách byla na operaci tyčelního kloubu a v pátek už by se měl dovést domů, takže to bude radostné, takže všechno se povedlo, takže bude mít už po bolesti a
0: ano.
1: Bude pomalu, budeme rozcvičovat.
0: Cvičit pomalu, chodit a tak, to víte,
1: no,
0: že jo.
1: No. Jo. Takže, no a teď jsem, to je už takové mimo zdraví, když jsem sám, že tak se mě podařilo, trošku trnek se urodilo, tak jsem neuhodné to, co jsem dělal s trnkama.
0: No, co pak asi?
1: No.
0: Už to kvasí?
1: Ne.
0: Ne?
1: Paní povídla.
0: Jo, povídla, no se, jo. Ty musí být taky, ty jsou zdraví a jsou dobrý samozřejmě na mnoho věcí.
1: 20 litrů povídal.
0: Pánečku, spotřebujete to nebo rozdáváte, prodáváte?
1: Ne, neprodávám, paní, když tak to daruju, to jako ne, není pro mě, peníze nejsou pro mě na prvním místě, takže rozdám, tak jak rozdávám frgály, tak rozdávám vajíčka, takové ty domácí produkty, že? Takže ten člověk má z toho radost, když to někomu dělá radost. Já.
0: No je.
1: No,
0: tak to je dobře.
1: Takže a čekáme na déšť, že u nás teď ještě ne.
0: Zatím nic?
1: Že v Olomouci už prší, ale u nás ještě nic, ještě sucho. Že? Ale tak chtu kopat zemňáky, tak by bylo dobré, když to trošku zalije, aby to šlo lehčí, že? No, takže takové, také běžné věci, no tak hlavně, že to je, no.
0: Takže mám pocit, že na Valašsku jste spokojený a žijete šťastný život, je to tak?
1: Jo, my jsme tam na samotě, takže máme klídek.
0: No krása. Z
1: těch hřivařů není, takže máme ještě větší klid. Ani hafery nebyly, takže bylo to... Nemusel jsem po nikem uklízat, sbírat, víte, odpadky. Ale jinak jako v pořádku. Ale chcel bych sem pozdravit paní Vlastičku z Krnova.
0: Dobře.
1: Po dlouhé době jsem ji slyšel.
0: Ano.
1: To je rodačka z Karlovic, ona přes kopec jako k nám to je, takže no a takže co jiného. Takže jsem ten měsíc a půl válčil sám, že a tak ze zvířaty ten den uteče. To
0: no to věřím, že máte pořád co dělat od časného rána.
1: Já s koníkem jezdím ještě do lesa, takže takže s ním musíte každý den vy to vyjet, že? Takže to ten, takže je to všecko. Tak musí se člověk udržovat, že? Trošku v pohybu.
0: To je pravda, no, ano. Přesně tak. Dobře, Pepíno, no tak vám moc děkuju. Vaší paní hodně zdraví, úspěšnou rehabilitaci, ať se vám daří. Přeju krásné počasí na Valašskou, užijte si to tam, užívejte si to tam.
1: Děkuju a hodně zdraví.
0: Nápodobně.
1: Jo, držte se. Děkuju za relaci.
0: A budu se těšit zase příště, že nás navštívíte, ano? Tak hodně štěstí, děkuju. A mnoho všeho dobrého. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl samozřejmě Karel Gott a Vltava v jeho podání. No a dovolala se paní Ema z Javorníku. Emo, krásnou noc přeju.
1: Vám taky všem posluchačům a hlavně bych chtěla pozdravit paní Skrova, nevím jméno, takom, která pochází z Balak. A takom ten Pepino, co ma volala přede mnou, mrzí mě, že neřekl, z kama pochází z Balak, protože já jsem Balaška.
0: Jo. Tak třeba nám to příště prozradí. Tak můžeme prosím k tématu? No, šťastný jo. Může být člověk v každém věku. Jak jste na tom? Co byste ráda? Čekáte na štěstí? Nebo už přišlo?
1: No, přišlo před 25 letama. Když jsem po pěti letem rozvodu potkala svého manžela.
0: Ano.
1: Už jsem tady říkala, díky pošťačce, která mi představila tatínka, jsme se seznámili. Všichni říkali, že když jsme podali ruce, dali pusu na týkání, tak to byla tetovka. Získala jsem perfektního tatínka pro své dva syny. Díky němu jsem získala dceru, vnuky a pravnoučata už máme.
0: No to je krása.
1: Když manželovi je 75, 76 už letos,
0: ano,
1: je,
0: ano.
1: Já to řeknu, já se na to nestydím. I když se na to nevím, necítím, mě je 66 letos, ale my si ten život prostě užíváme.
0: To je dobře.
1: Chodíme do společnosti, máme, já jsem hospodská, přijedou ke mně turisti do Jeseníku, já jim dám prospekty Javorníku, oni do Javorníku přijedou a říkají, váš zámek, vaše vrchleby, tančírna, to prostě radši udělali, úžasné. A už jsem se s takovýma párama seznámila. Takom skromně říct, že u mě 4 dny byli hosté u mě doma. Perfektně lidé prostě. A jsou úplně nadšení z nás, z okolí a říkají, to vůbec neznáme, to jsme v životě neviděli, že je takového krásného tady, jako na Jesenicku. A
0: jasně.
1: A tím úplně žiju. To jako... A hlavně žiju tím, že mám perfektního manžela.
0: Jo, jo.
1: Výborného tátu pro své dva syny, už dospělé. Získala jsem dceru, vnoučata, pravnoučata. Prostě mě to... Každý... Já si myslím, že v každém věku to štěstí člověk potká, když chce.
0: Když ho taky vidí, že jo? Někdo štěstí nevidí, když za ním přijde. Někdo pořád má pocit, že ho štěstí nemůže najít a ono už dávno je u něj.
1: Ne, když mě moje pošťačka seznámila s tím tatínkem, to byla náhoda čistě.
0: Ano.
1: A viděla jsem tu výšku 2 metry, já 1,60 m. To byla tutovka prostě. To jsem viděla, že to je moje krevní skupina, protože my se vždycky líbili vysocí. Můj tatínek měl skoro 2 metry,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: Bohužel nás bylo 8 dětí a na mě zbylo už 1,60 m jenom. Ale moje mladší sestra o 3 roky, tak to má 1,80 m. Takže co tatínek na mě ušetřil, tak to dal té nejmladší sestře asi. Říkám, jsem dělal jako srandu, jo? Říkám, večko. A prostě já, když můj první manžel měl 2,10 m, no ale bohužel to je jedno. To už skončilo, to skončilo díky mojí kamarádce.
0: Ano,
1: a
0: ano.
1: Jsem potkala od mojí počtačky manžela.
0: Jo, to už jsme říkali, paní Amo, to už jsme říkali, nemusíme tolikrát opakovat, prozraďte. No, je ještě něco, co byste si přála, co se týče štěstí?
1: Já mám štěstí to, že mám super manžela.
0: Ano, dobře. Takže já vám moc přeju. Jo, já vám moc přeju, ať se vám krásně žije s vaším mužem, ať vám to všechno klape, ať jste se rádi spolu.
1: My žijeme 25 let spolu.
0: No, nádhera, ať vás baví práce.
1: Ale chtěla jsem se zeptat.
0: No.
1: Jenom tak zajímavost, jaký je u vás počasí?
0: Na večer pršelo a teď nevím, je tam tma, ale pršelo trochu.
1: No, tady je bouřka strašná.
0: Jo, no tak vidíte, budete mít taky zalito. Jo. Dobře. Tak paní Emo, děkuju moc krát a zdravíme do Javorníku. Mějte se hezky.
1: Taky a zdravím všechny posluchače a to Pepína mě mrzelo, že...
0: Dobře, vyřídíme. Mějte se hezky. Naslyšenou. Dobrý večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miky a Vaby Hryvolovi, no a jejich písnička Tereza. No a teď máme na telefonu paní Vlastinu Skrnová, krásnou noc, Vlastino, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer. Šťastná, že jsem se dovolala.
0: Tak to je dobře, když jsme u toho štěstí, že takhle pěkně začínáme.
1: No, když mě volá tolik balaků, tak jsem tak šťastná, že mám šťastný den i nešťastný.
0: Mm-hmm.
1: A šťastný pozdravuju Milana, který ho ještě nezná, nevím, co je.
0: Mm-hmm.
1: A hlavně Pepína.
0: Ano.
1: Děkuju mu za pozdrav.
0: Dobře.
1: A pozdravuju jeho paní a se jí daří a se jí to všechno
0: hojí.
1: Ano. A v pořádku. A může zase jezdit s koníčkem po balakách.
0: Přesně
1: a
0: tak.
1: A úplně jí to závidím.
0: To jo.
1: Je moje... Moje rodné místo.
0: Mm-hmm. Tak paní Vlastino, prozraďte, co vy a štěstí přišlo za vámi v životě, našla jste ho?
1: Co?
0: Štěstí, jestli jste našla, no.
1: Štěstí jsem žádné nepoznala, pořádné.
0: Neříkejte, že celý váš život je smutný.
1: Vzpomínat.
0: No.
1: Ale akorát to jsem naštěstí, že jsem v životě poznala strašně moc lidí.
0: Hodných, dobrých lidí.
1: Moc, a mě taky. Přátel hrozně moc.
0: No vidíte
1: já
0: to.
1: Já jsem v klubu Frekvence 1.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže to víte, že na ty srazek to byl nádhera úplně.
0: Ano.
1: Jenomže teď jsou tak špatná. Dneska jsme byli venku.
0: Jo.
1: Přišli jsme doma, večeřeli jsme se. Ona se je unavená, že je nějak blbě, že jde dom. Tak šla a za 10 minut už jsem na ní volala a přijde, jsem spadla na zem.
0: Jej.
1: Normálně z vozíka jsem spadla na zem, ruku mám teda
0: oteklo.
1: Přištanou, no.
0: Jo.
1: A museli přijet hasiče mě zvednout, já jsem se nemohla zvednout.
0: Jej.
1: Ale dopadlo to dobře, že musím do nemocnice.
0: Tak to jsem ráda, že to teda skončilo
1: to
0: jenom modřinou.
1: To budu sice pajedat chvíli, ale... Člověk to vem, když už vůbec nechodím, tak,
0: jo, tak to
1: už mě nevadí, tak... na tom vozíku to vydržím.
0: Ještě, že to aspoň takhle dopadlo, jestli si nic neudělala vážného. No tak samozřejmě paní Vlastino přeju hlavně hodně zdraví, protože i to je velké štěstí.
1: Ještě za pozdravuju Roberta, ten nikdy na mě nezapomene.
0: Já vím. Mm-hmm.
1: No, to je zlatíčko moje a s tím svým synem. To jsou zlatíčka.
0: Ráda vyřídím, to víte, že jo. Tak se opatrujte, mějte se hezky.
1: Taky,
0: ať se vám dobře spí.
1: Ráda.
0: A ať jste v pořádku, jo? Mějte se hezky. Krásnou dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla skupina Opět a Radeček. Dohráli jsme, dospívali jsme a na telefonu máme paní Janu Zírková. Jano, krásnou noc vám přeju.
1: No, taky nápodobně, paní Jitko, krásnou dobrou noc i všem posluchačům.
0: Ráda vyřizuju a děkuju. Tak Jano, co vy? Už si k vám našlo štěstí cestu, tak jak jste si představovala a přála?
1: No, ano, ano. A já bych se chtěla zmínit o tom, že takové štěstí mě čeká vlastně ne tenhle, ale pak příští víkend, protože to se poprvé, a doufám, že ne naposled, vlastně budu účastnit takové krásné akce, což je kočárkování historických kočárků.
0: Co pak to je?
1: No, to je vlastně takový sraz historických kočárků. Můžou to být vlastně kočárky naší země a i vlastně ostatních zemí.
0: A jako kočárky na panenky nebo na děti?
1: Ne, jakoby na děti, ale vlastně v těch kočárcích samozřejmě můžou být živé dětičky, to ano,
0: jo.
1: Ale převážně tam budou takové realistické panenky, no, které vypadají jako děti živé, no.
0: Aha, no tak to bude krásný.
1: Jo, moc se na to těším, protože vlastně poprvé toho zúčastním a ostatní ročníky jsem viděla teda podle fotek jenom zatím, ale vypadala to moc pěkně a já teď, když se budu účastnit naživo, tak to bude, myslím, úplně o něčem jiném. Já se moc těším, no.
0: No je, to si myslím. A kde to bude? Prozraďte nám.
1: No, bude to v Chomutově a já bydlím vlastně v Jirkově, což je
0: kousek relativně.
1: Kousíček, no.
0: Ano. No tak to si to moc užijte a ať vám vyjde počasí samozřejmě a ať je co k vidění zkrátka všechno.
1: Děkuju, no a pak ještě bych dodala asi, že jsem taky šťastná, když vidím, že lidé v mém okolí, bojí takhle všeobecně, co znám, tak když vím, že jako jsou šťastný a nic se netrápí, ať už zdravotního nebo duševního, tak to taky, no, protože to jako opravdu není pěkný vědět o někom doma nějaký takovýhle svízel, ať už jakékoliv charakteru, tak to je pak takový smutný, no. Takhle to musíte pozorovat a nemůžete třeba těm lidem pomoct, no.
0: Ano. Takže v podstatě ale máte pocit, že štěstí ví, kde bydlíte a kam za vámi přijít, jo? Vidíte ho.
1: Jo, já bych asi řekla, že přibývajícími léty jsem šťastnější než dříve, no.
0: No tak to je krásné zjištění. Jo.
1: Asi jo.
0: Je něco konkrétního, co byste si tak přála? Ani nemusíme prozrazovat, samozřejmě, pokud nechcete. Ale jestli si tak na něco myslíte a říkáte si, třeba budu mít štěstí a klapne to.
1: Jo, tak to určitě takových věcí je spoustu. A jak se říká, prozrazovat by se to nemělo, jinak to pak nesplní. A hlavně asi nejvíc to je to zdraví, no.
0: No tak jasně, od toho se všechno odvíjí.
1: Mám jakýkoliv věku, jak jste, tak to je vlastně jedno, no. Hlavně, ať jste zdraví, protože pak, když nejste zdraví, tak bez toho není nic, no.
0: Jde to pak všechno hůře a pomaleji a zkrátka. S většími těžkostmi, to je pravda. Dobře, Jano, no tak taky moc děkuju.
1: No, já bych se ještě závěrem teda dovolila pozdravit paní Inku, to je taky velká příznivkyně kočárkování.
0: Jo.
1: A paní Janus Alejzová a všechny ty linkaře, ať už se známe nebo neznáme, no, tak všechny zdravím moc.
0: Ráda vyřizuju a užijte si kočárkování a budu se těšit, že se zase uslyšíme v Noční lince. Mějte se moc hezky.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar a někdo třeba doplní, že láska je největší štěstí. No a máme na telefonu paní Magdalenu z východních Čech. Tak, Magdaleno, prosím.
1: Krásný dobrý večer přeju všem.
0: Krásnou noc taky vám přeju, ano.
1: A děkuji za toto téma, je to téma boží od bohyně, takže sice láska je největší dar, ale myslím, že k tomu patří i to štěstí.
0: No jo.
1: Já si dovedu jako v uvozovkách vyrobit štěstí, když je člověk smutný, tak si najde něco,
0: jo,
1: co ho může udělat šťastným.
0: No to je krásný recept.
1: Pochopitelně, že šťastný mě udělali v narození dcery a narození vnoučat.
0: Jasně.
1: Ale já vzhledem k tomu, že jsem taková kočna, miluju děti. A vzhledem k tomu, že bydlím blízko školky, tak chodí dětičky na procházku, já se s nima zdravím. A to mi dělá šťastnou a říkám si, jaký my máme štěstí, že tři naše děti jsou šťastní. A nesmíme být hostejný, a to mě teda hrozně mrzí, když čtu v novinách, že někde rodiče nebo očímové hlavně napadají děti a dokonce, že je i u smrti. A neměli bychom být hostejný a hned, jak člověk něco takového vidí, hned to nahlásit a prostě bojovat za to dítě, když není schopná matka.
0: Dobře, takže zpátky k tématu. Za vás vlastně vaše velké štěstí jsou vaše děti a vnoučata a z toho se velmi, velmi radujete. Je to takové naplnění vašeho života,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, ano, jako prostě, když mohu někomu pomoct a vidím, že jsem tomu člověku pomohla, takže to mi dělá radost. Ale mě dělá radost i hezká písnička, hezký slova.
0: No to je dobře.
1: Radost, když v rádiu vašem je tam, jsou tam děti a říkají prostě na různý téma, ale jo, rádio.
0: Jo, jo, já vím, ano, ano.
1: A jestliže se mě podaří, abych dělala čtecí babičku ve školce,
0: no,
1: tak jsem taky tohle chtěla zavíst.
0: Tak na to se těšíte, že budete dělat čtecí babičku, budete číst,
1: ano,
0: pohádky.
1: Ano, těším se na to a hlavně, aby mi to vyšlo kousek od baráku, mám kousek školku,
0: aha,
1: abych nemusela daleko nikam chodit.
0: Rozumím.
1: Protože takový to přátelství už stařený a těch malých dětí je stejně nejkrásnější.
0: A už jste se tam byla podívat, už jste se tak nějak domluvila na té spolupráci?
1: Ona se dělá rekonstrukce školky.
0: Jo.
1: Takže děti chodí někam jinam a čekám, že to teď dodělají tenhle měsíc, že už buď školka nebo nemocnice.
0: Ano.
1: Ale na mě jako srdce to asi nedovolí, protože tam bych jako přístupu už by mě tak vysuzují.
0: Jo, takže radši tu školku, abyste zase měla třeba něco jiného.
1: No, to těším, protože děti je nejvděčnější prostě dar. Který člověk může od tohoto světu dostat. Tak přeju hezký večer.
0: No nápodobně, paní Magdaleno, držím vám palce, budu se pak těšit, až nám povyprávíte, jak si tam s dětmi vedete, jak si to užíváte, zkrátka. No a držím palce, ať to všechno klapne brzy a ať se dočkáte tohoto svého dalšího štěstí.
1: Ano, moc děkuji.
0: Já
1: a vám
0: děkuji.
1: Taky přeju hodně štěstí.
0: Děkuji moc krát. Mějte se hezky a zase příště v Noční lince. Děkuji. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. Pomalu jdeme do finále středeční čtvrteční noční linky a pojďme do pošty, protože jste hojně psali a já za to moc a moc děkuju. No a třeba paní Zdena z Pardubic k tématu nám píše toto. Já jsem prožila největší štěstí ve svých 20 letech, kdy se mi postupně narodil jeden a pak druhý syn. Druhé štěstí před rokem, kdy mi paní doktorka sdělila, že ta zlá nemoc je zvadnutá a já budu opět zdravá. Tak tohle jsou moje největší štěstí. Jinak všechny zdravím a přeju všem hlavně zdravíčko. Paní Zdeno, moc vám děkuju a přeju vám také hlavně pevné zdraví a ať se vám daří.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak tolik pomyslná kytka od skupiny Brontosauři a ještě je tu jeden pohled do pošty. Pavel ze Židluchovic dodává k tématu. Dobrý večer, Jitko. Já se snažím být už šťastný s tím, co mám. I když to není mnohdy snadné, tak vím, že na to nejsem sám, což ne každý třeba může říci. A když bude dobře i finančně a po stránce zdravotní, tak to budu ještě šťastnější. No a to všechno přeju také všem. Dobrou noc. Tak přátelé, protože jsme se dopracovali v čase i prostoru na konec noční linky, tak se patří poděkovat vám všem za pozornost, za společnost. Přeju vám, nebo nám všem, aby to štěstí k nám přicházelo, abychom ho viděli, abychom taky pro to štěstí, které si přejeme, dokázali mnohé udělat a především nám přeju spoustu radosti nám všem a také samozřejmě mnoho zdraví. Jinak děkuju mnohokrát, přeju dobrou noc, pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli bdít, máme pro vás spousty dalších krásných pořadů. No a já děkuju moc, loučí se Jitka Lukešová a přeju dobrou noc.

které zná. Tou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy zase po čase naše divadlo dnes s Karlem Čapkem. K němu je vždycky proč se vracet, vidíte? A navíc kromě Karla Čapka bude naším dalším hostem ve všech vybraných ukázkách pan Rudolf Hrušinský. Máte se na co těšit a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ještě než se dnes vrátíme ke dvěma detektivním povídkám Karla Čapka, tak nejprve jedno jeho vyznání divadlu. Divadlu, které poznal jako autor, dramatik i dramaturg. No a právě tomu dovolilo popsat ten originální pohled do zákulisí, kam divák běžně nevidí, s humorem a nadsázkou. Ale taky, jak jinak, s velkou láskou a úctou k jevišti a ke všem kolem těch prken, která znamenají svět.
2: Ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích vzniká ovšem hra mimo divadlo na psacím stole ctižádostivého autora. Do divadla vstupuje poprvé, když se autor domnívá, že je hotová. Ovšem záhy, asi za půl roku nebo tak, se ukáže, že není hotová, neboť v nejpříznivějším případě putuje potom zpět k autorovi s výzvou, aby ji zkrátil a mimo to předělal poslední akt.
3: Z jakýchsi tajemných příčin je to vždycky poslední akt, co se musí předělávat. Právě tak, jako vždy je to poslední akt, co na jevišti určitě selže a v čem kritika se vzácnou jednomyslností objeví slabinu díla.
4: Je na podiv, že dramatičtí autoři přes tyto neodchylné zkušenosti trvají na tom, že jejich kus má mít vůbec nějaký poslední akt. Prostě neměly by být psány žádné poslední akty.
5: Nebo by se měl poslední akt zásadně odříznout, jako se uřezává ocas buldokům, aby jim nekazil postavu.
3: Nebo by se měl hrát kus obráceně, s posledním aktem na začátku a s prvním aktem, který vždy je uznáván za nejlepší, na konci.
4: Zkrátka něco by se mělo stát, aby z divadelních autorů byla sňata kletba posledního aktu.
2: Když tedy je poslední akt dvakrát nebo třikrát seškrtán a předělán a kus přijat, musí se v divadle po jistou dobu uležet, ano?
5: No jistě. Nabývá tím větší zralosti a jaksi načpí divadlem.
4: Musí nějakou dobu ležet také proto, aby se pak mohla ohlašovat jako dychtivě očekávaná novinka.
3: Když se tedy kus dostatečně uleží, začne poněkud jakoby páchnout. A to už se s ním musí ven.
4: Klárma, ty, stalo se mi něco nečekaného.
3: Ale, a co pak se ti přihodilo?
2: Ovšem, nežli se začne zkoušet, musí být kus obsazen. A zde učiní autor cenou zkušenost, že věc není tak jednoduchá. Má tam, dejme tomu, 3 dámy a 5 pánů. A na těch 8 rolí si vybere 8 nebo 9 nejlepších hvězd, kterými divadlo disponuje.
5: Dobrá, ten návrh podá přidělenému režisérovi a věc putuje, jak se říká, nahoru. Nyní se však ukáže, že...
3: Za prvé, paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli.
2: Za druhé, pan E nemůže dostat hlavní roli, musí dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G.
3: Za třetí, paní B vrátí roli, kterou jí autor přidělil s uraženým protestem, tohle přece pro ní není.
5: Za čtvrté, místo Hamleta by pan E mohl náhradu dostat 5. roli, ale po hříchu ji vrátí, na dosmrti dožera na autora, že mu nepřidělil 4. roli, jež přece patří do jeho oboru.
3: Za páté, slečna C nemůže dostat roli, jak si autor přál, protože měla roli v minulé premiéře a musí se zaměstnat slečna D.
6: Za šesté, pan H se musí šetřit, protože je nachlazena následkem jakéhosi konfliktu se šéfem činohry.
5: Za sedmé, pan K nemůže hrát roli číslo 7, protože tu není nikdo lepší na vrácenou roli číslo 5. Není to sice jeho obor, ale on to přinese.
2: Za osmé, 8. role telegrafní posel se obsadí se zvláštní ochotou zcela podle přání autorů.
3: Od té chvíle, kdy jsou role rozdány, rodí se uvnitř divadla dvoje mínění. Jednak, že jsou v tom kuse krásné role, ale že jsou špatně obsazeny. Jednak, že tam jsou špatné role, ze kterých se nedá nic, ale zhola nic udělat, i kdyby si dal člověk nohu za krk.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekané.
3: A co se ti přihodilo?
5: Režisér, jemuž je kus přidělen, vychází z rozumného předpokladu, že se musí kusu pomoci na nohy, jak se říká. Čili, že se musí udělat jinak, než jak to autor nadrobil.
2: Já jsem si, víte, pravý autor, představil,

0: představoval takovou tichou komorní hru.
1: A to by nic nebylo, odpovídá režisér. To se musí hrát úplně groteskně.
0: Klára, to je taková zakřiknutá pasivní bytost.
1: Co vás nemá? Klára je vyložená sadistka. Koukejte na stránce 37, jí říká Daneš, nemuč mě, Kláro. Přitom se bude Daneš svíjet na zemi a ona bude stát nad ním v hysterickém záchvatu, víte?
0: Ale tak jsem to nemyslel.
1: Víte, to je zrovna ta nejlepší scéna. Jinak by první akt neměl akčlus.
0: Scéna je obyčejný měšťanský pokoj.
1: No ale musíte tam mít nějaké schody nebo balkon.
0: A k čemu balkon?
1: Aby na něm Klára mohla stát, až zvolá nikdy. I ten moment se musí vyzvednout, chápete? Aspoň 3 metry vysoko. A potom z něj skočí ve třetím výstupu včela.
0: No proč by z něj skákal?
1: A protože tam máte poznámku, vpadne do pokoje. To je jedno z nejsilnějších míst, víte, ta hra potřebuje trochu víc života. Vy jste přece neměl na mysli nějakou tuctovou konvenční utáhaninu, no ne?
0: No to se rozumí, že ne.
1: No tak vidíte, žádný strach, mistře, vemu to pevně do ruky, přijďte na čtenou zkoušku.
0: Ne, nedělejte to, radím vám, jste-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, nechoďte na první neboli čtenou zkoušku, je to zdrcující dojem.
2: To se sejde 6 nebo 8 herců, vypadají na smrt unavení, zívají a je jen zima. Stojí nebo sedí v hloučcích a polohlasem kašlají. Tato pochmurná a bručivá chvíle se vleče asi 30 minut. Konečně režisér provolá.
1: Tak dámy a pánové, začneme.
2: Na smrt unavený sbor se rozsadí u rozvyklaného stolu.
1: Poutnická hůl, veselo hra o třech dějstvích. Začne předčítat režisér, načež rychle odbreptá scénář. Chudobný měšťanský pokoj, vpravo dveře do předsíně, vlevo do ložnice, uprostřed stůl a tak dále. Vstoupí Jiří Daneš.
0: Nic.
1: Kde je pan X? Co pak neví, že máme čtenou zkoušku?
2: On zkouší na jevišti.
1: Tak budu číst jeho roli já. Vstoupí Jiří Daneš, Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Klára.
0: Nic.
1: Tak sakra, kde je Klára?
0: Nic.
1: Kde je paní Y?
2: Možná, že stůně.
1: Tak budu číst jeho roli Kláry. A honem, jako by ho někdo honil, odříkává dialog Jiřího Daneše a Kláry.
2: Nikdo ho neposlouchá. U druhého konce stolu se rozvíjí tichý hovor.
1: Vstoupí Katuše.
0: Nic.
1: No tak. Slečno, dávejte přece pozor. Vy jste Katuše, ne?
3: Ano, já vím.
1: Tak čtěte. První akt, vstoupí Katuše.
3: Já jsem, prosím, zapomněla roli doma.
1: Režisér zabručí něco děsného a odříkává sám dialog Katuše a Kláry brebentě rychle, jako když se kněz modlí očenáš na chudém pohřbu.
0: Jen přítomný autor se nutí poslouchat, jinak se věc odehrává za obecného nezájmu.
1: Vstoupí Gustav Včák. Končí režisér ochraptělým výkřikem.
2: Jeden z mimů sebou trhne a hledá po kapsách brejle. Když si je nasadí, listuje v roli. Která stránka?
1: 6.
2: Mim obrací stránky a počne odříkávat svůj part hrobovým a tragickým hlasem.
0: Je pro boha, děsí se přítomný autor, vždyť to má být veselý bon vivant. Zatím režisér zastupující Kláru a mim hrající veselého bon vivanta odříkávají pochmurná responsoria, jež mají být jiskřivým dialogem.
2: Kdy se vrátí váš manžele? Čte mim mrtvolně.
1: Manžel. Opravuje režisér.
2: No tady mám manžele.
1: To je chyba. V oklepu. Opravte si to.
2: Tak ať to pořádně opisují. Pravý mim s odporem a rietuškou do role.
0: A zatím se agonizující zbor poněkud rozjel, až to drnčí.
3: Počkat, tady mi chybí věta.
1: Počkat, tady je škrt. Odbyla první láska, až po jíte rád.
2: Počkat, tady jsou zpřeházeny role.
0: No tak dál. Hůhlavě, škobrtavě, uchváteně sype se text dychtivě očekávané novinky. Autor se potácí ven, drcen přesvědčením, že doposud nikdy v dějinách světa nebyla napsána hra tak šedivá a neúspěšná jako jeho.
4: Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
3: Co se ti přihodilo?
0: A A nastává další stádium, aranžovací zkoušky ve zkušebním sále.
1: Tadyhle jsou dveře, ukazuje režisér v prázdném prostoru, tenhle věšák jsou druhé dveře, tahle židle je pohovka, tahle židle je okno, tady ten stůl je piano a tady co není, nic je stůl, tak. Milost paní přijde dveřmi vlevo a postaví se u stolu. A teď přijde druhými dveřmi Jiří Daneš. Sakra, kde zase je pan X?
2: Zkouší na jevišti.
1: Tak budu markírovat Daneše. Vzdychne režisér a vběhne imaginárními dveřmi. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Milost paní, jděte mě tři kroky naproti. Dělíte trochu překvapenou. Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Potom se přehraje Daneš k oknu. Prosím vás, nesleďte mi na tý židli, dítě to okno. Tak ještě jednou, milost paní, vy vyjdete zleva, Daneš proti vám. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
5: Nikoliv, otče, čte Klára ze své role. Neviděla jsem ho od rána.
1: Co to čtete?
5: No první akt, druhá stránka.
1: Hej, tak to tam není. Kde to máte?
5: No tady.
1: Nikoliv, otče, to přece... No milost, paní, vy jste si přinesla jiný kus?
5: No vidíte asi, jo.
1: Tak si vemte zatím inspicientovou knihu a dávejte pozor. Já přijdu zprava.
5: Kláro, stalo se mi něco nečekaného. Spustí milost, paní.
1: To není vaše, přece vy jste Klára. Ne já.
5: No já jsem myslela, že to je monolog.
1: Není. Já přijdu a řeknu, Kláro, stalo se mi něco nečekaného, tak pozor. Kláro, stalo se mi něco nečekaného.
0: Přítomný autor s ustanutím shledává v této větě všechnu topornost a nesmyslnost světa. Nikdy, snad už nikdy se tento chaos nerozplete. Nikdy se svět nevzpamatuje z faktu, že se stalo něco nečekaného. Nikdy se nedojde dále.
1: Vejde Katuše!
3: Ozve se z pozadí, kde Katuše zatím současně pohlcuje párek, tančí pasodoble a žvaní. Bum, dvě židle letí na zem, Katuše stojí uprostřed sálu a drží si koleno. Jau, Katuše vešla. Ježiši, to jsem si dala.
1: No, musíte vejít zleva, slečno, vrací režisér.
3: Já nemůžu. Já jsem si asi rozbila.
1: Tak pozor, vstupuje Gustav Včelák.
6: Gustav Včelák se dívá na hodinky. Musím teď jít zkoušet na jeviště. Čekal jsem tu zbytečně celou hodinu. Má úcta.
0: Autor má pocit, že tím snad je vinen on. Zatím se ukáže, že za nepřítomnosti Jiřího Daneše a Gustava Včeláka není možno aranžovat ani jediný dialog, krom začátku třetího aktu. Služka, pan Včelák, milost paní, Klára, ať vejde.
1: Tuto scénu opakuje režisér 7krát. Načež mu nezbývá, než aranžovací zkoušku rozpustit.
0: Autor se vrací domů v smrtelném děsu, že takhle se jeho kus nenastuduje ani za 7 let.
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Povídkami z jedné a druhé kapsy nebudeme dnes v našem divadle listovat poprvé, to tedy opravdu ne. Ale tu následující, Smrt barona Gandary, vám dnes nabízím možná víc právě pro ten jedinečný Čapkův autorský styl, než jako detektivku. Protože v tom, jak Čapek psal, nechyběla nikdy přesná psychologie postav všech těch jeho lidiček, zločinců, lupičů a taky policejních radů, agentů a detektivů. Mezi nimiž držel svůj prim pan komisař Mejzlík.
1: No vidíte, Pištoro, jak to jde, když se chce. Hubáčka máme v chládku.
2: To máme.
1: Tak si to odškrtneme. No jo, ale... Je to jen samá kapesní zlodějna. Pivní trubky, prádlo na půdě, sem tam nějaká ta loupež. A krucinál, takový parádní případ, jako je vražda barona Gandary, to vyfásne starý Pitr. Je mi ho líto, Pištoro. Ten s tím nehne.
2: No, já bych mu moc přál, aby mu to vyšlo. Přece jen je z příbuzenstva. Toť se ví, kdo ví, z kterého kolena. Bratranec mé ženy, ale hodně vzdálený. A teď pár roků před penzí. Takovýhle případ.
1: A panu policejnímu prezidentovi na něm moc záleží. Čert ví, kdo všechno je do té vraždy zapletený.
2: On mi strejda Peter tuhle povídal... Teda já mu říkám strejdo, ale jsme ve stejných letech. Tak strejda mi povídal, víš, Pištoro, já ti nemám vždy bez fantazie nebo důvtipu. To ti každý u nás potvrdí, že jsem ten největší trouba na direkci.
1: No tak to snad ne.
2: Jo, povídal to. Víš, Pištoro, ještě řekl, já jsem stejně primitivní jako ten zloděj nebo vrah. Co mě napadne, stejně všední, obyčejné a pitomé, jako jeho pohnutky. Já ti řeknu, povídá strejda Peter, že právě tím na to většinou přijdu.
1: To pan rada Peter žertoval.
2: No, že? Asi ne. Aspoň se mi nezdálo. On moc legrace nenadělá.
1: No, tak je pravda. On, pan rada, je spíš na takové ty řemeslné zločiny a na takové se obyčejně... přijde.
2: Strejda Peter říká, když je to loupež, tak to udělal nějaký odborník. A když je to vražda, tak to bude nejspíš někdo z rodiny.
1: Koukněte, Pištoro, ale Gandara, to je úplně jiný kalibr. Tajemný dobrodruh. Vlasy jako havran a krásný jako Lucifer. On bydlel v jedné té vile u Grébovky. A co tam se časem dělo? No to se nedá ani povídat. V úterý k ránu bylo slyšet u té vily dvě rány z revolveru. Byl nějaký poplach a pak našli toho barona v zahradě vily zastřeleného. Náprsní portfej dá pryč. Ale jinak tam nezůstala žádná kloudná stopa. Aha, zkrátka záhadný případ prvního řádu. Já jen pořád nechápu, jak se k tomuhle případu váš strýc dostal.
2: My jsme tou dobou, kdy se to stalo, dělali tu aféru v hostivaři.
1: No, to zas prach obyčejná zlodějna.
2: A strejda Peter tou dobou zrovna nic neměl a šéf na něj šel z hurta. Pane kolego, tenhle případ cítě není ve vašem obyčejném stylu.
1: Ale to ho asi urazilo, ne?
2: A tohle ani ne, ale šéf mu naznačil, aby strejda koukal ukázat, že ještě není zralý pro penzi. A to strejdu vzalo.
1: Byl na místě činu?
2: Jo, tentokrát jo.
1: No a?
2: No co no a?
1: Vymyslel něco?
2: To asi sotva, pane komisaři. Strýc Peter zásadně nepřemýšlí.
1: Cože?
2: On přemýšlení přímo zavrhuje.
1: Prosím vás, a jak to?
2: On říká, vrah taky nepřemýšlí. Tohoto buď napadne, nebo nenapadne.
1: Ano?
2: Jo.
1: Pro Krista pána. To snad platí pro staré báby, které zabil jejich synovec, nebo galán jejich služky.
2: No, jak jsem řekl, byl bych moc rád, aby mu to vyšlo.
1: No jo, Pištoro, ale s těmihle metodami...
2: Taky si myslím, pane komisaři, jenže bych byl rád, aby mu to klaplo. Pane komisaři, vy byste nemohl aspoň trochu.
1: No, dobrá. Dobrá, Pištoro, uvidím, co se v té věci dá... pro starého pána udělat.

0: Tak co, pane Rado, co je nového s tím Gandarou?
1: Třeba má nějakého synovce.
0: Pane Rado, tohle bude asi trochu jiný případ. Já vám povím, baron Gandara byl velký mezinárodní špion. Kdo pak ví, o jaké divné věci tady běží? Mně nejde do hlavy, že jsem mu ztratil portfej. Já bych se na vašem místě šel informovat.
1: Pane kolego, každý máme své metody. Nejdřív se musí vyšetřit, nejsou-li tady nějací příbuzní, kteří by po něm mohli dědit.
0: Za druhé, pane Rado, je nám známo, že baron Gandara byl těžký hazardní hráč. Vím, pane Rado, nechodíte do společnosti. Vy jen hrajete u menšíku domino a nemáte takové ty známosti. Ale kdybyste chtěl, tak já se přeptám, kdo s ním v posledních dnech hrál. Víte, ono by tu mohlo jít o nějaký takzvaný čestný dluh.
1: Poslouchejte, dejte mě pokoj s čestným dluhem. Takový případ jsem jak živ neměl. Když to není rodinná vražda, tak to bude loupežná vražda. A tu musel udělat někdo z domácích lidí. Tak se to obyčejně stává. Možná, že má kuchařka nějakého synovce.
0: Pane Rado, víte, čím se ten baron Gandara živil? Vydíráním. On vám věděl strašně věcí o velké řadě moc bohatých lidí. To je napováženou, kdo všechno by mohl mít zájem na jeho odklizení. Pane, já ho znal. Hochstapler, černý jako cikán, nejkrásnější lump, jakého jsem kdy viděl. Záhadný chlap, demon, falešný hráč, falešný baron. Poslouchejte, pane Rado, takový člověk neumírá obyčejným způsobem, ani obyčejnou vraždou. Tady jde o něco víc, o moc záhadné věci.
1: No tak mi to nemají dávat. Já nemám hlavu na záhadné věci. Já se vykašlu na záhadné věci. Já mám rád obyčejné a jasné mordy, jako je vražda trafikantky.
0: Poslouchejte, pane Rado, neměl byste námitek proti tomu, kdybych docela privátně za tou věcí šel? Víte, já mám tolik známých, kteří hledacos o Gandarovi vědí. Samozřejmě bych své informace dal k dispozici vám. Zůstal by to váš případ. Tak co?
1: Děkuju úctivě. Ale to nejde. Pane kolego, vy máte jiný styl než já. Vám by z toho vyšlo něco docela jiného než mně. To se nedá smíchat. Co bych si já počal s vašimi špiony, hráči, paničkami, takovou tou honorací, kamaráde? To není nic pro mne. Mám-li to zpracovat já, tak z toho vyjde takový ten můj všední špinavý případ. Každý dělá, co umí.
2: Pane Rado, pardon, že vyrušuju. Tak jsme zjistili, že domovník z Gandarovy vily má synovce.
1: No tak prosím.
2: Je to 20-letý kluk, bez zaměstnání a bydlí ve Vršovicích číslo 1451.
1: No.
2: On často býval u toho domovníka.
1: Mm.
2: A služka odtamtud má milého vojáka.
1: Mm-hmm.
2: Ale ten je teď na manévrech.
1: No tak to je dobře. Běžte se podívat za tím domovníkovým synovcem, udělejte prohlídku a přiveďte ho sem. Tak to vidíš, Pištoro. Za 2 hodiny jsem měl v ruce Gandarovu tobolku.
3: A vážně ji našli u toho kluka?
1: No, u něj přímo ne, ale v posteli, pod matrací. V noci ho chytli na flámu a ráno se přiznal, že Gandaru zastřelil, aby ho obral.
3: A kolik tam bylo?
1: 50 000 a něco. To je zrovna takový případ jako s tou starou babou z Křemencové ulice. Tu taky zabil domovníkův synovec. Ale Safra, Pištoro, když si pomyslím, že by ten případ dostal mejzlík, co ten by z té věci udělal? No já holt na to nemám tu fantazii, to je to.

0: tedy všechna čest, Pištoro, ten náš mejzlík je šikula, ale já bych na to taky šel jako starý pitr. Hold, co se dá dělat. My v našem věku už nemáme rádi nějaké extra a neobvyklé případy.
1: Ale my taky nemáme rádi nové lidi, pane Holu.
0: No.
1: Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce.
0: Správně, že? Předně hnedle víme, že to udělal, protože je to jeho obor.
1: A za druhé víme, kde ho nají.
0: Richtig. A za třetí nám nedělá žádné caviky a nezapírá. Prostě už ví, že to k ničemu nevede.
1: Moje řeč, pane Holub, pracovat s takovým zkušeným zločincem je jedna radost.
0: A já vám řeknu, Pištoro, že i v kriminále jsou tihle řemeslní zločinci ve zvláštní oblíbě a mají všeobecnou důvěru.
1: Teď jste to vyhmát, pane Holub. Oni ti nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti.
0: Odejď, nic jim není recht. Ale takový starý kriminálník ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nestěžuje sobě ani nám.

se touláš a nevíš kudy kam, tak přijmi mé pozvání a zkus najít cestu k nám. Dívej se nahoru, světlo tě povede, až dojdeš na místo, kde já čekám na tebe.

až přijdeš a zaklepeš u dveří, já přijdu otevřít a pozvu tě k večeři. Ženě a nevěsta, sednem si ke stolu, najíme se a napijem se spolu.

hlavy do těla a ty budeš poprvé šťastná i dospělá, až na život a na smrt si řekneme, že každou vteřinu znovu se

0: Zatím jsme dnes tedy vybírali pouze, tak říkajíc, ze studiových archivních nahrávek. Ale když vám takové čtení z Čapkových povídek najde to správné publikum, ostatně sami uslyšíte, že je to vlastně, jako by se četlo nahlas třeba, já nevím, v knihovně. Skryté niance v textu najednou dostanou svůj ohlas a radost by z toho měl určitě nejenom sám autor Karel Čapek, ale v takový krásný společnosti, řečeno s Jiřím Suchým, bylo dobře i panu Rudolfu Hrušinskému. Ostatně nechal se publikem v někdejším divadle hudby při té veřejné nahrávce nikoliv svést na scestí, to by tedy člověk u herce jeho formátu snad ani nečekal, ale naopak nechal se vést. Tak se k němu teď na té cestě s Čapkovým detektivním příběhem o lyrickém zloději společně přidejme. A brzy zase naslyšenou.
1: Já myslím, že by mnoho zločinců vymřelo, kdyby je společnost ignorovala. Ozval se pan Zach, redaktor. Takového odborného pachatele zrovna hřeje ta výjimečná veřejná pozornost, které se těší. Já neříkám, že lidé kradou a loupí jen pro tu slávu. Dělají to pro peníze, nebo z lehkomyslnosti, nebo vlivem špatných přátel. Ale jak jednou čuchnou k té aura popularis, probudí se v nich takové jakési velikářství. To máte stejné jako u těch politikářů. Počkejte, tomu už je řada let, co jsem redigoval náš výborný krajinský týdeník Posla východu. Já jsem se sice narodil na západě, ale to byste nevěřili, s jakým zápalem jsem bojoval za regionální zájmy východních Čech. To víte, takový krajinský redaktor musí hlavně dbát o lokální události. Jednou mě tedy zastavil tamní policejní komisař a povídá, tak dneska v noci vyloupil nějaký všivák krám pana Vašaty, co je obchod se smíšeným zbožím. A co byste tomu řekl, pane redaktore? Ten ničema tam napsal a nechal ležet na pultě báseň. To je přece drzost. No ne? Ukažte mi tu báseň, řekl jsem honem. To bude něco pro Posla. Uvidíte, že pomocí tisku toho taškáře chytneme. Mimo to, pane, jen si považte, co taková senzace bude pro naše město a pro celý náš kraj. Zkrátka tu báseň jsem po mnoha řečích dostal a otiskl jsem ji v Poslu východu. Já vám ji povím, pokud si ještě pamatuju, bylo to nějak takhle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct a dvanáct bije, to je hodina pro zloděje. Když jsem ty dveře páčil, někdo po ulici kráčel. To bych nebyl zloděj, kdybych se bál. Ty kroky šly pořád dál a dál. Když člověk v takový tmě poslouchá, slyší, jak mu srdce bouchá. To srdce je sirotek jako já. Maminka by nade mnou plakala. Někdo má na světě neštěstí. Já jsem tu tak sám. To jen myš šelestí. Myš a já, zloděj v oba, proto jsem jí nadrobil kus chleba. Ona se nechce ukázat, kde je. Zloděj se musí bát i zloděje. No a tak to šlo ještě dál, až nakonec bylo. Mohl bych toho napsat ještě více, ale ona mě už dohořívá svíc. Teda tu báseň jsem otiskl s obšírným rozborem dušespitným a krasovědným. Vyzvedl jsem její baladické rysy a výmluvně poukázal na jemné struny v duši zločincově. Byla to svým způsobem senzace. Tisk jiných stran a jiných krajinských měst tvrdil, že je to pustý a umělý podvrh. Jiní odpůrci východních Čech zase prohlašovali, že to je plagiát, nejapný překlad z angličtiny. A kde si, cos? Ale když jsem byl v nejlepší polemice za našeho krajinského zloděje básníka, Přišel ke mně ten policejní komisař a povídá, tak pane redaktore, už byste mohl být konec s tím vaším zatraceným zlodějem. Považte si, tohohle týdne už zase vykrad dva byty a jeden krám a pokaždé nechal na místě činu dlouhou váseň. No to jsem rád, Jařku. Otiskneme to. To by tak hrálo, bručel komisař. Pane, to je nadržování zločincům. Vždyť ten chlap teď krade jenom z takové probuzené literární cti žádosti. Nyníčko mu to musíte nějak zarazit, víte? Napište, že ty básně nestojí za nic, že jim chybí forma nebo nálada nebo co chcete. No já myslím, že ten Holomek pak přestane krást. Povídám, tohle mi napsat nemůže, když už jsme ho jednou chválili. Ale víte co? Nebudeme mu víc ty básně otiskovat a je to. Dobrá. Za dalších 14 dní se událo 5 nových krádeží i s příslušnými básněmi, ale posel východu o nich mlčel jako zařezaný. Asi po 3 neděle byl pokoj, ale pak se začaly ty krádeže znova, jenom s tím rozdílem, že příslušné básně byly posílány poštou přímo do redakce posla východu. Ale posel východu se zatvrdil. Jednak si to nechtěl rozházet s místními úřady, jednak ty básně byly slabší a slabší. Autor se začal opakovat a vymýšlel si takové romantické hejble a ciráty. Zkrátka, počal se chovat jako skutečný spisovatel. Jednou v noci jsem přišel z hospody domů, pískal jsem si jako špaček a rozškrtl sirku, abych si zapálil petrolejku. V tom okamžiku někdo za mými zády foukl do té sirky a zhasil ji. Nerozsvěcet, řekl temný hlas. To jsem já. Aha, řekl jsem, co byste chtěl? Já se vás jdu zeptat, řekl temný hlas. Co je s těmi básněmi? Človičku, povídám, to jsem pořád nevěděl, o čí jde. Teď přece nejsou redakční hodiny, přijďte si zítra v 11. A vy mě dáte sebrat, řekl hlas trpce, to nejde. Proč už netisknete mé básně? Teď teprve jsem se dovtípil, že to je náš zloděj. A to by byla dlouhá kapitola, řekl jsem mu. Sedněte si, mládenče, a když to chcete vědět, já ty vaše básně netisknu, protože za nic nestojí. Tak. Já myslel, řekl hlas bolestně, že nejsou horší než ta první. A ta první ušla, pravil jsem přísně. Byl v ní upřímný cit, rozumíte? Mělo to intuitivní svěžest, mělo to takovou bezprostřednost a sílu prožití, mělo to náladu, mělo to všecko. A ty další člověče byli pro kočku. Ale dyť, zaupěl hlas, Lítá je psal, stejně jako tu první. No to je právě to, řekl jsem tvrdě. Vy jste se v nich jenom opakoval. Zase v nich bylo, že venku slyšíte kroky. Vždyť já je slyšel, bránil se hlas. Zase v nich bylo o té myši, pokračoval jsem. O té myši, pravil hlas malomyslně. Když tam ta myš vždycky je. A já o ní psal jenom ve třech. Zkrátka, přerušil jsem ho. Z vašich veršů se stala pustá literární rutina. Bez originality, bez inspirace, bez citové obnovy. Příteličku, to nejde. Básník se nesmí opakovat. Měl byste začít z jiného soudku. Snad, abych vykrad kostel, navrhoval hlas. Nebo krchov. Potřásl jsem energicky hlavou, to nikam nevede, povídám. Člověče, na látce tak nezáleží jako na prožití. Ve vašich verších mě chybí nějaký konflikt. Je to pořád jen takový vnějškový popis obyčejné krádeže. Vy byste měl objevit nějaký niternější motiv, například svědomí. Hlas chvilku přemýšlel. To jako, myslíte, výčitky? Svědomí, řekl váhavě. Myslíte, že ty básně pak budou lepší? No to se rozumí, zvolal jsem. Kamaráde, to jim teprve dá tu psychologickou hloubku a zítřenost. Já to zkusím, pravil hlas zamyšlený. Já jenom nevím, jestli s tím budu moct krást. Člověk ztratí tu jistotu, víte? A když nemá tu jistotu, no tak ho spíš čapnu. A kdyby, křikl jsem, člověče zlatá, co na tom, kdyby vás chytili? Co pak si nedovedete představit, jaké básně byste psal Incarcere et Catenis? Já bych vám ukázal jednu básen z vězení, to byste mrkal. Byla v novinách. Ptal se hlas dychtivě. Holenku, povídám, to je jedna z nejslavnějších básní na světě. Rozsvítte, já vám ji přečtu. Můj host rozškrtl sirku a rozsvítil lampu. Ukázalo se, že je to bledý, trochu uhrovitý mládenec, jak už zloději a básníci bývají. Tak počkejte, Jářku, hned vám to najdu. A vyhrabal jsem překlad Wildovy balady ze žaláře v Reading. Jakživ jsem nepřednášel nic s takovým citem. Jako tehdy tu baladu, víte, ty verše, tak každý zabíjí, jak dovede. Můj návštěvník ze mne nespouštěl oka a když tam bylo o tom muži, jak jde na šibenici, zakryl si tváře a vzlikal. Když jsem dočetl, bylo ticho. Nechtěl jsem kazit jistou velikost té chvíle. Otevřel jsem okno a řekl jsem, nejkratší cestu máte tamhle přes plot, dobrou noc. A zhasil jsem lampu. Za dva dny ho chytli v jednom krámě, do kterého se vloupal. Seděl tam u pultu, nad kusem papíru a kousal koneček tušky. Na tom papíře bylo jen napsáno, každej krade, jak dovede. A dál nic. Nejspíš to měla být variace na baladu ze žaláře v Readingu. Tehdy ten zloděj dostal půl druhého roku kriminálu za řadu vloupání. Za nějaký měsíc mě od něho doručili celý sešit básní. Bylo to strašné. Samá vlhká podzemní kopka, kasematy, mříži, synčící, okovy na nohou, stuchlý chléb, cesta k šibenici, a kde si, co si. Já jsem se až zhrozil, jaké těsné poměry musí panovat v dotyčném kriminálu. Prosím vás, takový novinář vleze všude. Tak jsem si vymohl, že mě ředitel té trestnice pozval na prohlídku svého ústavu. On vám to byl docela slušný, humánní a zánovní kriminál. A toho svého zloděje jsem zastihl, zrovna když vyjídal z plecháče čočku. Tak co? Povídám mu. Kde pak máte ty řinčící okoly? Co jste o nich psal? Náš zloděj se začervenal a koukl bezradně na ředitele. Pane redaktore, koktal, vždyť o tom, co tu je, se nedají psát žádný básně. To je těžká věc, že? A jste spokojen? Ptám se ho. Jináč bych byl, bručel rozpačitě. A není tu o čem psát. Od té doby jsem se s ním nesešel. Ani v rubrice ze soudní síně, ani v poezii.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.